No až uslyšíš na Evropě 2 to, co tady celou dobu pode mnou hraje. Runaway. Beats for Love. První 4 červencový dny v Ostravě. Exkluzivně s Evropou 2.

0: Evropy 2.
1: Let's go. Sounds good. Real good.

0: something I want to talk about.
1: Vyves s Evropou 2 partu na festiák. Když si tento týden denně okolo oběda pohlídáš na Evropě tenhle song a zavoláš nám, odměníme tě 4 lupenama denně na nejpohodovější festiák se skvělým jídlem a nadupaným line-upem. Přihazujeme i plac pro stan zadara. Fingers up! 19. a 20. června v Mohelnici. Exkluzivně s Evropou 2.

Vyvez s Evropou 2 partu na festák. Když si tento týden denně okolo oběda pohlídáš na Evropě tenhle song a zavoláš nám, odměníme tě 4 lupenama denně na nejpohodovější festák se skvělým jídlem a nadupaným line-upem. Přihazujeme i plac pro stan zadara. Fingers up! 19. a 20. června v Mohelnici. Exkluzivně s Evropou 2.

0: Vše, co potřebuji za cenu.
1: Vážení cestující, letos Smartwings. Připravte se na start do léta.
2: Málaga, Mallorca, Porto, Split, Kanárské ostrovy, Sardinie, Sicílie a další desítky destinací. Krásné zážitky začínají na smartwings.com. Rezervujte si svou letenku za letním dobrodružstvím ještě dnes. Smartwings.
3: Be smart. Get wings.
0: Kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu vepřová pečeně bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Kanadské borůvky 400 gramů za 69,90. A Seco Bianco nebo Rosato 200 ml v ceně 13,27 při koupi 3 kusů. Lidl, to se vyplatí.
4: A opět je tu soutěž Chcete být gumařem. Pane Jiří, jak se jmenuje nejlepší český výrobce gumového těsnění, profilů, desek a dalších gumových výrobků? Vyberte možnost A, B nebo C.
5: Myslím, že to bude za C. Gumák.
4: To byl chyták, pane Jiří. Správná odpověď je za G. Aditec G, čili G jako guma.
6: Aditec, to je český výrobce gumového těsnění, profilů a dalších gumových výrobků. Aditec, těsní hned.
7: Zpátky k muzice. Europa 2.

0: Dobrý den, tady je Mrázek, už jedná.
1: Pilíř rozhlasové zábavy.
2: To je nějaká legrace?
0: V žádném případě, prosím vás.
1: Mrázek ústředná.
3: Efek, dobrý den.
0: Haló?
3: Ano.
0: Dobrý den, prosím vás, vy jste instalatéři?
3: Ano.
0: Helejte se, tady Mrázek ústředná.
3: No.
0: Já teďka stojím u Vltavy a nám tady hrozně teče voda.
3: A odkaď vám teče voda, ale?
0: No, podle mě to jde ze Šumavy.
3: Jako prasklá voda, nebo?
0: No, zřejmě nějaká cisterna, nebo něco většího, protože toho je hrozně moc.
3: A jako, já teďko, já vůbec jako nechápu, odkaď to teče, ze záchodu, z umejvadel, nebo?
0: No, podle mě to je z hor.
3: To bychom se tam asi museli přijet podívat a vůbec se kouknout, o co tam jde, protože...
0: Přijďte se podívat, protože to je hodně.
3: A jako co to je za vodu? Je to čistá voda?
0: No čistá voda to není, to je podle mě něco špinavého.
3: A neteče vám to tam prostě z Vltavy něco?
0: No to je Vltava.
3: No to já nevím, to bych chtěl asi opravdu, jestli je tam někde prasklá voda.
0: Já teďka mi volal kamarád a říkal, že právě to teče až do Mělníka.
3: No tak si mám asi nepomůžeme.
0: No ale to je problém, protože...
3: Já vůbec jako nevím, jako čím jako po mně jako chcete.
0: A to musíte teďka ale zastavit, pane, jako instalatéři, že to nám odteče všechno do Labe a pak to všechno teče do Německa a do moře.
3: Jak máme zastavit vodu?
0: No se instalatéři nebo ne?
3: Instalatéři přeci nezastaví vodu ve Vltavě.
0: To nedokážete, jo?
3: To asi ne.
0: Máš šikovky?
3: No, šikovky máme, no.
0: Helejte se, tak ještě aspoň vyměnit gumičky na orlíku, aby toho teklo míň. Maximum muziky.

Dobrý den. Nejspíš známe odpovědi na otázky, které si kladete. Třeba ohledně muziky. Na Evropa2.cz/playlist najdeš všechny songy pěkně za sebou tak, jak jsme je na Evropě 2 odehráli. A to až týden zpátky.

0: jen tady je Mrázek, už jedná.
1: Pilíř rozhlasové zábavy.
2: To je nějaká legrace?
0: V žádném případě, prosím vás.
1: Mrázek Ústředná.
3: Prosím.
4: Haló?
3: No, prosím.
4: Dobrý den, tady je Mrázek Ústředná. Prosím vás, to je pan Javor?
3: Není.
4: A s kým mluvím?
3: Proč se ptáte?
4: Já bych potřeboval... prosím vás, jste někde blízko kuchyně?
3: Nejsem.
4: Prosím vás, mohl byste jít do kuchyně k lednici?
3: K lednici, jo?
4: Jo.
3: No, dobře.
4: A pak, až budete u lednice, tak ji otevřete?
3: No.
4: A uvidíte tam lahev s mlíkem.
3: Koho?
4: Lahev s mlíkem.
3: No.
4: Tu vente, vyndejte ven a vylejte to do dřezu.
3: Láhev s mlíkem, jo.
4: Láhev s mlíkem, vylej do dřezu. A rychle, nebo
3: ale
4: to je
3: my nemáme láhev s mlíkem, my máme krabicový mlíko.
4: A co máte v lahvi?
3: Prosím?
4: Co máte v lahvi?
3: V lahvi?
4: Máte pivo?
3: Pivo ne.
4: Limču?
3: No, limču.
4: Prosím vás. Jděte k lednici, otevřete ji a vyndejte tu lahev s limonádou.
3: No, dobře.
4: Jo? A šetrně do dřezu, ať se mi nic nestane.
3: Vylejt do dřezu, jo?
4: Vylejt šetrně do dřezu, ať se mi nic nestane.
3: Ať se vám nic nestane, jo?
4: Přesně tak. Já jsem zavřenej v lahvi u vás v lednici.
3: Co?
4: Prosím vás, mohl byste mě vysvobodit?
3: No.
4: Máš dobrý srdce, chlapče. Zavol mě, no. Tě zbičuju.
3: Děkuji.
1: Maximum muziky. Evropa 2.

0: 6.00. Tak jsem se těšil na to dnešní vysílání. Evropa 2 vysílá zprávy. Katka Říhová je tady, dobré ráno.
1: Dobré ráno, byty v českých městech zdražily za posledních 5 let zhruba o polovinu. V Praze a Brně vzrostly tak moc, že se nedostupným stalo i pořízení garzonky. Zvlášť obtížná je situace pro mladé lidi. Koupil vlastního bytu považuje většina z nich za nemožnou. Končí proto v drahých nájmech, kvůli čemuž následně obtížně vychází z penězi. V soutěži Zelená obec roku letos uspěly obce Prosetín na Chrudimsku, Bělotín na Přerovsku a Rožnov pod Radhoštěm na Vsetínsku. Ocenění sociální počin roku získaly Šlapanice v okrese Brno-Venkov.
0: Selek úplně. Jak to začalo to slovo?
1: Sociální počin roku Šlapanice.
0: No, pojď mi to vyděsil.
1: Vítězové si mezi sebou rozdělí odměnu 1,4 milionu korun, rozhodla o tom odborná porota. A teď vyrážíme za Zuzkou.
2: Hradec Králové pokračuje v kastrování toulavých koček. Za půl roku prošlo zákrokem celkem 66 koček a kocourů. Cílem programu je zabránit nekontrolovanému množení toulavých koček a zlepšit jejich zdravotní stav. Zvířata po odchytu putují do hradeckého útulku, kde podstoupí kastraci a následně se vrací zpět do původní lokality. Lucie Hněvkovská, Evropa 2.
1: Čeští fotbalisté v posledním přípravném utkání před mistrovstvím světa porazili v New Jersey Guatemalu 3-1. Favorita poslal v generálce na šampionát v 11. minutě do vedení Patrik Schick, ještě do poločasu srovnal William Fajardo. V 72. minutě zaznamenal vítězný gól Tomáš Chorý, který nastoupil poprvé od vyřazení z kádru Slávie po vyloučení v ligovém derby. Pojistku přidal další střídající hráč Denis Višinský.
0: Je to tady normálně, hele, je to tady, jak začínají ty zprávy tohoto typu, ty jo.
1: Jo,
0: prostě,
1: podbal,
0: že v New Jersey hraje česká reprezentace, jo. To, že byl zápas ve 2 ráno, to na to se, to je prostě budoucnost teďka, další 4 týdny, to je zážitek, ve 2 ráno většinou se nehraje.
1: Takže kdy se vykopává?
0: Jako když se vykopává,
1: jako
0: co?
1: Obecně, když je
0: začíná. Když je problém s trubkama nebo s kabelama, tak se vykope taková díra. Když začíná mistrovství světa? No přesně za týden. Takhle se tady potkáme všichni příští pátek 12. června v 6 ráno a bude právě po skončení prvního zápasu české fotbalové reprezentace. To bude zážitek.
1: Ježiš, já se těším.
0: Ty jsi drnda. Ale počkej, jak jsi to řekla? Jak jsi to řekla, že vyrovnával, jak jsi to řekla? Fajardo. Přesně, to je, jako ten vibe toho začínajícího mistrovství. Jači vyrovnal Fajardo. Teď mi, Ježiš, Fajardo. Tak ještě to necháme spát.
1: Byl to přáteláčí.
0: Tady pro Katku dobrá zpráva, ještě týden.
1: Tak jo.
0: A Chorý dal gól, jo?
1: Jo.
0: Chorý dal gól? Taky. Plně nový příběh zase, hele. Jo? Kdo by to byl řekl, že tahle věta zazní v následujících dnech? A najednou, hele, Chorý dal gól. To je skvělý.
1: Fantazie.
0: Ten život je skvělý, jak se přelejvá pořád.
3: Evropa 2, kde to stojí?
0: Kde to stojí?
1: Dálnici D2, na které se včera staly 2 tragické nehody, plně zprůjezdnily. Dnes kolem 3 ráno uzavřená byla od odpoledne. Takže D2 už jede a silnice 3 hlásí aktuálně střet se zvěří, je to u Košic na Táborsku.
0: Co se stalo? Něco strašného, jo?
1: No, byly tam 2 vážné nehody.
0: OK. A navíc, pojďme si říct, to počasí teďka bude trochu nahrávat problémům. Pochlup se našim posluchačům, Katko.
1: Mám to říct v původním znění?
0: Původním to dej.
1: Dobře. Říkala jsem tady kolegům, že dneska na cestě do práce jsem zažila 3x aquaplaning.
0: No, takže pozor na to.
1: A oni místo, aby prostě soustrasně říkali, to jsme rádi, že si, teda neříkali, to jsme rádi, že si v pořádku dojela, ale říkali mi, to není aquaplaning, ale aquaplaning.
0: No ale my to
1: konkrétně
0: nevíme.
1: Konkrétně ty teda.
0: My to teda nevíme, upřímně.
1: Ale jo, asi
0: třeba
1: to
0: je aquaplaning. Ty jsi pak říkala, že aquaplaning je přistání letadlem na vodě.
1: Mohlo by být.
3: Nemusíš zjíždět milion pages pro nejnovější zprávy ze showbizu, zákulisní drby nebo exkluzivní hudební premči. Všechno je na Facebooku Evropy 2. Evropa 2, jak je venku?
0: Jak je venku, asi všichni vidíme, ne?
1: No.
0: To asi všichni vidíme.
1: Zataženo a deštivo, teď po ránu hlavně v Čechách. Během dopoledne se přidá déšť i na Moravě a ve Slezsku. Večer budou srážky ustávat a oblačnost ubývat až do vyjasnění. Nejvyšší teploty dnes jen 16 až 21 stupňů, na východě kolem 23.
0: My v ranní show můžeme říkat předpověď počasí písní, to je naše výhoda. Takže jdeme na to. Úvodní song dnešního programu je jasný. A já se jenom zeptám, to znamená na Moravě neprší teďka?

0: Tak ty budou koukat jak blázni, mm-hmm. proč to hrajem?
1: Mě vždycky na nás koukají jak na blázni.
0: No tak, dobře. Tak jenom pro Moravu informace, jo? Tady prší.
1: Dost.
0: A dost.

0: Takže si představte naše republika, jo, vidíte mapu, v půlce je čára, vlevo na západě prší a vpravo na východě nic, nula. Úhrnej srážek nula. Kde je ta čára?
1: Ta čára vede od Žacléře přes Trutnov.
0: Stále spíš, to je pro lidi, co poslouchají ranní show takhle brzo ráno v 6.
1: Mm-hmm. Takže začíná to Žacléř, Trutnov, Hradec Králové, Přelouč, Havlíčkův Brod, Telč, Jihlava, až dolů do Starého Hobzí, tak tam ještě neprší.
0: Ale ono se to přesouvá, takže začne.
1: Ano,
0: dopoledne. To znamená, informace pro lidi, jestli u vás neprší, začne.
1: Ano.
0: To je taková metafora pro celý život. A zase opráceně, zase opráceně, pokud u vás prší, nebojte se, po bouřce zase vyjde slunce.
1: Hezký.
0: Tak, mám takový trapný vstup, co se mi v noci zdálo?
1: Mm-hmm.
0: Úplně prostě blázinec. Co se mi zdálo?
1: Ne.
0: Normálně se mi zdálo, že jsem jel autem a říkal jsem si, v tom autě, v tom snu, že je super, že v Česku existuje písnička Teď královnou jsem já. Jo. A teď dobře poslouchej. Říkám si, ta Lucie Bílá, jak zpívá tu písničku Teď královnou jsem já, to je prostě tak skvělá písnička. To, že to zpívá Monika Absolonová, mi v tom snu nějak vůbec jako neběželo hlavou.
1: A Bára Basiková a Ilona Čáková.
0: A Ilona Čáková, samozřejmě. A teď dobře poslouchej. Jedu a mám tuhle tu myšlenku, jo. A najednou vjedu na takovou jako polní cestu, která vede k nějakému jako amfiteátru. A tam najednou přímo v těch světlech stojí Lucie Bílá a zpívá tu písničku Teď královnou jsem já. A ona to jako zpívá, teď mě vidí, pozná moje auto a dělá čau a já, je, promiň, promiň, já jsem ti vyjel do vystoupení. A zacouvám a zastavím to auto a zhasnu motor, nechám to Lucí Bílou dospívat.
1: Ale ona by to mohla klidně z fleku zpívat, ona je taky královna.
0: Já vím, no. Já vím.
1: A jako a znamená to něco, nebo
0: nevím.
1: Otevřel jsi si snář
0: nevím,
1: Lucí
0: ale,
1: Bílou vidět.
0: Nevím, ale vjel jsem prostě Lucí Bílé, jsem vjel do jejího vystoupení autem. Ona tam zpívá v tom kostýmu, Teď královnou jsem já a já tam přijedu tím autem, no trapas. A tady je Ilona Čáková, Bára Basiková a Monika Absolonová, jak jsi říkala.

0: 7:15. Holky se přezvávaly tady. To je zpěvaček. Katka mi tady do písničky říká, hele, naznačuješ mi nějak, že na starých peckách v Mikulově budu zpívat tuhle píseň.
1: Až podezřele často nějak poslední dobou zní v éteru.
0: Ne, tak jakože, a já jí říkám, a chceš? Chceš zpívat v Mikulově, teď královnou jsem já.
1: A já říkám?
0: Já nevím, co říkáš?
1: Já jsem říkala, já nevím.
0: A chceš?
1: Nevím. Chceš?
0: Máš ještě 3 týdny na to, aby si to natrénovala.
1: Tak jo.
0: Za 3 týdny, přátelé. 27. Staré pecky Mikulov. Nicméně, před chvilkou jsem tady vyprávěl svůj sen, což je takové tabu trochu tady v ranní show, protože my s Katkou nemáme rádi, když se vyprávějí sny, protože není nic nudnějšího, než když vám vypráví někdo svůj sen.
1: Je to tak.
0: To je taková nuda. Teď on to vypráví prostě s takovou tou vášní, s tím zápalem a vy se tak nudíte, co se mu jako zdálo. A nejhorší je, když někdo zneužívá to, že je moderátorem v rádiu a vypráví do éteru svoje sny. Nicméně, teď jsem si byl dělat kafe a slyšel jsem, že ty si tady vyprávěla týmu svůj sen.
1: Ty prosím tě, to snad nemyslíš vážně.
0: Tak já tě ušpiním taky, já už jsem svůj sen vyprávěl, teď řekni, co se ti zdálo. Ne, co se zdálo, to mi říkej.
1: Ale tak já to řeknu strašně rychle. Prostě zdálo se mi z nějakého důvodu, že jsem si koupila letenky do Říma se svým bývalým chlapcem.
0: S Tomášem Zástěrou, jo.
1: Potkali jsme se na letišti.
0: Tak to je dobrý, ale.
1: A já jsem ho tam jakoby potkala a uvědomila jsem si, že to nemůžu v žádném případě udělat. Jakoby svým odletět.
0: Jo, no. A jak to dopadlo?
1: A že se mi prostě najednou strašně nechtělo a že jsem chtěla jít z domu a tak. A říkala jsem si, jak se z téhle šlamastiky vyvleču.
0: No.
1: A tak jsem začala všechny úkony, co na tom letišti děláš, dělat strašně pomalu, aby mi to letadlo uletělo, což se mi povedlo.
0: Vynikající sen. Vynikající sen. Uvidíme, jestli má nějaký sen. Jakub Kovák, za chvíli jsme zpátky. Ranní show Evropy 2.
2: Léto začíná na...
3: Vážení cestující letu Smartwings, připravte se na start do léta.
4: Málaga, Mallorca, Porto, Split, Kanárské ostrovy, Sardinie, Sicílie a další desítky destinací. Krásné zážitky začínají na smartwings.com. Rezervujte si svou letenku za letním dobrodružstvím ještě dnes. Smartwings. Be smart. Get
2: wings. Na Orlenu. Plaťte kartou Visa na čerpacích stanicích Orlen a hrajte o gurmánský výlet do Toskánska pro dva. Ve hře jsou i grilly Weber, grilovací sety nebo burgery od Romana Staši. Zaplaťte kartou Visa, zaregistrujte kód z účtenky a jste ve hře. Více na soutěž Orlen.cz.
5: Kaufland.
6: Jsou tady.
5: Jsou tady.
7: Jo, jsou tady.
8: Jsou tady.
5: Řekni to všem!
9: Ano, naše nové značky jsou tu. Krivit, Silvercrest, Parkside, Livarno, Esmara. Trvale v nabídce. Nově v Kauflandu.
5: Jsou ještě tady?
10: Jsou tady.
11: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
12: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
13: Ahoj. Tak nám v Česku padly skoro 3 miliardy v Eurojackpotu. Neuvěřitelný, co? Tak na nového miliardáře. Eurojackpot.
14: Jaké boty a kabelky na léto? Na eobuv.cz vás čekají nejžhavější značky sezony. Guess, Skechers, Birkenstock a mnoho dalších. Protože eobuv ví, co nosit, když se blíží léto. Prohlédněte si nabídku na eobuv.cz v aplikaci i v kamenných prodejnách. Eobuv ví.
15: Co mají elektrikáři, kurýři a vůbec řemeslníci společné? Peugeot Boxer. Ať už potřebujete místo na paletu, štafle nebo spoustu zásilek, Boxer nabízí prostor a variabilitu přesně pro vaši práci. A teď navíc se zárukou na 5 let nebo 200 000 kilometrů. Peugeot Boxer. Spolehlivý parťák už od 499 000 bez DPH.
16: Ve Skontu pro vás nyní máme slevu 35% na nábytek. Až do pondělí u nás nakoupíte nábytek o 35% levněji. Platí i v e-shopu a na skonto.cz. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka. Skonto nábytek.
17: Tati, ETF je teď nejlepší věc.
18: Aha.
17: Nebo BTC, nebo NFT, i když to už...
18: A co SSB?
17: SSB? Co je SSB?
18: Garantované úročení, státní podpora, bonusy.
17: A to je nějaká nová investice?
6: To je stavební spoření od Buřinky.
17: Aha, a kde se to dá stáhnout?
6: No normálně v Georgii.
8: Stavební spoření od Buřinky. Jistota v jakékoliv době. Spolu s bonusy za 6 let dosáhnete ročního zhodnocení až 5,3%. Buřinka.cz.
10: U nás v Bile rozhodně nakoupíte výhodně. Skočte si pro vepřovou krkovici bez kosti. Kilogram za 79,90 pouze v pátek. A Jakobs Velvet od 180 gramů v Bila klubu za 139,90. Bila. To dobré začíná u nás.
18: Svět off, rock on! Na festival Rock for People míří světové hvězdy. Gorillaz, Limp Bizkit, Bring Me The Horizon, Hole

0: Shop4people.cz. Co je? Co je? Je Scary Movie v kině.
1: Jsme zpátky.
0: Horory všech zemí, bojte se. Přichází film, který vás nemilosrdně vykuchá.
1: Chceme chlast, šit muziku a trochu se teplit.
0: Scary Movie.
2: Proč jen trochu?
0: S dubbingem i titulky v kinech od 4. června.
3: Letní dny Merien. Nejoblíbenější nákupy roku jsou zpět. Od 12. do 15. června vás čekají slevy až 60% na módu, kosmetiku, elektro i vybavení bytu za nejnižší ceny. Stáhněte si aplikaci Dny Merien a užijte si slevové kupóny naplno. Nakupujte chytře od 12. do 15. června. Dny Merien.
4: Zpátky k muzice.
5: Evropa 2.

0: podle Koháka.
1: Ta-da-da. Ranní show na Evropě 2, přátelé, má v programu teďka toho vysokého, krásného, svalnatého kluka. Jakub Kohák se jmenuje.
2: Dobrý večer, dobrý den, dobré ráno. On ještě někdo přijde?
1: Ne, seš to ty.
2: To jsi měl, ty jsi myslel mě.
1: Seš to ty.
2: To je nádherné uvedení. A pozor, mě, já si myslím, že tebe uchvátila ta košile, co mám na sobě. Že jo?
1: Ano.
2: No, děkuju. No.
3: To bylo tak upřímný.
1: Ano, to bylo upřímný.
2: Děkuju, děkuju.
1: Jestli bys to mohla ohodnotit, ty, Katko, tu košili teda.
2: Ohodnotí
3: ty. Pěkná, sluší ti. Já bych na ní vypíchla to, že je vyžehlená.
1: Jo, jo.
2: No, je. Je
3: takže
2: tak.
3: Je nová,
1: taky
3: je z obchodu.
1: Taky bys si vypíchl něco na kace.
2: Jistě.
3: Oko třeba, nebo.
2: To ne, to ne.
1: No, tak pojďme dál. Seš sympaťák, hezky oblečen, lépe než obvykle. Děje se něco?
2: Ano, hodil jsem se do gala, protože mě čeká teďka hnedka po vysílání významná událost.
1: Víkend.
2: To skoro taky.
1: To jistě.
2: Je to tak.
1: Povídej.
2: My máme, pozor, teď se podrž. My máme tiskovou konferenci.
1: Ne.
2: Letních Shakespeareovských slavností.
1: Jo, tak pozor, já jsem na tebe normálně myslel.
2: No tak.
1: Že já jsem slyšel reklamu, že ano. Zveš na Shakespeareovský slavnosti
2: ano, je to
1: s kamarádem Markem Taclíkem.
2: Jistě.
1: To tam říkáš. A končíš se a říkáš Klíčník Angelo.
2: Zlatník.
1: Zlatník.
2: Já jsem Zlatník.
1: No ale Angelo.
2: Ano, Angelo. To
1: jsem si pamatoval. Jistě. Zlatník, váš Jakub Kohák, Zlatník Angelo. A já jsem normálně myslel na to, že ty jsi fakt herec.
2: Jistě.
1: Že jako se musíš naučit ten text.
2: No je.
1: Tak můžeš mi říct,
2: jak teďka žiju.
1: Pojď, jaký máš první replik, když přicházíš?
2: To mám zakázané říkat do rádia.
1: No, jakože přicházíš, tvoje první replika.
2: Já vám spíš chci říct, že jsem to teďka použil normálně v běžném životě.
1: Co?
2: No, normálně toho Shakespeara. Já jsem šel ze zkoušky, my zkoušíme v Řeznický naproti, zkoušíme krásná, zkoušíme starobylá. No. A já jsem zaparkoval auto, tam se špatně parkuje, takhle jakoby bokem jako zásobování
1: ano.
2: Na 15 minut, bylo to asi 2 hodiny, to je jedno. A skončil jsem a jdu k autu a vidím, že tam jsou 2 policisti
1: normálně,
2: u toho. A jeden něco do vysílačky říká, to z dálky vidím, a druhý kouká na moje číslo na autě
1: ano.
2: A něco si šťourá tam, jo, něco hledaj. Říkám, no jo, už jsem tam lustrovaný a přicházím, ale jako vlastně v pořádku.
1: Důstojně.
2: A jak jsem šel z té zkoušky, tak jsem normálně začal z dálky jako na ně volat, ale mládenci, mládenci, nač tolik křiku? Však ten vůz jsem přistavil jen párek výtržníků. Oni se na mě podívali, jestli jsem se nezbláznil, ale pozor, v tu chvíli úplně mě poznali a normálně úplně byli ohromený.
1: Ano.
2: A říkali, no, on, někdo volal tady, že nemůže projet náklaďák. Tam totiž byl jak stavba kousiček. A já, cože pane, myslíte si, že jsem pana? Ha, to tvrdí tam ta děvečka, husa ukejhaná. To vůbec nechápali, co se děje. Ale já jsem přitom nastupoval do auta.
1: Jistě.
2: A oni, no tak dneska to máte jako zažnutou kartu. A já, bídný jedinče, však ještě se potkáme a uvidíme, kdo z nás dvou zvítězí. A podjel jsem. Ono to normálně funguje v životě.
1: No jistě,
2: nádherně.
1: Jistě. No, no. Pak v noci tě zastaví samozřejmě, až po životě a říkou, tak pane Koháku, pít či nepít.
0: Ranní show Evropy 2.

0: sedmé, posloucháte ranní show na Evropě 2 a zjistil jsem, že ještě vůbec nemluvili naši posluchači dneska. Dobré ráno, halo. Halo.
1: Dobré ráno, já jsem vám, dobrý den, pana Leoši a paní Kateřino, chtěla poděkovat za to, za, jak za nás, naše děti, a tak v bytě respondujete. A neváháte je posadit prostě tam, kde mají být.
0: Co?
1: A
0: počkej. Teď jsem ztracený. Teď jsem Marek.
1: Děkujeme za to. Můj Marek je manžel, jak se to uhádá?
0: Já to říkám, protože jsem teďka trošku, Marek, jako, že jsem ztracený. Vy nás chválíte, ale za co? Že mluvíme jako k vašim dětem?
1: Nejen, prosím vás, k vašem samozřejmě posluchačům, ale já jsem sám vždycky tak nasměju.
0: Tak to jste vy.
1: A i s manželkou Patrika samozřejmě, která je pravděpodobně na Zelandu.
0: Ne, ta je zpátky, Nikola je zpátky. My jsme tady zmiňovali takovou zajímavou náhodu, že Nikola odjela na Nový Zéland jako neplánovaně, nebo takhle plánovaně samozřejmě, ale odjela 12. února, což bylo na Patrikovi narozeniny, že Nikola odjela na Nový Zéland na Patrikovi narozeniny a vrátila se na moje narozeniny. To jsou takový náhody, jako.
1: Nemyslím si, že to jsou jako náhody, spíš setkání a důležitá setkání.
0: A vy nám teda jakoby voláte, že teda prostě jako to ráda posloucháte a to vlastně s nám udělalo jako velkou radost. A posloucháte ráda i Jakuba Koháka třeba, ten teďka hovořil takhle.
1: A koho, prosím vás, teď jsem to úplně neslyšela.
0: Nemusíte, to stačí.
1: Miraje, Evu Farnou.
0: To máte ráda, Miraje.
1: Jak mají tu novou písničku například.
0: Dobře.
1: A nebo ještě Michala, teda Richarda Millera, Jsem nahý. Až na kůžu. To taky.
2: To hrajeme prakticky každou hodinu.
0: To hrajeme každou hodinu, Jsou nají až na kožu. My za chvilku zahrajeme tu vaši písničku. A mimochodem, to, že mám Miraj písničku s Evou Farnou, je jedna věc, ale včera představil tady svoji novou věc Krištof, nebo kapela Krištof, s Dominikou Aladžou. A na tu taky zaspomínáme, na tu písničku, i když je včera jakoby nová, protože máme takovou reminiscenci na včerejší vysílání. Vám každopádně děkujeme a mějte se krásně. Cože?
1: Děkuju vám za poslech, na stranou.
0: Vy nám děkujete za poslech a my vám děkujeme za to, jak jste to hezky odmoderovala.
3: Ranní show Evropy 2.
4: Vše pro vaši grilovačku pořídíte u nás. Tento týden Chodura špekáček s uzenou slaninou 100 gramů za 13,90. Vodňanské kuře, smažené kuřecí hranolky se sírem nebo popcorn za 129,90. A Olma, Florian nebo Míša mléčný nápoj za 16,90. Až do 9. června. Kaufland.
5: Ve Skontu pro vás nyní máme slevu 35% na nábytek. Až do pondělí u nás nakoupíte nábytek o 35% levněji. Platí i v e-shopu a na skonto.cz. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka. Skonto nábytek.
6: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu vepřová pečeně bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Kanadské borůvky 400 gramů za 69,90. A Seco Bianco nebo Rosato 200 ml v ceně 13,27 při koupicí kusů. Lidl, to se vyplatí.
3: Evropa 2, 88,2 a 105,5 FM.
7: Vyberte si u cestovní kanceláře Fisher z nejširší nabídky last minute zájezdů za skvělé ceny. A leďte k moři klidně už zítra. Na výběr máme více než 55 oblíbených letních destinací, včetně zájezdů s dětským klubem Fantázie. Více na fisher.cz.
8: Máme pod palcem celou Prahu. Nestrácejte čas v dopravě. Richard Express vám do hodiny doveze elektro do Holešovic, na Letnou i Vinohrady z prodejny rovnou k vašim dveřím. Nakupte jednoduše online a doručení nechte na nás. Datart, váš rychlý elektrospecialista.
9: Poznáváte to?
10: To je jízda
9: Pokdelské ulici v Praze.
10: Ale s tím bude konec.
9: Už od druhé poloviny srpna bude nová, hladší a bez vyjetých kolejí.
10: Oprava začne už 2. července a proto prosíme řidiče, ať se tomuto úseku vyhnou a využijí navigaci.
9: Aby se všechny práce stihly dokončit o prázdninách, budeme pracovat 24 hodin denně, 7 dní v týdnu.
10: Aktuální informace najdete na opravujeme.to.
9: Děkujeme za trpělivost.
10: Vaše hlavní město Praha.
11: Plánujete dovolenou vaším dieslovým miláčkem? Máte najeto více než 150 000 kilometrů? Nechte si u nás zkontrolovat filtr pevných částic. Volejte 606 a 67. Ať se cesta na nechtěný nouzový režim nestane vaší noční můrou. Více na dpf.cz.
12: Výstava Titanic už jen do 28. června. Vstupte na palubu nejslavnější lodi světa a staňte se jedním z cestujících. Odhalte stovky originálních exponátů, zažijte atmosféru počátku 20. století a dotkněte se ledovce. Nenechte si ujít výstavu Titanic na PVA Expo Praha.
13: Festival Vysmátý léto je tady a letos přináší zabavu pro celou rodinu. Ben Kristovo, Manky Business, Sofian Mežmež, Vohnout, Rytmus, Slza a mnoho dalších. Těšit se můžete

0: aplikaci NFC Tron.
1: Časopis Apetit vás zve na Apetit Picnic. V sobotu 13. června v pražské Grébovce ochutnáte ikonická jídla, objevíte nové chutě a užijete si skvělý program. Dopřejte si i VIP zážitek s extra servisem. Apetit Picnic 13. června, Park Grébovka, Praha. Více na apetitpicnic.cz.
2: Sledujte atraktivní podcasty Vysoké školy finanční a správní na YouRadio Talk. Vše, co jste potřebovali vědět o bitcoinech, vysvětlí docent Petr Budinský.
3: V České republice nemá takový program obdobu, tak jak je navržen, přináší nejmodernější trendy.
2: Vysoká škola finanční a správní, ta správná univerzita pro vaše studium. Více na vsfs.cz a na YouRadio Talk. Evropa 2.
4: Jsme zpátky, tohle je ranní show na Evropě 2, 6 hodin 37 minut. Před chvilkou volala paní a zmínila písničku Nahý a to je dobrý docela. To je dobrý, vej? Zahrajeme si Nahý. Nad Eďkety Három.
5: Proč se občas neslíknout?
4: Nevyzvlečím se ani před lekárom. Já to milu.
6: Ublížil jsem ženám, děťom, mamám. Svoju hlbokou úctu skladám pred vami, moji drahí, ktorým zneúctil som Prahy. Od Hlohovca až do Prahy. Som nahý. Nech mi všetci svätí pomôžu.

0: Jsou nají až na kožu. Dámy a pánové, přichází teď do éteru historka Katky Říhové a její rodiny. Včera se zabouchli na zahradě, neměli klíče, celá rodina, byli nahý až na kožu.
1: Co tak?
0: A museli přijet zámečníci a odvrtávali jim barák. Stálo to nesmysl, detaily už za 30 vteřin.

0: na kožu.
1: Tak jak jsi si včera připadala nahá až na kožu? Teď v 6.41 ranní historka.
2: Takže, jak jsi řekl, my jsme si včera zabouchli barák a vysvětlím vám, jak se to stalo.
1: No.
2: Odcházím pro děti do školky a poprvé v historii jsem si řekla, že půjdeme pěšky i s tím rok a půl starým miminkem.
1: S Liuškou.
2: S Liuškou, že už to dá. Jo, no. Máme školku, která je vzdálená 1,5 km a říkala jsem si, ty 3 kiláky tam a zpátky dá, bylo krásně. Uděláme si procházku a půjdeme na lehko. No. A na lehko pro mě znamenalo to,
1: že jste byli nahý,
2: že si nevezmu ani klíče.
1: Aha.
2: Já mám totiž na klíčích obrovskou růžovou bambuli.
1: Chlupatou.
2: A ona by mi v kapse překážela.
1: A říkala jsi si, mám doma manžela, on nám otevře.
2: Říkala jsem si, manžel je na zahradě,
1: no.
2: Což znamená, že musí mít otevřenou terasu.
1: Takže půjdeme potom přes zahradu.
2: Půjdeme přes zahradu, jenže to bych ho na té zahradě nesměla předtím zabouchnout a tu terasu zavřít.
1: A proč si to udělala?
2: No, protože on mi to pořád vyčítá, já to dělám jako mimo děk. Já, když zavírám dveře od terasy, já vždycky automaticky dám tu kliku dolů.
1: Takže počkej, on si tak jako dělal věci na terase a najednou se chtěl vrátit do domu a dveře byly zavřené a vy máte nějaký vnitroblok, jo, že nemohl jít do lesu, jo? Ne, on byl jako venku.
2: On byl na zahradě a kopal díru na ohniště.
1: A byl tedy mimo dům.
2: Byl mimo dům a já jsem viděla, že prostě je na té zahradě, ale netušila jsem, že jsem ho tam zamkla. No. Že se nemůže dostat do domu.
1: A on když to zjistil, tak co?
2: On když to zjistil, tak byl jako naštvaný, ale říkal si, teď ty holky se za chvilku vrátí z té školky.
1: A budou mít klíče.
2: A budou mít klíče a otevřou mi. A byl jako tak jako přinaštvaný, už když jsme se vraceli, a to podotýkám, trvalo to hodinu, protože nakonec to jakoby nešlo tak rychle, jak jsem si myslela.
1: To je dobrý, takže se vracíte.
2: Vracíme se a už jsme byli žízniví, jo, protože jak říkám, šli jsme na lehko, jediný, co jsem sebou vzala, byly papírový kapesníky.
1: Takže ty čekáš, že on má klíče, on čeká, že vy máte klíče.
2: Je to tak.
1: Ty bláho.
2: Takže jsme zjistili, jaká je situace a začali jsme si zoufat. A já říkám, nezoufejme,
1: jistě.
2: Určitě někde máme otevřený okno.
1: No jistě. A?
2: A
1: neměli.
2: Měli jsme jedno okno otevřené na ventilačku a říkám, tak tam prostě Sofinku 5letou jakoby nějak strčíme a ona nám otevře skrz ten barák. Jako není tak hubená.
1: Jako v Ocean Eleven, jako v Dannyho parťáci, jak měli takovýho toho Aziata, malýho, toho gymnastu, akrobata, jako dávali do té krabice. Mm. Takže vy jste chtěli dítě prostrčit oknem a větračka, zase už tak malá není. A Liuška by se vešla.
2: Ta by se možná vešla, no.
1: Ale její
2: roka... Tu nemám takovou důvěru.
1: Její roka půl a ta se hůř naviguje.
2: Jo.
1: Ona by si tam tak jako hrála, vy byste jí gestikulovali, ona
2: co je. Naštěstí, jak jsem říkala, že jsem šla na lehko, tak mobil jsem sebou samozřejmě měla.
1: Dobře.
2: A manžela napadlo, že náš zámečník, který nám dělal dveře do baráku, bydlí hned ve vedlejší vesnici v Pišelích a napadlo ho, že mu můžu zavolat. Tak jsem mu zavolala a on říkal, máte štěstí, já totiž normálně dělám policajta a on dělá zámečníka jenom ve volných chvílích, což naštěstí včera bylo.
1: Bylo.
2: Takže přijel. No jo, jenže situace byla komplikovaná, protože my máme nějaký strašně bezpečnostní dveře, který tenhle zámečník nám jako vnutil a měli jsme tam milion bezpečnostních pojistek, takže ty dveře reálně nešly otevřít.
1: Paníko, já vám dám dveře, ty se nedají otevřít, kdyby přišel nějaký zámečník, to se nedá otevřít.
2: Takže říkal, než vám ty dveře rozvrtám a definitivně zničím všechny zámky, bude to drahý. Nemáte ještě nějakou jinou možnost, jak se do domu dostat? A my? No, máme tady takový střešní okna. Jo. Jenže my máme prostě barák vysoký, je to jako taková stodola.
1: No.
2: A zámečník byl zároveň horolezec, protože dělá u policie, to je to horolezec, a říkal, můžeme se tam slanit. Wow. Do toho domu.
1: Wow.
2: Já vám půjčím podsedák, ale samozřejmě ne, že by se nabídl on, ale říkal, jestli si to chcete zkusit, pane Řího, můžete, já vám budu jistit. Tak pan Říha, že jo, vylezli na barák do asi prostě 7metrový vejšky, otevřeli ty střešní okna a při pohledu dolů řekli, že to nedají.
1: Že se nebudou slaňovat. Takže vám to celý rozvrtal.
2: Takže nám to rozvrtal.
1: A já vám chci říct, že my jsme do toho facetimeovali Jiřím. Náhoda, jo? Já se bavím o Katce a moje dcera. Zavoláme Sofince. Takže facetime, Katka to zvedne a tam výbuch, nevím, teroristický útok,
2: rozvrtal.
1: Co?
2: Apokalypsa.
1: Apokalypsa, rozvrtaný dveře, plačící lidi, děti.
2: Jo, a to do toho ještě Lia byla pokakaná. A my jsme neměli náhradní plínku, samozřejmě.
1: To už je taková třeštička na dortu, taková ňamka.

0: ještě to má dozvuk, ten příběh.
1: Jo, že jsem volala na pojišťovnu.
0: Mezi tím,
1: co to pána rozbrušoval, jestli náhodou nemáme v ceně pojištění domu i tyto případy.
0: Ano.
1: A já jsem to měla na hlas. A pan na pojišťovně říkal, jo, to máte do ceny 9 000, to máte pojištěný, tak nám pak pošlete fakturu.
0: A pan
1: zámečník, když odcházel, povídá 8 700. Náhoda.

0: Telefonní ústředna tady vybuchla. Zřejmě budou historky. Ranní show, dobré ráno, tak kde jste se vy zase zamkli? Nebo co máte na se...
1: dobré ráno, jsem se poprvé dovolala, všechny zdravím.
0: Dobré ráno. Říkejte, co se stalo vám asi, předpokládám, že reagujete na zamčený lidi na zahradě.
1: Ano, ano, přesně tak, můj tatínek je zámečník.
0: A?
1: Takže on si se mnou tímhletím prošel, já jsem si zabouchávala klíče pravidelně.
0: Ano.
1: A vymyslel skvělý řešení.
0: No.
1: Nevím, jestli asi kvůli mě ne, ale existují zámky, které jsou na otisk prstu, na kódy a dokonce i na dálkový ovládání. Takže já, když třeba nejsem doma a mužský si zapomněl klíče, tak vlastně může si to na dálku, nebo já mu to vlastně odevřít přes aplikaci. A vlastně my máme propojený i bránu, vlastně jako na auto, že jo, odevírání i garáž.
0: Jasně.
1: A to taky funguje přesně tím samým způsobem, tak to jako doporučuji.
0: Jako je to super, ale zase byste neměla potom takový veliký chlupatý srdce na klíčích, který má Katka, a to je zásadní věc, o tu ona nechce přijít, podle mě, ne? Co?
2: No ne, tak mně přijde, že posluchačka žije jako v budoucnosti v jednom století.
0: Žijete v budoucnosti?
1: No, jakdy.
2: My jsme zatím vymysleli to, že si náhradní klíč dáme pod květináč. Evropa
0: 2. Děkujem, papa. Ahoj.
1: Ahoj.
0: Ahoj.
1: Ahoj.
3: Evropa 2. 88.2 a 105.5 FM.
4: Využijte nejvýhodnější ceny a nejširší nabídku last minute zájezdu od Exim Tours a už zítra si můžete užívat pohodu u moře. Vybírat můžete z více než 55 oblíbených letních destinací, včetně zájezdů s dětským klubem Mango. Více na eximtours.cz.
5: Tři kouzelná slova, která potěší všechny firmy i živnostníky? Odložená? Splatnost? Faktur? Alza pro firmy teď nabízí klid pro váš rozpočet. Zboží máte hned a fakturu zaplatíte později. Přesné podmínky a další výhody jsou na alzaprofirmy.cz.
6: Do košíku jahody sami nazbíráme. Ve Vraňanech už to zraje, už na ně chuť máme.
7: Farma Vraňany aktuálně nabízí samosběr těch nejsladších jahod.
8: Vzala jsem děti a krásně jsme si to užili. Teď si vezeme domů kupu jahod a fantastickou zmrzlinu k tomu.
7: Farma Vraňany, vaše nejsladší jahody.
9: Můžeme ti něco zahrát, co to bude?
10: No, ale na volkra tří fajde.
9: Jo, faded, faded.
11: Hele, kluci, jak se tam zpívá to panda.
9: Imagine Dragons.
11: Jo, to bude ono. Jo, přesně.
3: Řekni to po svým, stejně ti to zahrajem. Pondělí, úterý, středa a pátek večer na Evropě 2.
12: Blesk tlapky. Zábava pro vaše psí kamarády. Sobota 6.6. od 11. Louka na Vypichu v Praze. Sportovní aktivity, soutěže, zábavný program. Vystoupí Olga Lounová, Monika Absolonová, Jan Bendik, Heidi Janků a další. Blesk tlapky. Sobota 6.6. Praha.
3: Užívej si Evropu 2 až do večera.
13: Tak to si děláte srandu, halo, že jsem se fakt dovolal.
3: Večer na maximum s Petrem a Ondrou.
14: Tak to mě ani ve snu nenapadlo, to je boží.
3: Pondělí, úterý, středa, pátek, 6 až 8 večer na Evropě 2.
15: Podívej, co to dělá s náma dvěma.
16: Auto z bazaru bude mít určitě nějaký skrytý vady.
17: Ale grepák, jsem Richard Topát a ručím za to, že v našem bazaru Škoda Plus a Dazvel Kauto kupujete ojetý vůz v top stavu. Kautu vám dáme roční záruku a bonus až 30 000 korun. Při využití našeho financování navíc přidáme voucher v hodnotě 12 000 korun.
3: Auto Opat. Ojetý vůz s jistotami nového.
18: Komedie omylů je snad nejrychlejší Shakespeareova komedie. Je tak rychlá, že ji chcete zažít znovu a znovu a znovu a znovu. Tak si ji nenechte ujít. Je to novinka Shakespeareovských slavností. Váš Marek Adamčík.
19: Generálním partnerem letních Shakespeareovských slavností je skupina PPF. www.shakespeare.cz.
3: Evropa 2.
0: Jsme zpátky, posloucháte ranní show na Evropě 2 a pod námi je úplná novinka kapely Krištof. Včera po 8 hodině tady byl Richard Krajčo představit tuto píseň. Byl tady osobně odstartovat život nové písně kapely Kryštof, která je dost zajímavá, protože to je duet. A to s dámou, ze slečnou, kterou hodně lidí zná. Z Dominika Ladža. Ano, jmenuje se to Půlnoční hřích. Zní to takhle.

0: No a Richard Krajčo tady s námi strávil docela dlouhý čas. Včera po 8 hodině. My jsme si říkali, že jste o to možná vy, co posloucháte takhle brzo ráno, přišli. Jo.
1: Ano.
0: A protože jsme díky včerejší návštěvě zažili i hvězdný jukebox, tak si to pojďme připomenout. Tohle se dělo včera ve 8:45. Je to tady! Jukebox hvězdný speciál! Já to miluju. Já se bojím. Ranní show na Evropě 2. Jako náš host i Richard Krajčo postoupí jukebox. My jsme mu to tady v rychlosti vysvětlili a přátelé, vylezli mu oči z důlků. Že si bude muset vylosovat píseň, ale to není všechno. On ví, že potom vy, milí posluchači, vyberete, jaký má zpívat. V tuhletu chvíli teda tě poprosím,
2: ano,
0: aby si řekl číslo 1 až 20. Máš to takhle krátký, vybral jsem ti jednu lepší pecku než druhou.
2: Dobře, tak moje oblíbené číslo 7.
0: Stánky. Stánky.
2: Dobře.
0: Kamaráde, stánky jsou... Počkej, ty... Pozor.
2: Ano.
0: To není fér, protože ty jsi si dokonce jsem viděl přines kytaru. A to je levý, protože ty určitě stánky umíš, protože jsi starý hudebník u ohně, ne?
2: No trošku
0: jako
2: jo.
0: Jako tábory a jasně. To. Tak pozor, tak to ne. Tak já tady najdu něco jiného. Já najdu piano verzi, aby si nemohl brnkat sám jako vy od sebe, jo.
2: Takže to bude romantické.
0: Bude to romantické, ale ty vůbec nevíš, jak to budeš zpívat
2: no,
0: ještě.
2: Umíš
0: text, stánky?
2: No asi jo.
0: Nechci si to vygooglovat?
2: Ne, prosím tě, myslím, že to zvládnu.
0: Dobře, ale ještě bych se tak jako nechvástal, že... Katko, řekni mu, jak zapekli ty jukebox.
1: Teď to totiž teprve přijde. Ty dostaneš tři možnosti, jak to zaspíváš a někdo se nám dovolá a vybere ti, jak by si představoval, že ty stánky budou znít.
0: Jak to bude znít? Ranní show, dobré ráno, haló.
3: Dobré ráno, tady Jarka.
0: Jarka ti to určí. Seznámte se, Jarka, Richard, Jarka.
2: Dobrý den, Jarko.
3: Dobré ráno.
2: Tak buďte hodná a milá.
0: Ano? Ne.
3: To já jsem vždycky.
0: Jarko, máte nějakou otázku na Richarda? Přece jenom je to hvězda.
3: Jsem zaskočená, že jsem se dovolala, tudíž asi ani ne.
0: Dobře. Tak, ale zvládnete určitě vybrat jednu možnost.
3: Tak o tom žádná.
0: Tak jo. Tak pozor. Za A. Zaspívá tu písničku Richard Opile. Prostě klasika, festival, 3 hodiny ráno.
3: Ano.
0: Odcházíte z festivalu a zpíváte si stánky. To je za A. Nebo za B. Německy.
2: Aha.
0: Německy.
2: Aha.
0: A nebo za C. Ostravsky. Tak to jsou
3: tak
0: možná...
3: Tak já myslím, že za C je jasná volba.
0: Tak. Nevím, jak to upravíš, nebo to necháš. Ale už ti běží intro. Jarko, zůstaňte s náma na telefonu. A jde, Richarde. Pozor, jdeme na to.
2: Pičo u stánku,

0: mít s babou jak cip.
1: Jak to je dál?
0: A skleníček pár a pár tahů z džonta.
2: Večeren, jak
0: večerní zprávy. A neumí žít. A poslouchaj.
2: A jdeme na němčinu? Katko?
1: Katko, ty?
3: Ne. Lieben Sie den Fliegen entrümen zu bin zu fahren. Zum Beispiel. Am Fliegen liegen Mangen zum
2: Bär. A zpátky jdeme na ostraštinu, prosím.
0: Hrem opilého.
2: A, jo. A.

0: Děkujeme. Jarko, co tomu říkáte?
1: Wow. Dokonalý, jako vždy.
0: Jako vždy, jako vždy. A tohle všechno bude, přátelé, příští rok v O2 Areně. Richard Krajíčo 50. Máš to vyprodaný, gratuluju, kamaráde.
2: Děkuju.
0: Za chvilku jsme zpátky, tohle byl hvězdný jukebox s Richardem Krajíčem. Ranní show Evropy 2. A my už jsme zpátky. Toto už je pátek 5. 7.04 all time low Evropa 2.

0: Udělali jako ten jukebox a on to vůbec neznal. Aha. On to vůbec neznal a včera to poznal a teď nám to tady jako předved. Mm-hmm. Mimochodem, my jsme u narozeninové oslavy, tak já jsem ten dneska v 6 ráno přišel a říkal jsem, slyšel jsem Petra Jablonského, imitátora, jak dělá Babiše. Mm-hmm. A ty jsi se mě zeptala.
1: Jestli se nějak vyjadřoval právě k té oslavě. Jestli to bylo tématem také.
0: A já říkám, ale jo, docela jo. Tak jsi si říkal, že bychom si to mohli pustit. Mm-hmm. Ty jsi to neslyšela?
1: Ne.
0: Já jsem to včera slyšel a říkal jsem si, že vám to pustím.
2: Takže já vás zdravím a mám pro vás, co sledujete moje socké, tak mám pro vás další přehled týdne. No a dáme si kulturu dnes. Zaprvé teda musím říct, že mám velkou radost, že oslavil u mě narozeniny Leoš Mareš na Čapáku. No a Leoš tam jezdí pravidelně, samozřejmě, jako není to náhoda, je to taky můj drahý přítel a drahý, opravdu velmi drahý DJ. No, zkrátka často tam hraje a zpívá, je to dobré pro celou zemi, lebo teď bylo například to dlouhé sucho, tak on přijel a zarecitoval tu hymnu na počasí, jako má, že jsou jako déšť a už zase prší, no a v neděli sprchlo. Ovšem, já mám teda nejradši takovou tu druhou skladbu, jak tam reterituje to. Já nejsem vůbec valnatý, ale na dotacích budu brzy bohatý. Takhle nějak to tam, jsem si to oblíbil. No, je to prostě bomba. Skoro tak dobré, jako Sara Perketty, ano, ale opravdu mám to rád. No, velkou radost mi udělalo, že se tam na Čapáku líbilo také herečke Aně Geislerové a Leoš mi posílal fotky, já to tady mám, no, on je tam taky můj krycí agent, keď je na Čapáku, má krycí jméno Luboš Bureš, no jsem zkrátka jeho vzor, no, a posílal fotky tady opravdu, že jako Geislerka, ona tam opravdu řádila jako Jean Reno, možná i víc, takže proto rád bych jí věnoval, prosím vás, taky jednodenní poukaz all inclusive na Čapách, takhle to vypadá. Aňo, přijdeš? Aňo? Řekni Aňo. No, můžeš říct nějakou svoji další kamarádku, obdivovatelku, třeba Evičku Holubovou, dělá mi to radost. No a nejvíc mě těší, jak jsou ty dámy, prosím vás, zásadové, jaký jsou vzor pro ty své fanoušky. A díky paní Geislerové se nám teda teďko opravdu na Čapáku netrhnou dveře, ano? Takže prosím vás, není pravda, že jsou umělci proti mně. Není to pravda. Umělci i Leoš Mareš jsou se mnou. Dokonce i Dejdar, ano? A nikdy si u mě nestěžoval jako na ty aerolinky. No, jak je tam teď tepal Martin, který mimochodem taky miluje Čapák, mi o tom psal tady, psal, že opravdu, jako, že si koupil letenky a za desítky tisíc a pak musel čekat frontu jako normální člověk a odbavit zavazadlo a ještě neměl místo jako na nohy. To je skandál. No ale já už to samozřejmě vyřešil. Martin může létat samozřejmě mým soukromným letadlem. Ano? Tam má polohovací křeslo a skoro ke každému místu sluhu. Takže za mě vyřešeno. No a vy pracující, prosím vás, a naši voliči, nikam nelítejte. Ano, stejně na to nemáte a právě je to nedůstojné, co si dneska jako ty aerolinky jako dovolují. No já teda doporučuji zůstat doma a cestovat po krásných Čechách. A třeba, já nevím, u nás na Čapáku je krásně, třeba. No? A zavazadla odbavujeme hned. To vám potvrdí Dejdar i Geislerka. No, a když jsme u té kultury, prosím vás, stále se mluví o tom zákoně, o těch veřejnoprávních médiích. No já jsem ho vyhodil. A možná vyhodím aj ministra Klempíře. No jenom musím samozřejmě vymyslet, jako kdo bude místo něj. No, nejlepší by bylo, aby to vzal Adam Vojtěch, protože samozřejmě náš Adam umí zpívat a navíc oproti Otovi drží hubu, keď ví hovno, takže a Otovi asi teda bych nabídl funkci marketingového ředitele Čapího hnízda a tam bude řídit ovce, a starať sa o exkluzivitu.

0: exkluzivní hosté, jako je Geislerka nebo Leoš Mareš. No, tomu půjde líp než zpívání a ministrování. No vidíte, tak my o Vlke a Vlk píše Leoš, Andy na čapáku, pecka, ale musím z toho mediálního průseru zase vytřískat maximum. Posypu si hlavu popelem, jak to umím, a řeknu, že jsem neměl šajn, kde jsem. A pak to vyšperkuju slibem, že všechny dárky daruji na charitu, jakože frajer, lol. No vidíte, tenhle už je básník. No, že jsou jako déšť a už zase prší. No, ale to lol, co je to lol? Nevím. Kde mě možná dělá legraci, ne? Nebo, že by to byl kód. Lol. Lidi oblbnout lidi. Ano. No. No tak každopádně možná onkologické děti dostanou klasický Mercedes. Charita a Leoš, to jde k sobě. Takže dámy a pánové, dneska to bylo o kultuře a zase někdy. Nashledanou se mnou kulturním člověkem.
1: Jo, jo, jo. Čau. Čau. To byl Petr Jablonský. No.
2: Klobouk.
1: A teď klobouk, co?
2: I před tebou.
1: Mimochodem dělá to pro web extra.cz, asi bychom to měli říct, aby jsme jim dali kredit.
2: Ano.
1: Já když jsem to slyšel, tak jsem si říkal, že vám to pustím, no.
2: Terapie.
1: Jako, co k tomu chci říct?
2: Hele, ale bylo to strašně zábavný. A humor je vždycky
1: takhle
2: nejdůležitější ze všeho.
1: A to jste ho ještě neviděli, to Jablonský, on jak u toho vypadá. On prostě ho umí, Babiš je geniálně. On ještě prostě s těma brýlema ty vlasy. To je bez toho obrazu to bylo poloviční. No a jako Čapí hnízdo, takhle. Já jsem před 11 lety se tam potkal s mojí ženou. Byli jsme tam jako hosté na svatbě.
2: Ano.
1: Tam jsme se seznámili. A je to naše genius loci. Prostě tam začala naše cesta.

0: 7 hodin, 17 minut, přesně. Posloucháte ranní show na Evropě 2. Musím říct, že nám tady zvoní telefony hodně, ale je tady pán nebo paní a ten nebo ta je skutečně vytrvalá. Volá hodně, hodně, hodně, tak říkám si, dobré ráno, ranní show.
1: Dobré ráno.
0: Máte něco na srdci? Já úplně z toho telefonu, jak to tady blikalo, na mě svítilo, že máte něco strašně důležitého na srdci.
1: Mám, já jsem chtěla reagovat na Kačiny zabouchly dveře.
0: Tak jo, takže my odbočujeme, ale vemte si telefon k uchu, prosím. Já jenom vysvětlím lidem, co to neslyšeli, přátelé, Katka si včera zabouchla dveře. Jo, to znamená, takhle vyšla s rodinou do školky, neměla klíče, s dojmem, že klíče má manžel.
2: Že dům je otevřený.
0: Že dům je otevřen, že je na terase. Ale ještě předtím, než odešla z toho domu, tak zabouchla manžela
2: Zahradě.
0: Na zahradě. Takže
2: zabouchla jsem terasu.
0: Prostě neměli klíče a nakonec to skončilo odvrtáním. A co vy?
1: Já mám takový příběh. My jsme se minulý rok nastěhovali do baráčku.
0: Ano.
1: V listopadu jsme nechali dělat nové dveře.
0: No.
1: A syn byl doma, my jsme byli v práci a neřekli jsme mu, že když ty dveře zabouchne, takže už se nedostane dovnitř.
2: Mm-hmm.
1: A on šel odnes odpadky, bosky, jenom v trenkách, bylo to v listopadu, takže venku byl asi jeden stupeň.
0: Ano.
1: A naštěstí teda nám tam svítí od odpoledne až do večera sluníčko a trošičku sluníčko svítilo. A volá mi paní, bylo asi 3:45, že má mýho nahýho syna, který stojí před barákem,
0: jasně,
1: že se třepe zimou a já, ježišmarja, co dělal? A ona říká, no vy máte nový dveře a on o tom nevěděl. No já jsem byla úplně v šoku, tak jsem volala přítelovi,
0: no,
1: ať pro něho přijede a otevře mu dveře. Nás to nenapadlo mu to říct, že jo, a on chudák a říká, a co jsi tam dělal? A on mi říká, tak jsem si šoupal ruce o sebe a dával jsem si je na ledviny, mě byla zima.
0: Na ledviny, jo, to je to to je dobrý. Aha, na ledviny, to
1: jako,
0: jo.
1: Jakože si zahříval vzadu ledviny.
0: Takže má teďka ledviny chycený.
1: Ne, v pohodě úplně, nebyl ani nemocný nic.
2: Kolik mu bylo let?
1: Kolik mu bylo let? Imunitu. 11 teďka v dubnu.
0: 11. Takže jo, zdravíme.
1: Dobře,
0: ahoj,
1: vyřídím.
0: Ahoj,
1: ahoj.
0: Když si představíš tu dětskou duši, jak se vrací s těma odpadkama.
2: Strašně.
0: A najednou padá, chápeš to? Ranní show, dobré ráno, haló.
3: Dobré ránko.
0: Povídejte.
3: Já mám taky výborný příběh.
0: Tak říkejte.
3: Kamarád takhle přijel k druhému, bydlí v druhém patře a dali si nějakou kávičku a že musí honem odjet. Samozřejmě to mu povedlo nejen zabouchnout v bytě, ale zabouchnout jen na balkóně.
2: Hmm.
3: Já jsem přijel na kávu jsem si dal pod balkónem a mezi tím náš aktivní kamarád místo, aby to hned vyřešil, tak začal řešit zámečníka přes pojistku z Prahy. Takže tam byl asi 5 hodin na tom balkóně. Hmm.
0: Tak místo, aby se otvíralo v okno, tak se řešila pojistka. Hmm. To tak bývá.
3: Přesně.
0: Děkujem, papa, ahoj.
3: To málo, ahoj, ahoj.
0: Každý se asi zabouch někdy, ne?
2: Asi jo.
0: To takhle řekne, ne. Ranní show, dobré ráno, do třetice.
4: Dobré ráno. Já mám podobný příběh. My jsme jako rodina byli v Rakousku na wellness a já jsem vždycky manželovi říkala, aby nechodil do sauny sám. No, on ne. Tam byl sám a mezi tím se šel schladit do bazénku, který byl venku. Podotýkám, že to bylo v únoru. A tam přišel ten správce, který prostě to uzavřel.
0: Ježišmarja.
4: My jsme seděli v té odpočívárně a najednou jsem za oknem uviděla manžela, který tam na nás klepal. On se zmenšil na 1 centimetr, všechno.
0: Celý se zmenšil na 1 centimetr.
4: Úplně. A takže jsem vyběhla, okamžitě jsem mu to tam otevřela, protože ten správce neskontroloval, jestli někdo není venku v tom jezírku.
0: Tak to je nejvíc. Frajer chudák se jde ochladit a pak se ochladil moc až, ne?
4: Úplně, přesně, doslova.
0: Ale pak mu to normálně zase se vrátilo, ne, ta velikost?
4: Vrátilo se, ano.
2: Zpátky na 3.
4: Od té doby do sauny nechodí teda sám, to je pravda.
0: Díky, díky a pozdravíme, mějte se, naschle.

0: 7.26, v ranní show budou dneska zprávy. Tak, budou určitě, budou dokonce za chvíli, ale ještě předtím s Katkou máme jinou zprávu, nebo malou zprávu.
1: Mm-hmm. Mám tady jeden takovej novej termín a týká se to rozchodů a je to alpský rozchod.
0: Alpský rozchod. Jestli jste se o tom už slyšel. Alpský rozchod, nevím.
1: Je to taková novinka, není moc příjemná.
0: Aha, je.
1: A hodně se o tom mluví na TikToku. Je to prosím tě praktika, kdy muž vytáhne ženu na túru, často do Alp, právě do náročného terénu.
0: No.
1: Absolvuje s ní tu cestu a na konci nahoře, na vrcholu jí řekne, že se s ní rozchází a dolů už jdou každý sám po své ose.
0: Co? A to vymyslel kdo?
1: No, chlapi.
0: A jako důvod?
1: Důvod je ten, že ženy jako fyzicky míň zdatné toho muže z největší pravděpodobností nedoběhnou, to znamená, že on jakoby tomu odejde. On tomu uteče.
0: To nemyslíš vážně.
1: No, je to
0: že oni za ním utíkají a on jim uteče.
1: No, je to taková novinka, prostě.
0: To jsi si vymyslela?
1: Ne, je to prostě novej trend v rámci rozchodů a myslela jsem na to tenhle týden, když jsme plánovali společnou dovolenou a manžel mi říkal, jestli nepojedeme bez dětí do Rakouska.
0: Ale zase musíš jít jako do kopce strašně, je to vysilující. Na druhou stranu, zase to má styl v tom, že se vlastně rozejdeš s tou svojí ženskou na vrcholu.
1: Jo.
0: V okamžiku, kdy ona dosáhne vrcholu.
1: A ty taky, společně. Naposled.
0: Vlastně, když spolu...
1: Poprvé v životě možná.
0: Společně dosáhne, no. A v nejlepším je potřeba přestat. Ranní show Evropy 2. A teď už zprávy, normál. 7.28 Evropa 2.
1: Dobré ráno, po druhé v tomto týdnu na Slovensku zaútočil medvěd na člověka. Včera ráno napadl medvěd muže na Liptově v nedostupném terénu, což lékařům komplikovalo záchranu napadeného lesního dělníka. Záchranáři se nemohli k napadenému lesníkovi dostat vrtulníkem kvůli nepříznivému počasí. Záchranáři se tak k muži dostali pěšky a snášeli ho na nosítkách k sanitce. Lidí pracujících na částečný úvazek výrazně přibývá. Více než 70% z nich tvoří ženy, pro které u něj hrají hlavní roli péče o děti či osobní důvody. U mužů hrají větší roli například zdraví nebo vzdělávání. Vyplývá to z informací, které zveřejnil Český statistický úřad. A teď už předávám slovo Zuzce.
2: Na Havlíčkobrodsku vznikla rezervace divokých koní. Je první na Vysočině a zároveň 18. v Česku. Na pozemek s rozlohou přes 20 hektarů u Loukova ochránci přírody přivezli dva hřebce z Národního parku Podyjí. Do konce roku by tady mělo přibýt dalších 5 zvířat. Zuzka Kozáková, Evropa 2.
1: Čeští fotbalisté v generálce před mistrovstvím světa porazili Guatemalu 3-1. Vítěznou branku dal v 72. minutě Chorý, trefili se i Šik a Vyšinský. Evropa 2, kde to stojí? Kolona se teď tvoří na D1 v Brně směrem do Ostravy od kilometru 192 na 196. kilometr a pozor, dnes na vodu na silnicích v Čechách intenzivně prší a hrozí aquaplaning.
3: Každý den mydlíme na web Evropy 2 gigabajty zábavy pro tebe. Evropa2.cz. Všechno, co tě baví. Na Evropa2.cz. Evropa 2, jak je venku?
0: No, venku, prší. Někde prší, někde už ne a někde ještě bude.
1: V Čechách máme zataženo a deštivo. Během dopoledne se přidá déšť i na Moravě a ve Slezsku. Večer budou srážky ustávat a oblačnost ubývat až do vyjasnění. Nejvyšší teploty 16 až 21 stupňů na východě kolem 23. Tolik zprávy, je 7 hodin a přesně 30 minut k tomu vy vstáváte s páteční ranní show.
0: Ranní show Evropy 2. Už za chviličku česká volba. Nikam nechoďte. Nikam nechoďte, skvělý téma.
4: Kaufland. Vážení cestující, letos Smartwings. Připravte se na start do léta.
5: Málaga, Mallorca, Porto, Split, Kanárské ostrovy, Sardinie, Sicílie a další desítky destinací. Krásné zážitky začínají na smartwings.com. Rezervujte si svou letenku za letním dobrodružstvím ještě dnes. Smartwings. Be smart. Get
6: wings. Jsou tady.
7: Jsou tady.
8: Jo, jsou tady.
9: Jsou tady.
10: Řekni to všem!
11: Ano, naše nové značky jsou tu. Krivit, Silvercrest, Parkside, Livarno, Esmara. Trvale v nabídce. Nově v Kauflandu.
12: Jsou ještě tady?
13: Jsou tady.
14: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
15: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
16: Ahoj! Tak nám v Česku padly skoro 3 miliardy v Eurojackpotu. Neuvěřitelný, co? Tak na nového miliardáře. Eurojackpot.
17: Ve Skontu pro vás nyní máme slevu 35% na nábytek. Až do pondělí u nás nakoupíte nábytek o 35% levněji. Platí i v e-shopu a na skonto.cz. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka. Skonto nábytek.
18: Léto je tady. Hodilo by se ti nové sportovní vybavení. S Bebe Dobré ráno hraješ každý týden v červnu o poukaz za 50 000 korun na výbavu podle tvého výběru. Navíc si 30 z vás odnese i letní zásobu svačin, Bebe a kapy. Soutěž běží na facebookové stránce Bebe Dobré ráno. Užij si léto v pohybu.
19: Objevte prémiové smartfony Xiaomi 17T a 17T Pro. Pětinásobný optický teleobjektiv Leica, revoluční baterie a Hyper AI v češtině. Xiaomi řady 17T se slevou až 3,5 tisíce, elektrickou koloběžkou nebo tabletem za recenzi a k výkup až 1000 korun. Navštivte značkové prodejny Xiaomi nebo mi.com/cz.
20: Chráním tvůj domov před letními vedry a jsem tak robustní, že odolám i bouřkám nebo zimním mrazům. A kdo jsem? Hliníková venkovní roleta Velux.
21: Sníž teplotu v podkroví a bydli komfortněji s řešeními Velux pro střešní okna Velux. Více informací na velux.cz.
22: U nás byle rozhodně nakoupíte výhodně. Skočte si pro vepřovou plec bez kosti kilogram za 59,90 a meruňky volné kilogram za 49,90. Byla. To dobré začíná u nás.
23: Falcon uvádí...
24: Ten meč mi ukáže cestu domů.
23: Epické sci-fi dobrodružství plné akce a nostalgie.
25: Jsem mocný!
23: Nenechte si ujít hrdiny ze světa akčních figurek. Vládci vesmíru. V kinech již od 3. června.
26: Svět off, rock on. Na festival Rock for People míří světové hvězdy. Gorillaz, Limp Bizkit, Bring Me the Horizon, Halsey, Iron Maiden a přes 100 dalších kapel. Od 10. do 14. června 2026 v Hradeckém parku 360. Vstupenky rychle mizí. Najdeš je na rockforpeople.cz.
27: A teď vykouzlíme výhodnější elektřinu a plyn.
28: Už je vykouzleno. Svět se zbláznil, ale ceny u EPET zůstávají stabilní.
29: Žádná kouzla?
28: Kouzla ne, ale chytrý formulář. Nahrajte své vyúčtování a do 3 minut máte hotovo. Navíc nyní sleva 1000 korun při sjednání online. Více na epet.cz.
30: Je tu nové číslo časopisu Žena a život s letním speciálem Chuťovka. Upečte ty nejlepší ovocné koláče a připravte se na letní grilovačku. Herec Vladimír Polívka prozradil. Musím cíleně bojovat proti sfotrovatění. Plus praktický návod, jak nemuset makat do stovky. Nová Žena a život s letní Chuťovkou právě v prodeji.
31: Zpátky k muzice.
32: Evropa 2. We were staring down disaster. That night we almost caught.

0: Volba na Evropě 2.
1: 7.38. Co Čechům nesmí chybět ve výbavě na festival? To je česká volba na Evropě 2. Co Čechům nesmí chybět ve výbavě na festival?
2: Kdy jsi byl naposled na festivalu?
1: Nemám festivaly ve výbavě. Ne, když jsem byl naposled na festivalu, Rock for People jsem byl, myslím.
2: Vidíš to.
1: Rock for People, teď bude mimochodem Rock for People, ne?
2: Bude.
1: A to je teď? Jako teď?
2: Ještě v červnu, no.
1: Jakože ten další víkend. Ukazují na mě další víkend. Takže 12, 13, 14, možná nějaký jiný dny.
2: 10 až 14.
1: 10 až 14 dokonce. Aha, už ve středu to začíná. Hmm. Takže teď ve středu začíná Rock for People. Bydlel jsem ve stanu, bylo to super. Byl jsem tam teda sám. Jo, říkám si, jestli jakože s holkou, nebo s manželkou, jako jestli by ta emoce nebyla jiná. Jo, a taky jsem byl to. Jo, že jsem byl sám tam, úplně sám, jako, myslím. Že v té době jsem byl úplně sám.
2: Jo, takhle, jo. Že jsi byl single.
1: Jo, což dost pomohlo na tom festivalu. Jako, protože si to užiješ, jako jinak.
2: Jo, takhle.
1: No.
2: Dobře.
1: Napiju se kávy a ty pokračuj. Co Čechům nesmí chybět ve výbavě na festival? Páté místo, prezervativy.
2: Nebo, to jsi si vymyslel,
1: to jsem si vymyslel. Páté místo, opalovací krém a sluneční brýle.
2: Jo, to je dobrý.
1: Zrovna teď, že jo, teď když prostě máme takhle počasí, ale předpovědi vypadají dobře.
2: Je třeba se chránit, jakkoliv.
1: Čtvrté místo, toaletní potřeby. Mm-hmm. Třetí místo, powerbanka.
2: To je dobrý.
1: A pozor, na druhém místě jsou kondomy.
2: Fakt, jo.
1: Jsou tam, vidíš?
2: Tak já
1: a ty jsi si dělala srandu.
2: Ne, ale já jsem asi teda v tom případě nezažila jakoby festiák, nezažila. Jako dhe festiák. Jako... Ty jsme tam, teda o něco přišli.
1: Tak ty jsi nejela nikdy s holkama na festiák.
2: Ne, já jsem právě vždycky jezdila s manželem, no.
1: S manželem. A teďka ale jedete, ne? Jsi říkala, jo. Na Beats for Love jedete?
2: Ne, my jedeme letos do Rotterdamu na North Sea Jazz Fest. Už je takový jako trošku páprdový,
1: a s manželem?
2: No, s manželem. Je to tak. Ale já teda mám tip.
1: Co je na prvním místě?
2: Nemyslím si, že to bude na prvním místě,
1: už
2: ale
1: bývá jenom první
2: je
1: místo.
2: To přátelská rada.
1: Ano.
2: A to jsou fakt pohodlný boty, protože mně přijde, že na tom festivalu uchodíš, nebo já teda, uchodím nejvíc kilometrů v životě, protože pořád pendluješ od stage ke stage. A když nemáš pohodlný boty, tak pak pláčeš.
1: Co Čechům nesmí chybět ve výbavě na festival, zbývá první místo, nejčastější odpověď. Tak schválně, kdo to trefí? Po songu se k tomu vrátíme.

0: Tady náš kolega Martin Cihlář.
1: Znovu opakujeme, Martin Cihlář.
0: Martin Cihlář, bydliště u Šatlavy 10. Říká, nesmí chybět pořádnej matroš.
1: Martin Cihlář.
0: Martin Cihlář, který ani nepije a nekouří ani cigarety, tyjo. Má

0: dobré ráno, co typujete, že ve první místo, co Čechům nesmí chybět ve výbavě na festival? Co? Halo.
1: Já si myslím, že by to mohl být mobilní telefon v dnešní době. Když je tam ta powerbanka.
0: Není to první místo, ale není to první místo.
2: To už bereme jako samozřejmost.
0: Já samozřejmost.
2: To už jako, že si sebou bereš ruku.
0: Ruku, nezapomeňte ruku, zvlášť, když jste tam sám.

Co Čechům nesmí chybět ve výbavě na festival? Nejčastější odpověď. Co to bude? 5. místo opalovací krém a sluneční brýle. 4. místo toaletní potřeby. 3. místo powerbanka. 2. místo kondomy. A 1. místo...

0: Haló?
1: Haló, tady Eva.
0: Evo, co myslíš?
1: Já myslím, že to jsou peníze, abych si za ně mohla koupit langoš.
0: Langoš? Mimochodem, langoš, teda není to první místo, ale mimochodem langoš oslavil předevčírem 60. narozeniny. Myslím teda jako toho herce, nemyslím jako tu pochutinu. Znáte langoše?
1: Ne,
0: Jiří Langmajer, nic vám neříká Jiří Langmajer.
1: Jo, tak to jo, tak to už jo. Tak
0: langoš, Jiří Langmajer, přátelé, 60 let, ve středu. Jinak pojďme tedy všechno nejlepší. Jinak tedy k langošovi peníze taky nejsou v žebříčku, asi se to bere, že to je samozřejmost. Hmm. I když na prvním místě je taky taková samozřejmost. Mám to říct rovnou.
2: Co třeba Čechu? Ještě někdo, ještě dej jednu šanci, do třetice.
0: Jinak Evo, máte strašně příjemný hlas.
1: Moc děkuju.
0: Tak jo. Máte ráda langoše?
1: Tak jestli jde.
0: Máte ráda langoše?
1: Miluji langoše.
0: A pojď tak nám řekněte ještě, s čím to jíte.
1: Taková ta klasika, česnek, kečup, sýr, takový ten poprovský, pořádnej.
0: No. Já teda se přiznám, že já jsem naposledy langoše měl tady s mojí kolegyní Katkou.
2: Já si to pamatuju.
0: A relativně nedávno.
2: Ty jsi si to dal bez česneku, jen se přiznej.
0: Jo. A tady vidíte, jak jsem prostě zestárnul. My jsme byli s Katkou na Matějský a s manželem Katky a s dětma a já jsem si dal langoši a já samozřejmě miluju to, co říká tady Eva, ten česnek na tom langoši, ale já jsem si ho ze společenství...
1: Prostě bez langoše není festival prostě.
0: A teď si představte, že já jsem si tam ten česnek nedal, i když ho miluju, aby doma bylo líbání.
2: A bylo?
0: Nevím, ale nechtěl jsem prostě přicházet s česnekovým jakoby úsměvem. Nicméně bez langoše...
1: Ten partner si ten langoš musí dát taky.
0: Taky.
2: Právě.
0: Taky.
2: To my jsme si ho dali s manželem na půl a právě jsme si tam dali česnek a nikdo se nežiníroval.
0: Je to tak. No dobře, takže bez langoše. A jsou festivaly bez langoše?
2: Pochybuju.
0: Tak děkujeme, Evo.
1: Přesně.
0: Ahoj, děkuju, ahoj. To byla Eva. První místo, co Čechům nesmí chybět ve výbavě na festival. Halo. Tak říkej.
3: Já si myslím trochu, že to budou přátelé.
0: Přátelé.
2: To je hezký.
0: Pár přátel stačí mít. Přátelé nejsou na prvním místě, ale je to moc hezký tip. Děkujeme. Ahoj. Čau, es.
3: Naschanou.
0: Naschanou. Ranní show, dobré ráno.
4: Dobré ráno.
0: Tak, je to úplně taková praktická věc, jo. Nehledejte v tom nějaký umění. Co Čechům nesmí chybět ve výbavě na festival? Je to taková trochu jako nuda.
4: No. Je to taková nuda, no. Tak když vidím to počasí, tak já bych si určitě sebou vzal pláštěnku.
0: No, dobře. A takovou velkou pláštěnku, kterou používáte celou noc a tak nějak jakoby vůbec, abyste byl zakrytý.
4: Stán
0: je první místo, no. Je to taková pláštěnka, spacák a stán.
4: A jasný.
0: Taková velká pláštěnka. Tolik první místo. My jsme u festivalu. Děkujeme, gratulujeme k prvnímu místu, i když jsme to dali společně, to nevadí. Měj se, ahoj. Čau, Wes.
4: Ahoj.
0: A my máme pro vás dvě VIP vstupenky na jeden festival, na Beats for Love, už za chvíli. Takže zůstaňte s námi, teď bude reklama, pak výherní song a pak volejte a vyhrajete fantastickou cenu Beats for Love.
5: Česká volba na Evropě 2. Nový žebříček už v další ranní show. Kompletní pořadí na www.evropa2.cz.
6: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
7: Vyberte si třeba meloun vodní, kilo za 18,90 a květák bílý, kus za 36,90. Až do 9. června.
6: Čerstvé jako z Kauflandu.
8: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
9: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
10: Jak byste si užili dovolenou za 100 000? Už dnes losujeme ve Sportce posledních 400 výherců dovolené za 100 000 korun. Stačí vsadit plný tiket a jste ve hře. Sportka od Olvinu.
5: Evropa 2. 88.2 a 105.5 FM.
11: Vyberte si u cestovní kanceláře Fisher z nejširší nabídky last minute zájezdů za skvělé ceny. A leďte k moři klidně už zítra. Na výběr máme více než 55 oblíbených letních destinací, včetně zájezdů s dětským klubem Fantázie. Více na fisher.cz.
12: Výstava Titanic už jen do 28. června. Vstupte na palubu nejslavnější lodi světa a staňte se jedním z cestujících. Odhalte stovky originálních exponátů, zažijte atmosféru počátku 20. století a dotkněte se ledovce. Nenechte si ujít výstavu Titanic na PVA Expo Praha.
13: Jak vzniká elektřina? Potřebujeme ebonitovou tyč a liščí ohon.
14: V tom musí být celá liška.
15: A takže je, nabíjíme koloběžku, mám je auto, i tramvaje, co mě vozí do školy.
16: No jasně, všechno u nás doma, i moje hračky, děkuju.
17: Vidíte nás v milionu podob, poháníme vaše sny i každodenní maličkosti. Jsme pre.
18: Jsme energie tohoto města.
19: Natankujete v Praze, vystoupíte až u moře. Plug-in hybridní model Link & Co 08 s revolučním kombinovaným dojezdem až 1100 km. Vyzkoušejte na vlastní kůži v novém showroomu v Čestlicích. Více na linkáč.cz. Sános Y.
20: Časopis Apetit vás zve na Apetit Picnic. V sobotu 13. června v pražské Grébovce ochutnáte ikonická jídla, objevíte nové chutě a užijete si skvělý program. Dopřejte si i VIP zážitek s extra servisem. Apetit Picnic 13. června, park Grébovka Praha. Více na apetitpicnic.cz.
21: Sledujte atraktivní podcasty Vysoké školy finanční a správní na YouRadio.to. Vše, co jste potřebovali vědět o bitcoinech, vysvětlí docent Petr Budinský.
22: V České republice nemá takový program obdobu, tak jak je navržen, přináší nejmodernější trendy.
21: Vysoká škola finanční a správní, ta správná univerzita pro vaše studium. Více na vsfs.cz a na YouRadio.to.
23: Konečně grilovačky.
24: To miluju.
23: Pohodička na zahradě a vůně grilu.
24: Udělám si sýr na pánev od Madety.
23: Na grilu není spíš na pánev.
24: Na mřížce by utekl, ale na plátu je boží. Hlavně ho pořádně rozpálit.
23: Sýr nebo grill?
24: Grill přece. Sýr má pak krásně zlatavou kůrku.
23: Jen to slyším a mám strašnou chuť. Takže sýr na pánev od Madety.
24: Jo, jo, ten od Madety.
25: Proč cestovat daleko? Na Dolní Moravě tě čeká svět nekonečných možností. Tohle nikde jinde nenajdeš. Světové unikáty Skybridge 721 a stezka v oblacích. Dětské parky s obřím mamutem, nejdelší bobovka v Česku nebo famózní bike park. Navíc nový aquapark s tobogány a největší wellness na českých horách. Na skok nebo na víkend. Světová dovolená má letos adresu na www.dolnimorava.cz.

0: Připravte se na 4 dny, kdy se Ostrava změní v epicentrum taneční hudby. Tak dámy a pánové, kdo se dovolá 3. v pořadí po té, co zazní tento song, vyhraje velkou cenu. Takže to je jako smutný trochu. Že teď se dovolá někdo první a ten je první a budeme mu muset říct sorry. Sorry, kámo. Halo, ranní show.
1: Dobrý den, tady Terezie.
0: Terezie, vy jste první, takže sorry, princezno.
1: Ne.
0: Jo, ježiš.
1: Ty vole,
0: líb bych to neřek. Ranní show, tady je někdo druhý. Halo.
2: Ano, to je Roman.
0: Roman, jste druhý.
2: Yeah.
0: A, škoda to je. Ale teď! Teď má někdo radost. Halo.
3: Halo.
0: Jak se jmenuješ?
3: A tady Michal, zdravím.
0: Michale, seš třetí volající. Seš třetí volající. Ty bláho.
3: Paráda.
0: Beats for Love přiváží do industriálního areálu Dolní Vítkovic ty největší světové hvězdy elektronické scény. Calvin Harris.
4: Charlotte David.
0: To je ona, mimochodem. Marshmallow.
4: Alesso.
0: Dimitri Vegas.
4: Paul van Dyk.
0: Fed Legrand.
4: Pendulum.
0: Fed Legrand. Fed Legrand. Glockenbach.
4: Rehab.
0: Gorgon City.
4: A dalších víc než 550 umělců.
0: Prostě festival. Vezměte sebe a někoho, s kým chcete zažít jedny z nejlepších dnů v roce. Čekají vás dny plné hudby, energie, světových hvězd, elektronické scény, jedinečných vizuálních show a společných momentů, na které se nezapomíná. Od středy 1. července do soboty 4. července v Ostravě v industriálním areálu Dolních Vítkovic. A teď máme páteční velké finále. Hrajeme o 2 VIP vstupenky. Celofestivalové vstupenky na Beats for Love. Stačí, když nám tady kámoš zodpoví otázku. Seš tam ještě pořád, jsi umřel už.
3: Poslouchám.
0: Jak se jmenuje hit, který spolu vytvořili Calvin Harris, Alesso a kapela Hurts? Jmenuje se buď We Found Love, nebo Summer, nebo Under Control. Tak co?
3: Tak dáme Under Control.
0: Je to Under Control. Ty jsi to vyhrál.
4: Jsi dobrý.
0: Peace for love, mother lover.
4: Jedeš.
0: Jedeš. Hezký den.
3: Mother lover. Taky, díky. Díky se.

0: Jak říkala Katka, tohle je esence Beats for Love. Měl dát normálně jako hymnu.
1: Jo.
0: Že podle téhle písně se podle mě rozhodnete, jestli jako tam je nebo nejet.
1: Jestli to pro vás je nebo není.
0: Tak. Za půl minuty bude 8. Zbývá poslední finálová hodina ranní show pro celý tento týden. Come on and dance with me. A vy, co jste vydrželi až doteď, tak mám pro vás takový příběh z dnešní 5:30, tedy 5:30 ráno. Jedu do práce. Jedu do práce, poslouchám Evropu 2. Poslouchám Evropu 2 a jedu po nábřeží Vltavy, jo, a najednou slyším znělku Mrázek Ústředna. Jo, tak poslouchám, jedu si takhle podél té Vltavy, jo, za chvilku najedu na Jiráskův most, no, tak poslouchám tu ranní show a najednou tam Mrázek a díl, který si vůbec nepamatuju, jako kdybych ho nikdy neslyšel. Tak jsem si říkal, že vám tu emoci přenesu a pustím ho.
2: Hefek, dobrý den.
3: Haló?
2: Ano.
3: Dobrý den, prosím vás, vy jste instalatéři?
2: Ano.
3: Helejte se, tady Mrázek Ústředna.
2: No.
3: Já teďka stojím u Vltavy a nám tady hrozně teče voda.
2: A odkaď vám teče voda, ale?
3: No, podle mě to jde ze Šumavy.
2: Jako prasklá voda, nebo?
3: No, zřejmě nějaká cisterna nebo něco většího, protože toho je hrozně moc.
2: A jako já teďko vůbec jako nechápu, odkaď to teče, ze záchodu, z umejvadel, nebo?
3: No, podle mě to je z hor.
2: To bychom se tam asi museli přijet podívat a vůbec se kouknout, o co tam jde, protože...
3: Přijďte se podívat, protože to je hodně.
2: A jako co to je za vodu? Je to čistá voda?
3: No, čistá voda to není, to je podle mě něco špinavého.
2: A neteče vám to tam prostě z Vltavy něco?
3: No, to je Vltava.
2: No, to já nevím, to bych chtěl asi opravdu, jestli je tam někde prasklá voda.
3: Já teďka mi volal kamarád a říkal, že právě to teče až do Mělníka.
2: No, tak s tím mám asi nepomůžeme.
3: No, ale to je problém, protože...
2: Já vůbec jako nevím, jako s čím jako pomět, co po mě jako chcete.
3: A to musíte teďka ale zastavit, pane, jako instalatéři, že to nám odteče všechno do Labe a pak to všechno teče do Německa a do moře.
2: Jak máme zastavit vodu?
3: No, se instalatéři nebo ne?
2: Instalatéři přeci nezastaví vodu ve Vltavě.
3: To nedokážete, jo?
2: To asi ne.
3: Máš šikovky?
2: No, šikovky máme, no.
3: Hlejte se, tak ještě aspoň vyměnit gumičky na odlíku, aby toho teklo mý.
4: Leoš Mareš, Patrik Hezucký. Ranní show Evropy 2.
3: Co je?
5: Co je? Je skvělý movie v kině.
6: Jsme zpátky.
5: Horory všech zemí, bojte se. Přichází film, který vás nemilosrdně vykuchá.
7: Na tohle se připravuju roky.
5: Scary Movie.
8: Já ti dám, že se budeš smát.
9: S dubbingem i titulky v kinech od 4. června.
10: Youngblood vyráží se svým festivalem Bloodfest do světa a jedinou letošní zastávkou bude Hradecký park 360. Už 27. června 2026. Vedle něj vystoupí také Biffy Clyro, Primal Scream, Palais Royal a další. Vstupenky mizí. Neváhej a pozici tu svou na bloodfest.com.
11: Teď se fotím já.
12: Řekni Epet.
13: Nejdřív vyfotím vyúčtování. Epet má teď elektřinu i plyn za extra výhodnou cenu. Tak abych to stihnul.
12: Vždyť se mu sjednání stihne do 3 minut.
13: Taková změna se neodkládá. Sjednejte si výhodnou elektřinu a plyn od stabilního dodavatele na epet.cz. Epet. Život s lepší energií již 20 let.
4: Evropa 2. 88.2 a 105.5 FM.
14: Ahoj, zdraví vás Mirka Topinková.
15: A Ondřej Synek. Zveme vás na legendární veslařský závod 113. čest primátorky.
14: Pojďte s námi, první červnový víkend, fandí na náplavku Rašínova nábřeží v Praze.
15: Program závodu najdete na primátorky.cz.
16: Co na dřevo, aby vydrželo? Estetik Profi by to chtělo. Estetik Profi ochrání dřevo před počasím až 20 let. To je ověřeno akreditovanou laboratoří. Estetik Profi, česká lazura budoucnosti, která oslní celé generace. Estetik Profi nově na českém trhu. Více na www.estetikprofi.cz.
1: Myslíte si, že do Krkonoš se jezdí jen v zimě? Omyl. I léto si můžete skvěle užít ve Špindlerově mlýně. Pěší výlety, cyklotrasy, naučné stezky, lanovky nebo raději borůvky či odpočinek ve wellness? Léto ve Špindlu je lákavé dobrodružství a nekonečno způsobů zábavy, které musíte zažít. Hory v létě nejsou kompromis, jsou ta nejlepší volba. Více na www.městošpindlerovmlin.cz.
6: Podnikejte efektivně a techniku nechte na nás. V programu Datart pro podnikání získáte výhodné ceny a plnou záruku 2 roky i na iPhony a MacBooky. Vaši objednávku doručíme s Rychlart Express po celé Praze už do hodiny. Datart, partner pro vaše úspěšné podnikání.
17: Auto z bazaru bude mít určitě nějaký skrytý vady.
18: Ale kde pak? Jsem Richard Topat a ručím za to, že v našem bazaru Škoda Plus a Dazvel Kauto kupujete ojetý vůz v top stavu. Kautu vám dáme roční záruku a bonus až 30 000 korun. Při využití našeho financování navíc přidáme voucher v hodnotě 12 000 korun.
16: Auto Opat. Ojetý vůz s jistotami nového.
19: Sledujte atraktivní podcasty Vysoké školy finanční a správní na YouRadio Talk. Vše, co jste potřebovali vědět o bitcoinech, vysvětlí docent Petr Budinský.
20: V České republice nemá takový program obdobu, tak jak je navržen, přináší nejmodernější trendy.
19: Vysoká škola finanční a správní, ta správná univerzita pro vaše studium. Více na vsfs.cz a na YouRadio Talk.
21: Konečně grilovačky.
22: To miluju.
21: Pohodička na zahradě a vůně grilu.
22: Udělám si sýr na pánev od Madety.
21: Na grilu není spíš na pánev.
22: Na mřížce by utekl, ale na plátu je boží. Hlavně ho pořádně rozpálit.
21: Sýr nebo gril?
22: Gril přece. Sýr má pak krásně zlatavou kůrku.
21: Jen to slyším a mám strašnou chuť. Takže sýr na pánev od Madety.
22: Jo, jo, ten od Madety.
23: Letní shakespearovské slavnosti začínají už 24. června premiérou komedie Omylů. Hrají Marek Adamčík, Aneta Krejčíková, Marek Taclík, Erika Stárková, Dana Batulková, Jakub Kohák a další. Vstupenky prodává Ticketmaster. Generálním partnerem je skupina PPF. www.shakespeare.cz.

0: 8 hodin, 10 minut, posloucháte ranní show na Evropě 2. Finálová hodina. Katka Říhová společně se mnou je tady. Ahoj.
1: Ahoj, dobré ráno.
0: Dobré ráno.
1: Mám tady cestovatelské téma.
0: Tak pojď.
1: Nejlevnější evropská města na prodloužený víkend.
0: No tak.
1: To je, viď?
0: V pátek takhle. Nejlevnější, jo?
1: Nejlevnější. Zase to prostě vezmeme z jiného úhlu.
0: A je to žebříček?
1: Je to svým způsobem žebříček, ale je zasazený do textu, který na sebe jako svým způsobem navazuje. Nicméně můžu vynechat to město a můžu ho jakoby nahradit tichem a pak to jako doříct. Až řeknu tu omáčku kolem. Chceš? Chceš se napínat?
0: Chci se napínat, ale nechám to na tobě.
1: Dobře.
0: Takže ještě jednou, nejlevnější?
1: Nejlevnější evropská města na prodloužený víkend.
0: Dobře.
1: Jo? Dám jakoby ochutnávku Vévodí Balkán. Tak, teď nějaký město je nejlevnějším evropským městem na výlet, vyplývá to z analýzy britské společnosti, v níž se porovnávaly ceny 12 běžných položek pro dvě osoby, mimo jiné, co rozhoduje, šálek kávy, láhev piva,
0: ano,
1: sklenka vína nebo tříchodová večeře. Balkán s přehledem vede, na druhé příčce skončila Bukurešť, bronz má Tirana, ač...
0: Tirana, Albánie teda, Rumunsko, Bukureš, Tirana.
1: Čtvrtý je Bělehrad.
0: Ano.
1: Následuje slovenský Trenčín.
0: Jo, tam jsou takovýhle města, že tam bude i Beroun.
1: Ne.
0: Beroun tam
1: ne,
0: není?
1: Beroun je drahej.
0: Není. Je drahej mému srdci, ale...
1: No, to jo.
0: Trenčín tam je, jo. Kdo byl do Trenčína, bože.
1: No, pak už v žebříčku teda mimo tady východní a balkánskou Evropu je lotyšská Riga.
0: No.
1: Francouzské Lille, což může být překvapivé, že je to jako vyhodnocený kolevná destinace.
0: No.
1: Vilnius, pak je tady Štrasburg, či Podgorica v Černé hoře.
0: Jako, já jenom s tím Trenčínem, jo, nic proti Trenčínu, jo, ale jela by si jakože, kam pojedeme na prodloužený víkend?
1: Na Eurovíkend.
0: Na Eurovíkend do Trenčína.
1: Prečoně?
0: Prečoně? A tady je pozvánka. No tak proto.
1: Hlada o mě. Teda vlastně není už.
0: Tak proto. Tak to bych jel.

0: Tak teď už to chápu.
1: Tak tuhle písničku jsem neznala.
0: To neznáš.
1: O Kateřinách. Já znám Catherine od Žberky, ale...
0: Vidíš, to je o tobě.
1: Mám ještě tady jednu hymnu,
0: tak
1: dobrý.
0: Teď už chápu, proč je do Trenčína za holkama, za babama. Tak no. To jo, tak to je jasný.
1: Každopádně nejlevnější teda, teď už to můžu říct. A nemyslím si, že je to opět destinace, která by tě napadla, když se řekne Eurovíkend.
0: Takže to úplně nejlevnější. Mm-hmm. Ještě jednou taky pro mě to kafe, jak jsi to říkala?
1: Ukazatele toho, že ta destinace je levná, jsou porovnání cen šálku kávy, láhve piva, sklenky vína a tříchodové večeře.
0: Tak a nejlevnější město je?
1: Sarajevo.
0: Sarajevo.
1: Proč nejet do Sarajeva? Je tam bezpečno už, nebo?
0: Nevíme.
1: Bosna a Hercegovina.
0: Existuje píseň, která se jmenuje Sarajevo a naspíval Joromír Nohavica. Pak je taky YouTube samozřejmě, Passengers, Miss Sarajevo. Taky tam je holka, určitě nějaká pěkná. Je to bude smutný, to uslyším, půjde.
2: Přes haličské pláně vane vítr zlý, to málo, co jsme měli, nám vody sebrali, jako tažní ptáci, jako rolísy, letíme nad zemí dva modré dopisy. Ještě hoří oheň a praská dřevo,

farář v kostele nás sváže na věky, věnec tamarišku pak hodí do řeky, voda popluje zpátky do moře, my dva tady dole a nebe nahoře.

Stavím ti dům z bílého kamení, dubovými prkny on bude roubený, aby každý věděl, že jsem tě měl rád.

0: tam zítra budeme se lásku brát.
1: Takže Sarajevo.
2: Jo, jo.
1: Sarajevo na prvním místě žebříčku
2: nejlevnějších evropských destinací na prodloužený víkend.
1: Berte to jako inspiraci, že nám volají posluchači a píšou. Jeden z našich posluchačů je Vedran Kovačevič. Ten píše, Sarajevo, moje rodné město. Bezpečno, skvělé, čevapy, burek, káva, doporučuju, podpis Vedran. Tak mu zavoláme. Si nám to vezme teda, snad jo. Haló? Haló, slyším? Tak říkejte, Vedrane.
3: Tak co se týče Sarajeva, tak já jednoznačně doporučuju, protože Reno, samozřejmě, že to je jako z protekce moje rodné město,
1: no.
3: ale opravdu, vy se tam dobře najíte, vy se tam dobře napijete, vy se tam dobře i pobavíte, což je důležitý. A myslím si, že pro spoustu Čechů teda důležitá je, protože je opravdu bezpečno. Takže
1: bezpečno.
3: Nemá se vyrazit. Ona ta cesta do Sarajeva je trošku komplikovaná, protože asi většinou jako lidi budou prkrovat buď nějaké, já nevím, auto, protože to letecké spojení není tak, jak...
1: Není to, už to nelítá Praha-Sarajevo, jo?
3: Ještě jednou?
1: Jestli nelítá Praha-Sarajevo.
3: Lítá,
1: no.
3: Ale myslím si, že to je, ale dokonce s nějakým jako přestupem.
2: A jo, tak.
3: Jako, že třeba Vídeň nebo tak.
1: No tak to je jasný, to se neptáme, jako jestli to lítá do Sarajeva, to víme, ale to je jasný, ale my jsme se mysleli, jestli bez přestupu právě.
2: Jestli už mají letiště, se zeptali.
3: To nejsem si jistý.
1: S přestupem se dostanete kamkoliv, že jo?
3: To je pravda, ale myslím si, že Leoši ještě ne, já bych tam lítal jinak jako pořád.
1: Takže přímo ne, a teda úplně nejlepší místo v Sarajevu je asi nějaký centrum a nějaký památky, ne? Nějaký staromáky.
3: Jo, je to taková vlastně jako velmi historická část, jmenuje se Baš Čaršia, je to úplně historické centrum a to jsou takové, když si představíte třeba nějaké turecké město, takové ty velmi malé dlážděné uličky, kde jsou ty jakoby ty podniky velmi, velmi jako malé, úzké a všude jsou obchodníci, všude něco nabízejí.
2: Jasně, to milujeme. Jako,
3: takový ty cetky, dokonce takový ty jazzvičky na klasickou tureckou kávu, ale co je důležitý fakt, jako to jídlo za to stojí a za pár korun, takže jako já, jasně, když tam jsem, tak to je prostě...
1: A můžete potvrdit teda to, že tam je takhle levno? A ještě druhá otázka k tomu, proč jste se teda přestěhoval k nám, když tady je tak draho?
3: Tak levno, ale už skutečně je. A proč jsem se přestěhoval? No tak v 90. letech byla válka, takže rodiče to za mě tady jako rozhodli. No a tak už jsme tady už asi dlouho, od 90. roku.
1: Totiž z této doby pochází ta píseň, kterou se teďka zahrajeme, neměli jsme ji v plánu hrát, ale když se bavíme o Sarajevu, tak existuje hit Miss Sarajevo, myslím, že to zpívali U2, ale pak i Passengers a Luciano Pavarotti, takže my si to dáme, má to tu atmosféru. A Vedrané, já teda řeknu takovou větu, která mi nepřísluší, ale vítejte v Česku.
3: Děkuju po tolika letech, ale určitě děkuju.
1: Ahoj, dějte se, ahoj.
3: Ahoj, hezké ráno.

0: No, to jsme nečekali, že budeme tohle hrát.
1: To ne.
0: Miss Sarajevo, Passengers jako projekt Bona Voxe, že já tomu říkám, že to jsou YouTube, a Luciano Pavarotti zpívá tu písničku, tyjo. Když jsme u tý Miss, jo, Miss Sarajevo, je takový článek, který já jsem objevil, nebo byl takový článek na iDnesu, a já jsem si říkal, že vám ho prostě přečtu.
1: O misce?
0: Je to o misce. Vyšel 2. června na iDnesu, autorem byla Aya, a já to přečtu, jak to tady je. Mm-hmm. Titulek: zmizely šaty i finalistky. Romskou soutěž krásy na Slovensku provázely kontroverze. Mm-hmm. Tak. Chtěl jsem to teďka kamarádům, byli jsme v kavárně. Jsou takový články, který podle mě vznikly, aby měli lidi hezký den.
1: Aha, tak to je dobrý. Já jsem čekala, aby měli lidi co komentovat.
0: No to taky, ale jakože...
1: Hele. Takže to je jako pozitivní.
0: No pozitivní to není.
1: Aha,
0: ale...
1: tak já nevím. Tak
0: já to přečtu, jo. Tak jdem. Romská soutěž krásy Euromis Roma v Bratislavě nebyla ani letos bez komplikací. Organizátorka Jolana Saltiel musela během finálového večera řešit zmizení dvou finalistek. Po skončení akce se navíc ztratily luxusní šaty, které údajně odcizily neúspěšné soutěžící, které v nich po vyřazení ze soutěže odešly. Poslední dva ročníky byly pro organizátorku soutěže velmi náročné. Zatímco loni řešila zmizení wellness voucheru, letos se k němu na romské soutěži krásy přidali i 3 luxusní společenské roby. Soutěž, která má oslovovat romskou krásu a hrdost, se opět proměnila v bizarní večer. Citace, jo? Je to tak, klidně to tam napište. Jsem velmi roztrpčená a zklamaná. Chtěla jsem Romy ukázat v lepším světle a oni udělají tohle. Je to velká hanba, uvedla organizátorka pro web Plus 7 dní. Scénárista a moderátor večera Milan Sedláček doplnil, že atmosféra mezi finalistkami byla chaotická už před závěrečným večerem. Citace. Na začátku března bylo 15 děvčat, v polovině května jich bylo 18. Z toho 5 úplně nových. Když se ptal organizátorky, kde jsou původní finalistky, řekla mi, že jedna se vdala, druhá otěhotněla a další nemůže najít. Uvedl moderátor. Klidný nebyl ani finální den, kdy 2 ze soutěžících zmizely krátce před vyhlášením. Citace, úplně bez vysvětlení. Ukázalo se, že se seznámili s nějakými chlapci, se kterými šli ven. Když se konečně přihlásili rodičům, nedovolili jim v soutěži pokračovat. Řekla Saltiel. Během vyhlášení také jedna z vítězek pronesla, že by místo voucheru na šperky v hodnotě 1000 eur upřednostnila hotovost. Korunku Miss nakonec získala Barbora Šipošová, která také překvapila svou reakcí. Citace. Není to nic extra. Nemám radost z vítězství, ale z toho, že jsme to zvládli, opravdu dobře, uvedla. Po vyhlášení vítězky se 3 dívky, které neuspěly, sebraly a odešly v luxusních šatech domů. Podle rozhořčené organizátorky se měly dopustit krádeže. Zbylé soutěžící navíc označila za ďábly. Já teda jsem si rozkliknul komentáře konkrétně u tohletoho článku. Jo. Tady píšou. To je ještě lepší, než hoří má panenko. Pak tady Rostislav Brondoš píše, wow, diskuzia není zrušená. Petr Suské, děkujeme redakci, občas všichni potřebujeme něco opravdu veselého a osvobozujícího. Hmm. To není ironie, fakt jsem se s chutí zasmál. No. A pak je tam ještě jeden komentář a to už nebudu číst. Nebo takhle, jich tam ještě víc, ale. Tak co?
1: Jak by řekla Jolanda, hodně někde budeš.
0: Já jsem se prostě potěšil. Ranní show. Evropa.

0: Máme pro vás soutěž, je půl deváté a jedna minuta. Pozor, pozor! Teď soutěžíme o prémiové chytré hodinky Xiaomi Watch S5 46 mm a bezdrátová sluchátka Xiaomi Buds 6. Haha, Katka to popíše?
1: Elegantní smart hodinky Xiaomi Watch S5 46 mm jsou voděodolné s výdrží baterie až 21 dní. Komfortní bezdrátová sluchátka Xiaomi Buds 6 přináší úžasnou kvalitu zvuku, jemné výšky a silné basy.
0: No skvělý. 257-400-888, haló?
2: No, Mirek, dobrý den.
0: Mirku, co máš na srdci?
2: Ahoj, ahoj, tyjo, to je úplně neuvěřitelný. Sedím s ženou, jedeme na letiště, říkám, tak to vaše číslo a doma jsem se dovolal, to je úplně skvělý.
0: A vy někam letíte nebo jenom vezeš?
2: Ale jedeme na ten Eurovíkend, jak jste o tom mluvili.
0: Že bychom zvíděli Sarajevo, už takhle rychle prostě hned už letíš do Sarajeva, jenom jsme to řekli.
2: Hele, Sarajevo to není, je to Španělsko.
0: Kam letíte, Španělsko? Marbella?
2: Do Malagy.
0: Do Malagy a pak Marbella.
2: Malaga.
0: Strašný,
2: no, je to tam, jenom na 4 dny.
0: Na 4 dny a je tam tak strašný doufám, horko, hele. Nechceš být tačit tady je hezky, prostě tak jako pod mrakem, prší. Jseš je zbytečně do toho horka Marbella.
2: No, je to tady jako romantický, ale sluníčko je sluníčko.
0: Nepřemluvím tě, nechceš tady být v dešti s námi.
2: No, bylo by to skvělý, ale s ženou to bude asi lepší za tím sluníčkem.
0: Dáš nám svoji ženu? K telefonu, myslím jenom, nebo?
2: Ale slyší mě tady, mává tady na mě, že mluví.
0: Jak se jmenuje?
2: Denča.
0: Denčo, jaký máš plavky sebou?
3: Barevný. Pruhovaný.
0: Jaký?
3: Barevný, pruhovaný.
0: Pruhovaný. A ještě barvičku, jestli nám může říct nějakou jako...
3: Oranžová.
0: A ty se těšíš, věď, jak pojete do kapučína na snídani.
3: Ano, těším.
0: No, to je jasný. A ještě ke všemu, to je hrozný, ještě možná se vyhrajete. Protože, přátelé, Xiaomi patří mezi nejoblíbenější značky mobilních telefonů a široké řady chytrých zařízení, které můžete snadno spravovat v aplikaci Xiaomi Home a mít tak dokonalý přehled o tom, co vás právě zajímá. Značka Xiaomi právě nyní uvádí nové AI smartfony Xiaomi 17T a Xiaomi 17T Pro s 5násobným optickým teleobjektivem německé značky Leica, Hyper AI češtině a benefity v hodnotě až 11 499 korun při koupi právě teď. Otázka na vás, milí...
1: manželé.
0: Milí Malazané. Když se řekne Malazané?
2: Malazané.
0: Žijou do Malagy.
2: Určitě. Je to zajímavé.
0: Milí Malazané. Otázka.
1: Jaké odměny je možné získat při koupi nového prémiového AI telefonu Xiaomi řady 17T? Za A. Při koupi prémiového AI telefonu Xiaomi řady 17T lze ušetřit až 3500 korun, získat výkupní bonus 1000 korun a elektrickou koloběžku Xiaomi nebo tablet jako dárek za recenzi.
0: To je možnost A. Jo. Možnost B.
1: Za B. Od značek za C diplom.
2: No, je to teda zajímavý, ale já bych typoval za A.
1: Což bylo teda, jenom jestli byste mohl zopakovat?
0: Jo, jestli byste mohl zopakovat.
2: No, bylo to hodně dlouhý, byla tam nějaká odměna, koloběžka.
1: Je tam hodně odměn.
0: Při koupi prémiového AI telefonu Xiaomi řady 17T lze ušetřit až 3,5 tisíce korun, získat výkupní bonus 1000 korun a elektrickou koloběžku Xiaomi nebo tablet jako dárek za recenzi. Repetido. Zopakuj to.
2: Takže za A.
0: Ne, zopakuj, co jsem řekl.
2: Hele, musím přiznat, že jsem poměrně dost jako nervózní, řídím, ale...
0: Jo, ty ještě u toho řídíš. No tak dobře, tak tráfiko, jaká je doprava?
2: Taková plynulá provoz je, ale není to tak nic hroznýho.
0: Katko?
1: No tak já s tím víceméně souhlasím a přidávám teda kolonu na D1 na příjezdu do Brna směrem z Prahy na 196. kilometru je omezení předtím kolona.
0: Takže jsi to samozřejmě všechno vyhrál, zdravíme tvoji prostě pruhovanou partnerku v bikinkách a na závěr užijte si Španělsko.
2: Skvělý, děkujeme moc.
0: Ahoj, papa, hasta pronto, Denčo.
1: Čau.
4: Evropa 2 žije na maximum i na YouTube. Tak potvrď odběr, ať už ti nic neunikne. YouTube kanál Evropy 2 jede na maximum. Evropa 2. právě, jak je venku.
0: No a my co, zůstáváme tady Čechyše republik, republika Čeka.
1: No, na víkend vyhlídky krásné, no, tak slunečné.
0: Tak vidíš, zbytečný někam jezdit.
1: Nemáme co závidět.
0: Děkujeme.
4: Ranní show Evropy 2.
0: 8.37, posloucháte ranní show na Evropě 2, jdeme do finále. Za chvilku Jakub Kohák, vidím.
5: Kaufland.
4: Jsou tady.
5: Jsou tady.
6: Jo, jsou tady.
7: Jsou tady.
5: Řekni to všem!
7: Ano, naše nové značky jsou tu. Krivit, Silvercrest, Parkside, Livarno, Esmara. Trvale v nabídce. Nově v Kauflandu.
5: Jsou ještě tady?
4: Jsou tady. Skonto na Ve Skontu pro vás nyní máme slevu 35% na nábytek. Až do pondělí u nás nakoupíte nábytek o 35% levněji. Platí i v e-shopu a na skonto.cz. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka. Skonto nábytek.
8: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
9: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
10: Jak byste si užili dovolenou za 100 tisíc? Už dnes losujeme ve Sportce posledních 400 výherců dovolené za 100 tisíc korun. Stačí vsadit plný tiket a jste ve hře. Sportka od Olvinu.
11: Přibalte dětem na prázdniny vyletněný balíček od Vodafonu. K mobilnímu tarifu dostanete neomezená data na léto a chytrý lokátor jen za korunu. Stavte se u nás v prodejně nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
12: Jedinečná nabídka v Tetě. 1+1 zdarma na dekorativní kosmetiku v libovolné kombinaci. Řasenky, make-upy, rtěnky a další. Nebo objevte zubní pasty Elmex za jedinečných 59,90. Více na tetadrogerie.cz.
13: Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová pečeně bez kosti kilo za 79,90. A slunečnicový olej Gustona litr s apkou za 29,90. Albert. Dle srovnání k 27.5.
14: Falcon uvádí:
15: Ten meč mi ukáže cestu domů.
14: Epické sci-fi dobrodružství plné akce a nostalgie.
16: Jsem mocný!
14: Nenechte si ujít hrdiny ze světa akčních figurek. Vládci vesmíru. V kinech již od 3. června.
17: A teď vykouzlíme výhodnější elektřinu a plyn.
18: Už je vykouzleno. Svět se zbláznil, ale ceny u EPET zůstávají stabilní.
19: Žádná kouzla.
18: Kouzla ne, ale chytrý formulář. Nahrajte své vyúčtování a do 3 minut máte hotovo. Navíc nyní sleva 1000 korun při sjednání online. Více na epet.cz.
4: Zpátky k muzice. Evropa
0: 2. Jsme zpátky, tady je Taylor Swift. A pak už Jakub Kohák.

0: podle Koháka.
1: Da-da-da. Ranní show na Evropě 2, přátelé, má v programu teďka toho vysokého, krásného, svalnatého kluka. Jakub Kohák se jmenuje.
2: Dobrý večer, dobrý den, dobré ráno. On ještě někdo přijde?
1: Ne, seš to ty. Seš
2: to ty jsi měl, ty jsi myslel mě.
1: Seš to ty.
2: To je nádherné uvedení. A pozor, mě, já si myslím, že tebe uchvátila ta košile, co mám na sobě. Že jo?
1: Ano.
2: No, děkuju. No.
3: To bylo tak upřímný.
1: Ano, to bylo upřímný.
2: Děkuju.
1: Jestli si myslím, že to mohla ohodnotit ty, Katko, tu košili teda.
2: Ohodnotit
3: ty. Sluší ti, já bych na ní vypíchla to, že je vyžehlená.
1: Jo, jo.
2: No, je.
3: Takže je nová,
1: taky
3: je
1: z obchodu. Taky bys si vypíchl něco na Katce.
2: Jistě.
3: Oko třeba, nebo.
2: To ne, to ne.
1: No, tak pojďme dál. Seš sympaťák, hezky oblečen, lépe než obvykle. Děje se něco?
2: Ano, hodil jsem se do gala, protože mě čeká teďka hnedka po vysílání významná událost.
1: Víkend.
2: To skoro taky.
1: To jistě.
2: Je to tak.
1: Povídej.
2: My máme, pozor, teď se podrž, my máme tiskovou konferenci.
1: Ne.
2: Letních Shakespeareovských slavností.
1: Jo, tak pozor, já jsem na tebe normálně myslel.
2: No tak.
1: Že já jsem slyšel reklamu, že zveš na Shakespeareovský slavnosti s kamarádem Markem Taclíkem.
2: Jistě.
1: To tam říkáš. A končíš se a říkáš Klíčník Angelo.
2: Zlatník. Já jsem Zlatník.
1: No ale Angelo.
2: Ano, Angelo, to
1: jsem si pamatoval. Jistě. Zlatník, váš Jakub Kohák, Zlatník Angelo. A já jsem normálně myslel na to, že ty jsi fakt herec.
2: Jistě.
1: Že jako se musíš naučit ten text.
2: No je.
1: Tak můžeš mi říct,
2: žiju.
1: Pojď, jaký máš první repliky, když přicházíš?
2: To mám zakázané říkat do rádia.
1: No tak, že přicházíš, tvoje první replika.
2: Já vám spíš chci říct, že jsem to teďka použil normálně v běžném životě.
1: Co?
2: No, normálně toho Shakespeara. Já jsem šel ze zkoušky, my zkoušíme v Řeznický naproti, zkoušíme, taková krásná zkoušíme, taková starobylá. No. Já jsem zaparkoval auto, tam se špatně parkuje, takhle jakoby bokem, jako zásobování,
1: ano.
2: Na 15 minut, bylo to asi 2 hodiny, to je jedno. A skončil jsem a jdu k autu a vidím, že tam jsou 2 policisti normálně, u toho. A jeden něco do vysílačky říká, to z dálky vidím, a druhý kouká na moje číslo na autě,
1: ano.
2: A něco si šťourá tam, jo? Něco hledaj. Říkám, no jo, už jsem tam lustrovaný a přicházím, ale jako vlastně v pořádku.
1: Důstojně.
2: A jak jsem šel z té zkoušky, tak jsem normálně začal z dálky jako na ně volat, ale mládenci, mládenci, nač tolik křiku? Však ten vůz jsem přistavil jen párek výtržníků. Oni se na mě podívali, jestli jsem se nezbláznil, ale pozor, v tu chvíli úplně mě poznali. A normálně úplně byli ohromený.
1: Ano.
2: A říkali, no, on někdo volal tady, že že projed nákladák. Tam totiž byl jak stává kousiček. A já, cože, pane? Myslíte si, že jsem pana? Ha, to tvrdí tam ta děvečka. Husa ukejhaná. To vůbec nechápali, co se děje. Ale já jsem přitom nastupoval do auta.
1: Jistě.
2: A oni, no, tak dneska to máte jako zažnutou kartu. A já, bídný jedinče, však ještě se potkáme a uvidíme, kdo z nás dvou zvítězí. A podjel jsem. Ono to normálně funguje v životě.
1: No jistě,
2: nádherně.
1: Jistě. No, pak v noci tě zastaví samozřejmě, až po životě a říkou, tak pane Koháku, pít či nepít.

0: Od ranní show na Evropě 2 jdeme do finále, za chvilku už přijde Tlapková patrola, což je Ivana a Koťák.
1: No jo.
0: No, no jo, ranní show, ale zatím tady jsou lidi s náma a tím jsme vlastně v kompletní trojici, jo? Katka, Leoš a vy. Haló.
2: Dobré ráno.
0: Dobré ráno. A teď třeba vy se jmenujete jak?
2: Libor.
0: Libore, konečně vysíláme s Liborem. Libore, na lovu. Libor. Libor. Libor, já mám rád jméno Libor. To je prostě důstojnost.
1: Máš pravdu.
0: Že jo?
1: To v Leošovi není.
0: To není. Leoš je takový, jakoby, takový jako, že gay hrozně. Já nejsem žádný gay, nebo počkej.
1: Teď se směje, Libor. Libor. Ty máš být důstojný, ne se tomu smát.
0: Libore, co nám voláš?
2: Já volám jako tatínek a chtěl bych ohledně zítřku, bude taneční skupina roku, máte zaštítěnou, Foutu Univerzu.
0: Aha.
2: A chtěl bych hrozně moc popřát, aby dobře tancovali, protože mám tam dcerku na Praze 2, je to DDM.
0: Tam bude strašně moc dětí, ne, tančit?
2: Bude.
0: Kolik
2: bude
0: třeba? Třeba 1000?
2: No, to ne, to asi si myslím, že...
0: Ve všech těch skupinách 30, dohromady?
2: 30, 40, no, 40 tisíc určitě možná za ten víkend bude určitě.
0: 40 tisíc? 40 tisíc?
2: V Chomutově.
0: Wow, posledně. Jo takhle.
2: Jako je
0: jo,
2: to takhle. Velký, to je
0: jo,
2: maraton.
0: Jo, ty jsi řekl, jako já jsem řekl 1000 a ty, no to ne, já jsem řekl, aha, to ne, jakože ono je to 40 tisíc dětí, jo. Hustý.
2: Určitě.
0: No tak to je super, že jsi dovolal, ale...
2: To,
0: a ty jsi jako jeden táta zástupce všech rodičů, kteří mají děti a ty tančí nebo dělají nějaký jiný sport, v tom se jako vidíme všichni asi. Tak říkej, takže chceš popřát všem hodně štěstí o víkendu.
2: No, hodně štěstí v tom tancování, hlavně skupině Be Free.
0: No tak to bylo zbytečný adresný.
2: Jako.
0: To bylo zbytečný.
2: Já vím. musím, jako táta musím.
0: A kolik je malý?
2: Teď ti bude 11.
0: Dobře. A co tancuje?
2: Takže taneční, no, zpívají, teda tancují disco co? Dance.
0: A na co?
2: No, to je soubor několik sestavených písní, kde mají vlastně nějakou sestavu, kuriozitu. No.
0: Ty byla, hele, nechci se jako nějak jako tady jako vnucovat, ale my jsme měli choreografii na tohle. Ale jak říkám, jako...
2: Tak tohle to už je dál.
0: Je to 100 let. Tak každopádně, tak díky za tvoje přání a přejeme vůbec všem dětem o víkendu hodně sportovních a uměleckých úspěchů, jo?
1: Ať z toho máte hlavně radost.
0: Papa, díky moc, tati.
2: Určitě. Ahoj. Tak jo, krásný den. Mějte se.

0: No jo, retro. Taky jsi tancovala?
1: Ne.
0: A co jsi jako dělala? Ne, nech to takhle vejt, nech to vejt, to lepší. Já jsem si zase uvědomil, jak mi neslouží paměť, že jsem to pustil blbě. Na tohle písničku jsme to neměli, my jsme to měli na tohle,
1: tak to
0: přátelé.
1: Naprav, pro boha.
0: Na tohle jsme to měli.

0: Double Dance. Tak co si Katko dělala, když si dělala něco jako...
1: Jako myslíš kroužek v dětství?
0: No.
1: Já jsem chodila do skauta.
0: Dobrý.
1: No.
0: Taneční hudba. Tak tenkrát tohle to byla taneční hudba. My jsme dokonce tenkrát v době, kdy hrála tato muzika, už tak dlouho vysíláme, jsme udělali Zpátky do minulosti. Tohle Zpátky do minulosti z roku 2001.
2: Zpátky do minulosti.
3: V dnešní době slaví obrovské úspěchy taneční hudba. Ale vždycky tomu tak nebylo. Dnes se podíváme, jak vlastně taneční muzika vznikla.
4: Pod tou skálou, kde proud řeky syčí.
3: Ne, špatný, tohle to ne. Jako to je moc pomalý, tohle.
4: Nelíbí se vám to, jo?
3: Špatně se mi na to tancuje, víš?
4: Tak já to zkusím rychlejc, jo?
3: Zkus to jinak, no.
4: Pod tou skálou, kde proud řeky
3: syčí. Špatný. Já to vidím, že prostě budeme se počkat na to, až se narodí Karl Cox.
4: Nebo Daft Punk.
0: To ještě nemělo ani to dnes. Tak starý bylo to Zpátky.

0: Značková kvalita za nízké ceny v Kauflandu. Tento týden mrož, zmrzlina jahodová s tvarohem za 13,90. Nescafé Gold, instantní káva, různé druhy za 177,90. A Velvet, toaletní papír, 9 rolí za 54,90. Až do 9. června. Kaufland.
1: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
2: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
3: Potkáváte je každý den, když jedou do práce. Jsou to vaši sousedé na procházce? Nebo vaši kolegové? Díky Olvinu můžete být milionářem i vy. Tvoříme až 600 nových milionářů ročně. Olvin.
4: Evropa 2. 88.2 a 105.5 FM.
5: Využijte nejvýhodnější ceny a nejširší nabídku last minute zájezdu od Exim Tours. A už zítra si můžete užívat pohodu u moře. Vybírat můžete z více než 55 oblíbených letních destinací, včetně zájezdů s dětským klubem Mango. Více na eximtours.cz.
6: Každé úterý a neděli v 8 večer.
7: Brzda Evropy 2, Nasty, Arno, Vojtáno.
6: Trojice, která vám pohne bránicí nebo žlučí.
7: A tak tomu s hrdostí říkáme nejtrapnější rubrika českého éteru.
6: Každé úterý a neděli v 8 večer.
8: A tak je to věta o jednom slově. Věta hlá debilní, povolení.
6: Na Evropě 2.
9: Blesk tlapky. Zábava pro vaše psí kamarády. Sobota 6.6. od 11. Louka na Vypichu v Praze. Sportovní aktivity, soutěže, zábavný program. Vystoupí Olga Lounová, Monika Absolonová, Jan Bendik, Heidi Janků a další. Blesk tlapky. Sobota 6.6. Praha.
6: Na Evropě 2 ti rozumíme pořád. I večer.
10: Můžeme ti něco zahrát, co to bude?
11: No, Alena Walker, Faded.
10: Jo, Faded, Faded.
12: Hele, kluci, jak se tam zpívá to panda.
10: Imagine Dragons.
12: Jo, to bude ono. To, jo, přesně.
6: Řekni to po svým, stejně ti to zahrajem. Pondělí, úterý, středa a pátek večer na Evropě 2.
13: Tři kouzelná slova, která potěší všechny firmy i živnostníky? Odložená? Splatnost? Faktur? Alza pro firmy teď nabízí klid pro váš rozpočet. Zboží máte hned a fakturu zaplatíte později. Přesné podmínky a další výhody jsou na alzaprofirmy.cz.
6: Užívej si Evropu 2 až do večera.
14: A startuje večer na maximum.
6: Songy na přání.
12: Já bych si přál asi třeba...
6: Tak třeba. Nebo legendární song za trest.
15: Pro tátu, protože mě hodně vyleskal a sehrál mi Bránka. On mi furt žere nějaký sladkosti.
6: Večer na maximum s Petrem a Ondrou. Pondělí, úterý, středa, pátek, 6 až 8 večer na Evropě 2.
16: Rodinný den na výstavišti.
17: To je odpoledne plné zábavy,
18: hudby,
17: sportu
18: a setkávání. Přijďte si užít pestrý program pro malé i velké.
17: V neděli 7. června od 13 do 19 hodin.
18: Čekají vás workshopy,
17: sportovní aktivity,
18: hudba, divadlo a interaktivní zóny pro děti.
17: Ale i mobilní raketa Spacebus, díky které zažijete vesmír na vlastní kůži.
18: Na akci vás zve hlavní město Praha a výstaviště Praha.
17: Vstup je zdarma. Více na stránkách na výstavišti.cz.
19: Evropa 2.
20: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
21: Vyberte si třeba meloun vodní, kilo za 18,90 a květák bílý, kus za 36,90. Až do 9. června.
22: Čerstvé jako z Kauflandu.
4: Evropa 2. 88.2 a 105.5 FM.
9: Blesk tlapky. Zábava pro vaše psí kamarády. Sobota 6.6. od 11. Louka na Vypichu v Praze. Sportovní aktivity, soutěže, zábavný program. Vystoupí Olga Lounová, Monika Absolonová, Jan Bendik, Heidi Janků a další. Blesk tlapky. Sobota 6.6. Praha.
6: Kdo si hraje, nezlobí. A když si hraješ s Evropou 2, dostaneš spoustu dárků, který nutně potřebuješ. Čekuj sekci soutěže na Evropa2.cz.

0: maximum muziky.
1: Evropa 2.
2: Evropa 2 vysílá dál, ranní show skončila jak pro dnešek, tak pro tento týden a předáváme slovo tlapkové patrole. Ivana a Koťák, Sky a Chase. To nejsou čtyři bytosti, jenom dvě.
3: Dobré ráno.
4: Dobré ráno.
2: Takže ahoj.
4: Ahoj.
2: Ahoj, jak se těšíte na páteční vysílání?
4: Já se těším velmi.
3: Na vaší misi.
4: Ano, ano, naše mise bude určitě velice zajímavá. Mám tady historiku ze včerejška.
2: Říkej.
4: Kolega Mareš mi zavařil doma, takhle bych to označil.
2: Co se stalo?
4: Já jsem včera dorazil dřív domů a říkám, no prostě jsem si pustil ten dokument Vološovi. Druhou půlku prvního dílu. A Lucka přichází až v průběhu.
3: Druhá půlka prvního dílu.
2: Počkej, druhá půlka prvního dílu.
5: Kde se děje co?
3: Jo.
4: Vysvětlím. Koukám a najednou Leoš se dostává do posledních 5 minut a vysvětluje zásnuby. Jak to jako má vypadat. V ten moment se otevírají dveře, přichází Lucka, já říkám si, ty blbý načasování. A Leoš říká, když svatba, tak Tiffany Tyrkisová krabička. Lucka zbystří, vybíhá z toho, vybíhá ze záchoda a ona podívá se na mě a říká, vidíš mi, to je materiál chlapa.
2: No,
4: a poslední 3 roky jsem jí vysvětloval, že prostě Tiffany, ten zásnubní prsten, že to je jako přeceňovaná věc, že bychom to radši měli procestovat, než dát 3 platy za zásnubní prstínek.
2: Nic 3 platy, hahaha.
5: Nic o to nejde, o ty prsteny.
4: Přesně,
5: o to nejde.
3: Tam, ale tam nejde. Mají ve všech cenových kategoriích.
4: Jo, no, ale jaký jsou ty kategorie cenový?
3: Vysoké, vyšší, ještě vyšší.
4: Jo, tak jo.
2: Ale to, že to je přeceňované, to je pravda.
4: Jo.
2: Souhlasím s tvojí tou retorikou.
4: Výborně, tak tohle já vystřihnu a pustím to doma.
5: Já dostala 2 prsteny v životě. Jeden byl drahý a nevyšlo to. Druhý byl, a teď si to zase uslyší můj manžel, jak bude naštván, druhý byl skoro nějaký a zatím to nějak vychází, tak jako...
2: Zajímavý.
4: Udělám prstínek z kopretinky asi.
3: No.
2: Katko?
3: Zkus to z té koprtiny, mně se to líbí ten nápad.
5: Ty jsi dostala taky dva prsteny.
3: No ale od stejného chlapa to se nepočítá.

0: Přesný čas 9.14. To je přesný čas 9.14. A sponzor tohoto hlášení je...
1: Je čas na jídlo plné vitality a chuti troufnout si na cokoliv. Nebuď konzerva, vychutnávej život naplno. Franz Josef Kaiser, sponzor Časomíry.
0: My děkujeme s Katkou, děkujeme za pozornost, za přízeň, mějte se krásně, hezký víkend a teď už Ivana a Koťák.
2: Děkujeme za taky za přízeň.
0: všichni jsme v přízni, tak jako. Tak ahoj.
3: Tak v pondělí.
0: Děkujeme. Hezký víkend. Ahoj. Začíná tady právě show Ivany a Koťáka, ať je Evropa 2.

0: ráno, ladíte maximum muziky Evropy 2, máme 9 hodin 21 minut k tomu, já trochu zpomalím, svátek má Dobroslav a od mikrofonu vás zdraví Koťák a taky Ivanka.
1: Dobroslav je krásný jméno teda, neznám žádného Dobroslava.
0: Jak mu říkají zkráceně? Dobro?
1: Dobrovíku.
0: Dobro došli.
1: No,
0: tak Ivanko,
1: jméno.
0: Máme
1: ano.
0: Páteček, co ano. Víkend, co jsi dělala, co budeš dělat?
1: Ještě nevím, co budu dělat, ale vím, co jsem dělala. Včera jsem byla na třídním srazu, 20 let od maturity. Počkej, to
0: už
1: je milník, 20
0: let,
1: to je
0: no
1: milník.
0: Pane, jo.
1: Jestli jste to vy i posluchači někdy zažili, tak víte, že to je vlastně stresující záležitost. Já jsem zjistila, že než jsem tam šla, tak jsem byla normálně nervózní. Jakože,
0: a počkej, se jakou náladu tam ten člověk jde, jakože musím to těm lidem natřít? Snad nejsou všichni ne. Jako spokojení?
1: Ne. Vůbec, to se ale těšíš, jako chceš spíš ty lidi jako tak nějak pobavit, dokázat, že jako samozřejmě dokázat, že nejsi úplně jako loser, že jo, to chce každej. A buď se ti to povede nebo ne, nevím, jak jsem včera, jak se mi to povedlo, ale bylo to strašně milý, zábavný, brečela jsem hned na začátku. My jsme měli sraz normálně přímo v té budově, kde jsme studovali na gymnáziu a tam nás prováděla třídní učitelka, šli jsme si sednout do lavic, šli jsme do různých učeben. Ona říkala, tady tenkrát nováku, ty jsi udělal tohle a tohle, no prostě.
0: Pamatovala
1: si věci, které zase mi ne, pak začaly padat hlášky, ježíš mi brečeli, jako želvy.
0: Mimochodem, když jsme u té školy, tak já si pamatuju, my jsme u nás v Hradci na základní škole Zálaví měli takovej zvyk, že když byl ten poslední školní den, tak se z Amplionu prostě spustila tato hudba, kterou já od té doby naprosto miluju, stejně tak jako Karla Gota.
1: Pojď. No já už vím.
0: Tak dělo, to je, miluju tohle písničku.
1: No to je nádher.
0: Tak si dáme.
1: Nechme ho zpívat.
2: Byl slepší v počtech a já za slépečet.

0: Evropa 2 uvádí Evropa 2 Comedy Tour a neb brzda naživo.
1: V zábavním parku, že budeš koukat na robota, jak metá salta a budeš říkat, hop.
0: Evropa 2 jede za tebou. Nasty, Arny, Vojtáno a Petr Říbal ti rozhýbou bránici už 24. července v amfiteátru Loket.
1: Já napíšu mámě ještě.
0: A ty budeš s Evropou 2 u toho. Zahraj si každý den o 4 lupeny na Evropě 2. Může to přijít kdykoliv. Evropa 2 Comedy Tour and DJ's Night. 24. července v amfiteátru Loket.
2: Kaufland.
3: Jsou tady.
2: Jsou tady.
4: Jo, jsou tady.
5: Jsou tady.
2: Řekni to všem!
6: Ano, naše nové značky jsou tu. Krivit, Silvercrest, Parkside, Livarno, Esmara. Trvale v nabídce. Nově v Kauflandu.
2: Jsou ještě tady?
7: Jsou tady. Skonto na
8: nábytek. Ve Skontu pro vás nyní máme slevu 35% na nábytek. Až do pondělí u nás nakoupíte nábytek o 35% levněji. Platí i v e-shopu a na skonto.cz. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka. Skonto nábytek.
9: Léto je tady. Hodilo by se ti nové sportovní vybavení. S Bebe Dobré ráno hraješ každý týden v červnu o poukaz za 50 000 korun na výbavu podle tvého výběru. Navíc si 30 z vás odnese i letní zásobu svačin Bebe a Kapi. Soutěž běží na facebookové stránce Bebe Dobré ráno. Užij si léto v pohybu.
10: A opět je tu soutěž Chcete být gumařem. Pane Jiří, jak se jmenuje nejlepší český výrobce gumového těsnění, profilů, desek a dalších gumových výrobků? Vyberte možnost A, B nebo C.
11: Myslím, že to bude za C. Gumák.
10: To byl chyták, pane Jiří. Správná odpověď je za G. Aditek, čili G jako guma.
12: Aditek, to je český výrobce gumového těsnění, profilů a dalších gumových výrobků. Aditek, těsní hned.
13: Co mají elektrikáři, kurýři a vůbec řemeslníci společné? Peugeot Boxer. Ať už potřebujete místo na paletu, štafle nebo spoustu zásilek, Boxer nabízí prostor a variabilitu přesně pro vaši práci. A teď navíc se zárukou na 5 let nebo 200 000 kilometrů. Peugeot Boxer. Spolehlivý parťák už od 499 000 bez DPH.
14: Tati, ETF je teď nejlepší věc.
15: Aha.
14: Nebo BTC, nebo NFT, i když to už...
15: A co SSB?
14: SSB? Co je SSB?
15: Garantované úročení, státní podpora, bonusy.
14: A to je nějaká nová investice?
15: To je stavební spoření od Buřinky.
14: Aha, a kde se to dá stáhnout?
15: No normálně v Georgii.
16: Stavební spoření od Buřinky. Jistota v jakékoliv době. Spolu s bonusy za 6 let dosáhnete ročního zhodnocení až 5,3%. Buřinka.cz.
17: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
18: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
19: Jak byste si užili dovolenou za 100 000? Už dnes losujeme ve Sportce posledních 400 výherců dovolené za 100 000 korun. Stačí vsadit plný tiket a jste ve hře. Sportka od Olvinu.
20: U nás v Bile rozhodně nakoupíte výhodně. Skočte si pro Tatra mléko polotučné v Bila klubu za 8,90 a Jakobs Velvet od 180 gramů v Bila klubu za 139,90. Bila, to dobré začíná u nás.
21: Svět off, rock on! Na festival Rock for People míří světové hvězdy. Gorillaz, Limp Bizkit, Bring Me The Horizon.

0: rockforpeople.cz.
1: Je tu nové číslo časopisu Žena a život s letním speciálem Chuťovka. Upečte ty nejlepší ovocné koláče a připravte se na letní grilovačku. Herec Vladimír Polívka prozradil. Musím cíleně bojovat proti sfotrovatění. Plus praktický návod, jak nemuset makat do stovky. Nová Žena a život s letní Chuťovkou právě v prodeji.
2: Vysoká škola finanční a správní. Ta správná univerzita pro vaše studium. VSFS.cz.
3: Zpátky k muzice.
4: Evropa 2.

Vyvez s Evropou 2 partu na festák. Když si tento týden denně okolo oběda pohlídáš na Evropě tenhle song a zavoláš nám, odměníme tě 4 lupenama denně na nejpohodovější festák se skvělým jídlem a nadupaným line-upem. Přihazujeme i plac pro stan zadara. Fingers up! 19. a 20. června v Mohelnici. Exkluzivně s Evropou 2.

0: Ray Dalton na Maximum muziky Evropy 2, máme 9 hodin a 40 minut. My se tady s Ivankou dojímáme nad tím, jak jsou Češi jeden z nejvtipnějších národů na světě, protože nás hrozně baví, jakým způsobem dokážeme glosovat takřka jakékoliv, ať už politické nebo celospolečenské téma. A teďka tady mám jeden konkrétní příklad. Jo.
1: Někdy je docela vlastně fajn si rozkliknout opravdu ty komentáře, protože někdy třeba téma se zdá nudné, ale vy si rozkliknete komentáře na sociálních sítích a teprve pak se začnete bavit.
0: Máme tady nudné téma, ale které je trochu kontroverzní. Identifikuji se jako autobus. Pražský dopravní podnik čelí kritice za diskriminační kampaň. Jo? To, jaká ta kampaň je, to my jakoby nechceme hodnotit, ale identifikuji se jako trolejbus, lze nyní přečíst si v rámci nové kampaně dopravního podniku Praha a právě tato formulace je však podle některých velmi nešťastná. Tuto konkrétní kampaň je velmi důležité vnímat v širším kontextu a tak dále. To nechci vysvětlovat.
1: Takže ale oni teda dali někde fotku.
0: Podívej se na to.
1: Fotku prostě autobusu a na, jo,
0: a na tom trolejbusu je napsáno, identifikuji se jako to trolejbus, jo. No a pochopitelně se to někomu nelíbí, protože to může jakoby naznačovat, že to zesměšňuje třeba nějakou.
1: Někoho to může urazit,
0: tak,
1: no.
0: Někoho to může urazit. A teďka lidi v komentářích jedou pecky. Ale musíte si to představit, je tam fotka trolejbusu. Ondra Spilka píše, já bych ho ale také identifikoval jako trolejbus. Chudák trolejbus, berou mu právo identifikovat se tím, čím reálně je? Dvojí metr. Lidi se můžou identifikovat, jak chtějí, ale autobus ne? To je celkem pokrytectví, chudák autobus.
1: Chudák autobus.
0: A takhle lidi pokračují v komentářích stejně tak.
1: Chudák autobus.
0: Jako Maximum muziky Evropy 2.
2: Žhavý novinky Evropy 2.

0: Právě. Maximum nový muziky.
1: Ve Skontu pro vás nyní máme slevu 35% na nábytek. Až do pondělí u nás nakoupíte nábytek o 35% levněji. Platí i v e-shopu a na skonto.cz. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka. Skonto nábytek.
2: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu vepřová pečeně bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Kanadské borůvky 400 gramů za 69,90. A Seco Bianco nebo Rosato 200 ml v ceně 13,27 při koupi 3 kusů. Lidl, to se vyplatí.
0: Evropa 2, 88,2 a 105,5 FM.
3: Máme pod palcem celou Prahu. Neztrácejte čas v dopravě. Richard Express vám do hodiny doveze elektro do Holešovic, na Letnou i Vinohrady z prodejny rovnou k vašim dveřím. Nakupte jednoduše online a doručení nechte na nás. Datart, váš rychlý elektrospecialista.
4: Jak vzniká elektřina? Potřebujeme ebonitovou tyč a liščí ohon.
5: V tom musí být celá liška.
6: A takže je, nabíjíme koloběžku, mám je auto, i tramvaje, co mě vozí do školy.
5: No jasně, všechno u nás doma, i moje hračky.
6: Děkuju!
7: Vidíte nás v milionu podob. Poháníme vaše sny i každodenní maličkosti. Jsme pre.
8: Energie tohoto města.
0: Výstava Titanic už jen do 28. června. Vstupte na palubu nejslavnější lodi světa a staňte se jedním z cestujících. Odhalte stovky originálních exponátů, zažijte atmosféru počátku 20. století a dotkněte se ledovce. Nenechte si ujít výstavu Titanic na PVA Expo Praha.
9: Festival Vysmátý léto je tady a letos přináší zábavu pro celou rodinu. Ben Crisovo, Monkey Business, Sofian Mežmež, Vohnout, Rytmus, Slza a mnoho dalších. Těšit se můžeš i na doprovodný program, chill zóny, food trucky a skvělý vibe po celý den. Na tomhle festiáku nesmíš chybět 26. v Kadani pod Hradbama. Lístky v aplikaci NFC Tron.
10: Časopis Apetit vás zve na Apetit Picnic. V sobotu 13. června v pražské Grébovce ochutnáte ikonická jídla, objevíte nové chutě a užijete si skvělý program. Dopřejte si i VIP zážitek s extra servisem. Apetit Picnic 13. června, park Grébovka Praha. Více na apetitpicnic.cz.
11: Konečně grilovačky.
12: To miluju.
11: Pohodička na zahradě a vůně grilu.
12: Udělám si sýr na pánev od Madety.
11: Na grilu není spíš na pánev.
12: Na mřížce by utekl, ale na plátu je boží. Hlavně ho pořádně rozpálit.
11: Sýr nebo gril?
12: Gril přece. Sýr má pak krásně zlatavou kůrku.
11: Jen to slyším a mám strašnou chuť. Takže sýr na pánev od Madety.
12: Jo, ten od Madety.
13: Auto z bazaru bude mít určitě nějaký skrytý vady.
14: Ale grepák, jsem Richard Topát a ručím za to, že v našem bazaru Škoda Plus a Dazvel Kauto kupujete ojetý vůz v top stavu. Kautu vám dáme roční záruku a bonus až 30 000 korun. Při využití našeho financování navíc přidáme voucher v hodnotě 12 000 korun.
15: Auto Opat. Ojetý vůz s jistotami nového.
16: Hello, přátelé. Rád bych vás pozval na Shakespeareovské slavnosti, hlavně tedy na komedii Omylu, kde řádíme s mým drahým kolegou Markem Taslíkem. Těšíme se na vás, váš Jakub Kohák, Zlatník Angelo.
17: Generálním partnerem letních Shakespeareovských slavností je skupina PPF. www.shakespeare.cz.

0: Posloucháte Dopolední maximum s Ivčou a Koťákem na Evropě 2. Prosím tě, Elizabeth, teď teda dospívala, vím o ní jednu věc.
1: Ano.
0: Chceš jí slyšet?
1: Rozhodně.
0: Máme stejného zubaře. Normálně sedím tudle na zubní klinice, kterou miluju.
1: Aha.
0: A ona se tam sedne, je mi strašně blbý oslovit, protože to je takový to, jak někoho znáš, ale on tebe ne, ale ona na mě taky tak jako zvláštně kouká, než k ní přišel můj syn a řekl, ty jsi tak strašně pěkná.
1: Ona je teda pěkná.
0: Ona je teda pěkná, no.
1: Ona je teda pěkná.
0: Tak
1: a on už teda jako malej už jede takový tapecky, jo?
0: Jede.
1: Takhle, v tomhle tom, kolik mu je? 7?
0: 7. Měl 3 holky, teď má 1. Ale to je jedno, já mu vysvětluju, že mnoho ženství blbost, že ať si najde lásku. Ale tak to zkusím na Elizabeth. Uvidíme, třeba jednou.
1: Třeba to klapne, no.
0: Třeba
1: tak
0: to klapne.
1: Dobrá partie, víš, proč ne?
0: To mi připomíná ten gap věkovej, ten můj třídní sraz včera. Protože to bylo docela vtipný, protože manžel mě teda pustil jít na třídní sraz, ne, že bych se musela dovolovat, ale takový to, hele, měla jsem tam 2 lásky. Teda jakože ne, současný. Ne ve třídě najednou, prostě to ještě slavili 4 třídy najednou, takže já jsem prostě chodila s jedním klukem rok na tý střední a pak s druhým jako nějak jako další rok a tady ty oba dva tam jako byly. A já posílám manželovi, když...
1: Jak to mohlo dopadnout? Jak to mohlo dopadnout, kdyby si u nich zůstala?
0: Ne, já posílám manželovi fotku, kterou si tam děláme v rámci ještě podvečera, takže je světlo a na té fotce on vidí tady ty dva muže a píše mi, kdy budeš doma? Já říkám 10, no přišla jsem v 11, ale ve vší počestnosti, no, je to nebezpečný.
2: Značková kvalita za nízké ceny v Kauflandu. Tento týden mrož, zmrzlina jahodová s tvarohem za 13,90. Nescafé Gold, instantní káva, různé druhy za 177,90. A Velvet, toaletní papír, 9 rolí za 54,90. Až do 9. června. Kaufland.
3: Co je?
4: Co je?
3: Je scary movie v kině.
4: Jsme zpátky!
3: Horory všech zemí, bojte se!
5: Přichází film, který vás nemilosrdně vykuchá.
6: Na tohle se připravuju roky.
3: Scary Movie.
7: Já ti dám, že se budeš smát!
5: S dabingem i titulky v kinech od 4. června.
8: Evropa 2. 88.2 a 105.5 FM.
9: Ahoj, zdraví vás Mirka Topinková.
10: A Ondřej Synek. Zveme vás na legendární veslařský závod 113. čest primátorky.
9: Pojďte s námi, první červnový víkend fandí na náplavku Rašínova nábřeží v Praze.
10: Program závodu najdete na primátorky.cz.
11: Natankujete v Praze, vystoupíte až u moře.
12: Plug-in hybridní model Link & Co 08 s revolučním kombinovaným dojezdem až 1100 km. Vyzkoušejte na vlastní kůži v novém showroomu v Čestlicích. Více na linkage.cz. Psáno s Y.
13: Lazura Estetic Profi chrání dřevo venku až 20 let. To je vyzkoušeno a ověřeno akreditovanou laboratoří. S Estetic Profi už nemusíš pořád dokola natírat. Česká lazura budoucnosti, která oslní celé generace. Estetic Profi. Nově na českém trhu. Více na www.esteticprofi.cz.
14: Můžeme ti něco zahrát, co to bude?
15: No, od Adela Walkera Three Fighters.
16: Hele, kluci, jak se tam zpívá to panda.
17: Řekni to po svým, stejně ti to zahrajem. Pondělí, úterý, středa a pátek večer na Evropě 2. Výstava Titanic už jen do 28. června. Vstupte na palubu nejslavnější lodi světa a staňte se jedním z cestujících. Odhalte stovky originálních exponátů, zažijte atmosféru počátku 20. století a dotkněte se ledovce. Nenechte si ujít výstavu Titanic na PVA Expo Praha. Každé úterý a neděli v 8 večer.
18: Tam se občas není čemu zasmát.
17: Šlápneme na Evropě 2 na brzdu. Trojice, která vám pohne bránicí a občas vám šlápne na kuří oko.
19: Jo. A že máš triko, který si na sobě měl v 15, no, to si vzít já, tak jsou to tanga.
17: Brzda Evropy 2 a nep jakoby show.
6: Hele, budeme si spolu povídat a on říká, no tak jak se jmenuješ? On říká, prší. A ty? Já jsem kanasta. On říká, no tak mi vykládej.
17: Každé úterý a neděli v 8 večer na Evropě 2.
4: Časopis Apetit vás zve na Apetit Picnic. V sobotu 13. června v pražské Grébovce ochutnáte ikonická jídla, objevíte nové chutě a užijete si skvělý program. Dopřejte si i VIP zážitek s extra servisem. Apetit Picnic 13. června, Park Grébovka, Praha. Více na apetitpicnic.cz.
20: Zrušené dámy, elegantní pánové a spousta blbů. To je komedie omylů, premiéra shakespearovských slavností. Já jsem Aneta Krejčíková a srdečně vás zvu na bláznivě vášnivou jízdu. Čus!
21: Generálním partnerem letních shakespearovských slavností je skupina PPF. www.shakespeare.cz.
22: Evropa 2. Evropa 2.
23: I see your million faces, I'll never know. And I'm losing my patience. I'm scared to see this corner swallow me whole. And it gets so frustrating. I'm wasting my nights chasing the heights. I'm feeling so lonely, just trying to find

0: Je čas na jídlo plné vitality a chuti troufnout se na cokoliv. Nebuď konzerva, vychutnávej život naplno. Franz Josef Kaiser, sponzor Časomíry.
1: 10.04, posloucháte Evropu 2 a teď už zprávy a naše Katka Říhová.
2: Hezký pátek. Podruhé v tomto týdnu na Slovensku zaútočil medvěd na člověka. Včera ráno napadl medvěd muže na Liptově v nedostupném terénu, což lékařům komplikovalo záchranu napadeného lesního dělníka. Záchranáři se nemohli k napadenému muži dostat vrtulníkem kvůli nepříznivému počasí. Záchranáři se k němu nakonec dostali pěšky a snášeli ho na nosítkách k sanitce. Poslanci dnes budou vybírat novou ombudsmanku. Ve volebním finále figurují právnička kanceláře veřejného ochránce práv Eva Kostolanská a bývalá zmocněnkyně pro lidská práva Klára Šimáčková-Laurenčíková. Teď už má slovo Zuzka.
3: Je první na Vysočině a zároveň 18. v Česku. Na pozemek s rozlohou přes 20 hektarů u Loukova ochránci přírody přivezli dva hřebce z Národního parku Podyjí. Do konce roku by tady mělo přibýt dalších 5 zvířat. Zuzka Kuzáková, Evropa 2.
2: Carolina vyhrála druhé finálové utkání NHL nad Vegas 4-3 v prodloužení a srovnala stav série na 1-1. Tomáš Hertl si za Golden Knights připsal asistenci, při jeho vyloučení ale domácí tým rozhodl o vítězství. Boj o Stanleyův pohár bude pokračovat třetím zápasem v noci ze soboty na neděli středoevropského času na ledě Vegas.
4: Evropa 2, kde to stojí?
2: Aktuálně kolabuje doprava v Ústí nad Labem, je to kvůli zavřenému mostu Edvarda Beneše. A na silnici 16 na obchvatu Jičína čekejte kolony, jezdí se tam kyvadlově směrem do Hradce, zdržení už na 20 minut.
4: Evropa 2 žije na maximum i na YouTube. Tak potvrď odběr, ať už ti nic neunikne. YouTube kanál Evropy 2, jeden na maximum. Evropa 2, jak je venku?
2: Máme zataženo a deštivo, během dopoledne se přidává déšť i na Moravě a ve Slezsku, večer budou srážky ustávat a oblačnost ubývat až do vyjasnění, nejvyšší teploty dnes 16 až 21 stupňů, na východě kolem 23. Zprávy jsou za námi, na Evropě 2 teď pokračují Ivana a Koťák.
5: Já teda nevím, jak to máte vy. A je mi to vlastně jedno. Já chci říct.
2: Tak a to tím teda, to ukončí.
5: Chci říct, že to počasí, tohle to mě hrozně baví, já to miluju.
1: Jako jaký?
5: No, jako že venku je sichravo. Víš?
1: No, děti, to ono to něco má do sebe.
5: Pojďme pod peřinu. No a 5. června má svátek kdo? Je to Dobroslav a nejenom pro něj, ale pro všechny pilné posluchače Evropy 2. Další část Maxima muziky.
4: Evropa 2.

0: Kdybych se lépe učil, taky jsem mohl udělat písničku, v jejíž názvu je bla bla bla. Tak
1: to,
0: Ivanko.
1: U toho učení zůstaneme. Teď si nám tady stala taková krásná věc v rámci dopoledního Maxima muziky. Když jste to neslyšeli, a vlastně když jste to neslyšeli ani včera, když si s Koťákem posíláme nějaké věci přes Instagram, co nás baví, tak Koťák mi najednou posílá článek, který ho evidentně zaujal.
0: Ježmar, a teďka nevím,
1: pravděpodobně
0: se
1: ním chce inspirovat a najednou mi přijde do inboxu. Čtení je podle žen nejatraktivnější koníček, který může muž mít. Tohle mi přijde včera a dneska, asi před 5 minutama, když to neslyšíte a my tady s Katkou sedíme, tak Koťák, hele, vás to asi nebude zajímat, ale já bych se teď chtěl přečíst mistra a Markétku. Řekl jsi to nebo ne?
0: Jo, řekl jsem to.
1: Takže ty jsi včera rozhodnul.
0: Já jsem se rozhodl, že v rámci českého éteru budu edukovat posluchačstvo k tomu, aby více četlo.
1: Ne, je to hezký.
0: To mi nemůžete vyčíst.
1: A je pravda, že opravdu muži, když kdokoliv čte, ne, tak je to fajn, jako.
2: A slibem nezarmoutíš.
0: No, je to, ale já opravdu, hele, podívej se tu knížku Konec stárnutí. Teď já to v tom báglu tahám už 3 roky.
1: Právě. A je už dočtená? Ne.
0: Ne, v půlce jsem.
1: Ach, jo.

0: for people.
1: Ne, nemusím nic doprčit.
0: Vysmátý léto na poplach. Fingers up. Go far away. Let it roll.
1: Oh my god, I can feel it.
0: Evropa 2 ti přináší nejlepší festáky v tuzemsku. Držíme ti flek v každém kotli. Festivalový léto s Evropou 2.
2: Kaufland.
3: Jsou tady.
2: Jsou tady. Jo, jsou tady.
4: Jsou tady.
2: Řekni to všem!
4: Ano, naše nové značky jsou tu. Krivit, Silvercrest, Parkside, Livarno, Esmara. Trvale v nabídce. Nově v Kauflandu.
2: Jsou ještě tady?
3: Jsou tady. Skonto na
0: nábytek. Ve Skontu pro vás nyní máme slevu 35% na nábytek. Až do pondělí u nás nakoupíte nábytek o 35% levněji. Platí i v e-shopu a na skonto.cz. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka. Skonto nábytek.
5: Jaké boty a kabelky na léto? Na e-obuv.cz vás čekají nejžhavější značky sezony. Guess, Skechers, Birkenstock a mnoho dalších. Protože e-obuv ví, co nosit, když se blíží léto. Prohlédněte si nabídku na e-obuv.cz v aplikaci i v kamenných prodejnách. E-obuv ví.
6: Chráním tvůj domov před letními vedry. A jsem tak robustní, že odolám i bouřkám nebo zimním mrazům. A kdo jsem? Hliníková venkovní roleta Velux.
7: Sníž teplotu v podkroví a bydli komfortněji s řešeními Velux pro střešní okna Velux. Více informací na velux.cz.
8: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
9: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
10: Ahoj! Tak nám v Česku padly skoro 3 miliardy v Eurojackpotu. Neuvěřitelný, co? Tak na nového miliardáře. Eurojackpot.
11: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Trvanlivé plnotučné mléko Albert, litr s apkou za 12,90. A Pilsner Urquell půl litru jen za 25,90. Albert. Dle srovnání k 27.5.
12: Svět off, rock on! Na festival Rock for People míří světové hvězdy. Gorillaz, Limp Bizkit, Bring Me the Horizon, Halsey, Iron Maiden a přes 100 dalších kapel. Od 10. do 14. června 2026 v Hradeckém parku 360. Vstupenky rychle mizí. Najdeš je na rockforpeople.cz.
13: Co je?
14: Co je?
13: Je skvělý movie v kině.
14: Jsme zpátky!
13: Horory všech zemí, bojte se!
15: Přichází film, který vás nemilosrdně vykuchá.
16: Chceme chlast, šit muziku a trochu se teplit.
13: Scary Movie.
17: Proč jen trochu?
15: S dubbingem i titulky v kinech od 4. června.
18: Letní dny Merien. Nejoblíbenější nákupy roku jsou zpět. Od 12. do 15. června vás čekají slevy až 60% na módu, kosmetiku, elektro i vybavení bytu za nejnižší ceny. Stáhněte si aplikaci Dny Merien a užijte si slevové kupóny naplno. Nakupujte chytře od 12. do 15. června. Dny Merien.
0: Zpátky k muzice.

0: Blackbear na Evropě 2, máme 10 hodin 29 minut k tomu a já se v tomto vstupu pokusím uspokojit co nejvíce lidí.
1: Ježíš Maria.
0: No. Nejdříve chci říct, že 1. až 4. července budeme mít v oblasti Dolních Vítkovic na Ostravsku fantastický festival, který se jmenuje Beats for Love. A letošní line-up je úplně zabitý, tak jsem se rozhodl, že tenhle ten vstup prostě budu věnovat jednomu DJovi. Mm-hmm. Ale zároveň to zamotám do takový hádanky, aby si měla jakoby tu motivaci hádat, tak jako o co jde.
1: No.
0: Je to teda DJ, to jsem prozradil.
1: Mm-hmm.
0: Jo, je to velice zajímavá postava, u které možná ani neví, že DJem je. Takže je to DJ, je to herec a zároveň je to rytíř. Tak pozor.
1: Já vím, kdo to je.
0: Aha.
1: Můžu ti to říct už teď?
0: No tak nemůžeš se tvářit, že to nevíš.
1: Já to teda nevím, no.
0: No tak mi řekni, tak kdo to je?
1: Je to Idris Elba.
0: Je to Idris Elba, i v čo? Je vidět, že jsi žena na slovo vzatá.
1: Ty vůbec nevíš, o kom mluvíš, to je můj, jako to je můj crush strašný, jako.
0: Idris Elba je pochopitelně vynikající. Tady malinkatá ochutnávka jeho DJského umění, protože možná to nevíte, ale Idris Elba už od svých 14 let, takže v tuto chvíli už třeba 30 let, se nepřímo živí, ale prostě baví se jako DJ.
1: On je i teda, musím říct, skvělej MC. On i skvěle rapuje. Dozvěděla jsem se dokonce, že vlastně, když mu začali nabízet ty velký hollywoodský role, tak on se velmi, velmi dlouze rozmýšlel, jestli teda budu teda rapér, budu teda DJ, všechno mu jde tomu klukovi. Teď mu nabízejí toho Bonda, budu teda Bond. Víš, to je prostě člověk, co může prostě jen tak stát a vybírat si z toho, co bude. No.
0: A teďka ho Karel III právě, nechci říct korunoval, ale tím mečem mu pokynul a udělal z něj rytíře.
1: Je to opravdu rytíř a ještě je se stejnou ženou strašně dlouho, pořád mluví o tom, jak jí miluje. No zkrátka, milujeme Idrise Elbu.
0: No a já se, přátelé, omlouvám, chtěl jsem tady pustit hudební ukázku Idrise Elby, ale máme tady jako technický problém. Když ho vyřešíme, doplníme. Každopádně teď už k vám letí pozvánka na Beats for Love 2026.
2: Zahoď v opruzi všední

hlavou pode mnou hraje Runway. Beats for Love. První 4 červencový dny v Ostravě. Exkluzivně s Evropou 2.

0: udrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
1: Vyberte si třeba meloun vodní, kilo za 18,90 a květák bílý, kus za 36,90. Až do 9. června.
0: Čerstvé jako z Kauflandu.
2: Evropa 2, 88,2 a 105,5 FM.
3: Podnikejte efektivně a techniku nechte na nás. V programu Datart pro podnikání získáte výhodné ceny a plnou záruku 2 roky i na iPhony a MacBooky. Vaši objednávku doručíme s Rychlart Express po celé Praze už do hodiny. Datart, partner pro vaše úspěšné podnikání.
2: Dobrý den. Nejspíš známe odpovědi na otázky, které si kladete. Třeba ohledně muziky. Na Evropa2.cz/playlist najdeš všechny songy pěkně za sebou tak, jak jsme je na Evropě 2 odehráli. A to až týden zpátky.
0: Myslíte si, že do Krkonoš se jezdí jen v zimě? Omyl. I léto si můžete skvěle užít ve Špindlerově mlýně. Pěší výlety, cyklotrasy, naučné stezky, lanovky nebo raději borůvky či odpočinek ve wellness. Léto ve Špindlu je lákavé dobrodružství a nekonečno způsobů zábavy, které musíte zažít. Hory v létě nejsou kompromis. Jsou ta nejlepší volba. Více na www.městošpindlerovmlin.cz.
2: Maximum tvý muziky.

9 až 11. Maximum Ivany a Koťáka. Evropa 2. Yeah, I wanna jump in. I really wanna fly.

0: Posloucháte Evropu 2, dopolední maximum muziky s Ivčou a Koťákem a teď už i s Kubou Štěpánem.
1: Ahoj.
0: Ahoj.
2: Ahoj, Jacobe.
0: Jacobe.
1: Jsou tu dva Jacobové.
0: Yeah. Ježiš, no jo, vlastně. Mě to má teď nedošlo, že jsou tady dva Kubové. Kubo, ty jsi přišel a začal jsi hned stěžovat na počasí.
1: Já jsem, to nebylo stěžování,
0: nebylo.
1: To bylo konstatování, to je rozdíl.
2: Je to skvělé počasí, naprosto úžasné.
0: Ale víte, že jsou opravdu lidi, kteří to mají rádi? Ptala jsem se opět chatu GPT, i když jsem jako už s tím hodně otravná, že až 30% lidí miluje rainy days a já jsem mezi nima, já to miluju. Mě vlastně strašně znervozňuje, když venku je sluníčko a teď jdeš ven, lidi se smějou a to a já jenom, tyjo.
2: Já jsem v tom chtěl najít jako nějaký opojící element, proč vlastně to třeba mám tak rád. Já mám ten jako v moment pocit, že jsme všichni tak nějak jakoby na jedné lodi. Já
1: ano,
2: moknu,
1: všichni najednou huhláme.
0: Ale, jo, ale počkej, ale to je pravda. Všichni tak, a všichni teda říkáme, prší taky.
2: Ano, nebo když je kalamita sněhová, tak vlastně řekneš si, no jo, já taky zapad.
0: No, jo, a proto máme zase blbou náladu. Když to, když svítí sluníčko, tak řekni, že máš blbou náladu.
2: No ne, ano, přesně.
1: Jo, to je společensky nepřijatelný, že jo?
2: Nemůžeš říct, jo, koukej, to jsou tropy a jsem naštvaný.
0: No, jestli něco bude teď společensky přijatelné, tak to bude rozhodně vysílání Kuby Štěpána, bude tady s váma až do 13 hodin, že?
1: To je prostě milý, jak ty to jako dokážeš namotivovat. A
2: Kuba, pojď, hele.
0: Pojď.
2: Tohle je tvůj den.
1: Bude to krásný den.
0: Společensky přijatelný.
2: Poslouchejte Evropu 2.

0: Evropa 2. Action! Novinky v kinech.
1: Sir, you can't do that.
2: Don't worry, the sword's mine.
3: Režii nové hrané verze Vládců vesmíru si na svá bedra vzal režisér Travis Knight. Tenhle týpek je podepsán pod filmy jako Bumblebee nebo Kubo a kouzelný meč. Vládci vesmíru se s rozpočtem 200 milionů dolarů natáčeli převážně v Anglii, dále v italských Dolomitech, v USA a na Islandu. A právě Island ve filmu představuje planetu Eternia.
4: I know most of you. Don't remember me.
3: Ve Vládcích vesmíru se neokoukaný Nicholas Galitzine představí jako princ Adam Glenn, který se po letech strávených jako smrtelný Američan dostává ke svému kouzelnému meči.
4: I know it sounds crazy, but that sword is gonna show me the way home.
3: S jeho pomocí se tak stává jménem a především mužem, který může ochránit vesmír před arcipadouchem Skeletorem.
5: I'm too scared to use it.
4: Trust me. I know how to use it.
3: Camila Mendes se ujala role princovy věrné parťačky Týly. Idris Elba si zahrál jejího otce a Alison Brie si pak střihla roli pravé ruky hlavního záporáka.
6: This obsession with nerd stuff and sword things, it's not a good look for human resources.
3: V roli arcizáporáka Skeletora s modrým tělem a holou letkou místo obličeje, jenž se snaží ovládnout planetu Eternia, se objeví Oscarový herec Jared Leto. Mediálním partnerem kinopremiéry Vládci vesmíru je Evropa 2.
0: Evropa 2. 88.2 a 105.5 FM. Proč cestovat daleko? Na Dolní Moravě tě čeká svět nekonečných možností. Tohle nikde jinde nenajdeš. Světové unikáty Skybridge 721 a stezka v oblacích. Dětské parky s obřím mamutem, nejdelší bobovka v Česku nebo famózní bike park. Navíc nový aquapark s tobogány a největší wellness na českých horách. Na skok nebo na víkend? Světová dovolená má letos adresu na www.dolnimorava.cz.

0: Je čas na jídlo plné vitality a chuti troufnout si na cokoliv. Nebuď konzerva, vychutnávej život naplno. Franz Josef Kaiser, sponsor Časomíry.
1: Hezký den, posloucháte Evropu 2. Je pátek, 11. hodina, Káťa Říhová přináší zprávy.
2: Hezké dopoledne, lidí pracujících na částečný úvazek výrazně přibývá. Více než 70% z nich tvoří ženy, pro které u něj hrají hlavní roli péče o děti či osobní důvody. U mužů hrají větší roli například zdraví nebo vzdělávání. Vyplývá to z informací, které zveřejnil Český statistický úřad. V odlehlé oblasti Saharské pouště v Nigeru zemřelo žízní 49 lidí poté, co se porouchalo nákladní vozidlo, kterým se vraceli ze sousedního Mali. Dvěma cestujícím se nicméně podařilo ujít asi 50 kilometrů k místu, kde byl zdroj vody. Odtud pokračovali dalších 30 kilometrů do města Asamaka, kde na uvázlý kamion upozornili. Teď už má slovo Zuzka.
3: Masarykův onkologický ústav v Brně zahájil provoz Centra onkologické prevence. V budově za 739 milionů se nachází 7 specializovaných pracovišť, které pokrývají veškerou onkologickou prevenci. Pacienti tady najdou například poradny pro pohyb či zdravý životní styl. Vyšetřovny a laboratoře jsou vybaveny nejmodernějšími technologiemi. Zuzka Kozáková, Evropa 2.
2: Tisíce Albánců protestují proti plánu zetě amerického prezidenta Donalda Trumpa Jareda Kushnera na vybudování luxusního rezortu na neobydleném ostrově Sazan a na chráněném území kolem laguny Narta, kde žijí plameňáci, tuleni a hnízdí tam želvy. Další rozhořčení podle médií v posledních dnech vyvolala Trumpova dcera Ivanka, když Sazan nazvala soukromým ostrovem, který s manželem Kushnerem objevili.
4: Evropa 2, kde to stojí?
2: Pozor na D10 mezi 54. a 53. kilometrem ve směru do Prahy. Probíhají tu práce na silnici a pravý jízdní pruh je uzavřený.
4: Evropa 2, jak je venku?
2: Máme zataženo a deštivo, přidává se déšť, teď už i na Moravě a ve Slezsku. Večer budou srážky ustávat a oblačnost ubývat až do vyjasnění. Nejvyšší teploty dnes 16 až 21 stupňů, na východě kolem 23. Zprávy jsou za námi, po nich pokračuje na Evropě 2 Kuba Štěpán.
1: Dalo by se říct, že počasí je dneska na 4, ale maximum muziky vám nálada 100% zlepší, o tom vůbec nepochybuju. Zazní Dajla, Eminem Soriano nebo i Dermot Kennedy. Tak držte vlnu, tady je vaše páteční Evropa 2.

0: Ať se nacházíte kdekoliv, posloucháte páteční Evropu 2, která vám celý tento týden naděluje i hromadu vstupenek na nejpohodovější festival se skvělým jídlem. Fingers Up se uskuteční v Mohelnici přesně za 14 dní a další 4 vstupenky, včetně míst pro váš stan, získá ten, kdo se dovolá jako třetí v pořadí na 257-400-888, jakmile se v rámci Maxima muziky objeví kapela Skyline, která mimochodem na Fingers Up vystoupí. A to není jediná zastávka, kde vám Evropa 2 drží flek. Hlídejte si během dopoledne, možná i poledne, taková trošku nenásilná nápověda, výherní signál aplaus nadšených lidí, protože tento výherní signál někomu nadělí 4 vstupenky na akci Evropa 2 Comedy Tour a DJ's Dance Night v Amfiteátru Loket.
1: Evropa 2 uvádí Evropa 2 Comedy Tour a neb brzda naživo.
2: V zábavním parku, že budeš kuka na robota, jak metá salta a bojska je hop.
1: Evropa 2 jede za tebou. Nasty, Arny, Vojtáno a Petr Říbal ti rozhýbou bránici už 24. července v Amfiteátru Loket.
2: Já napíšu mám ještě.
1: A ty budeš s Evropou 2 u toho. Zahraj si každý den o 4 lupeny na Evropě 2. Může to přijít kdykoliv. Evropa 2 Comedy Tour and DJ's Night 24. července v Amfiteátru Loket.
3: Vše pro vaši grilovačku pořídíte u nás. Tento týden chodura, špekáček s uzenou slaninou 100 gramů za 13,90. Vodňanské kuře, smažené kuřecí hranolky se sýrem nebo popcorn za 129,90 a olma, florian nebo míša mléčný nápoj za 16,90 až do 9. června. Kaufland.
4: Ve Skontu pro vás nyní máme slevu 35% na nábytek. Až do pondělí u nás nakoupíte nábytek o 35% levněji. Platí i v e-shopu a na skonto.cz. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka. Skonto nábytek.
5: Léto začíná na Orlenu. Plaťte kartou Visa na čerpacích stanicích Orlen a hrajte o gurmánský výlet do Toskánska pro dva. Ve hře jsou i grily Weber, grilovací sety nebo burgery od Romana Staši. Zaplaťte kartou Visa, zaregistrujte kód z účtenky a jste ve hře. Více na soutěž Orlen.cz.
6: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
7: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
8: Potkáváte je každý den, když jedou do práce. Jsou to vaši sousedé na procházce? Nebo vaši kolegové? Díky Olvinu můžete být milionářem i vy. Tvoříme až 600 nových milionářů ročně. Olvin.
9: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu vepřová pečeně bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Kanadské borůvky 400 gramů za 69,90. A Seco Bianco nebo Rosato 200 ml v ceně 13,27 při koupicí kusů. Lidl, to se vyplatí.
10: Youngblood vyráží se svým festivalem Bloodfest do světa a jedinou letošní zastávkou bude Hradecký park 360. Už 27. června 2026 vedle něj vystoupí také Biffy Clyro, Primal Scream, Palais Royal a další. Vstupenky mizí, neváhej a pořiď si tu svou na bloodfest.com.
11: Falcon uvádí.
12: Ten meč mi ukáže cestu domů.
11: Epické sci-fi dobrodružství plné akce a nostalgie.
13: Jsem mocný!
11: Nenechte si ujít hrdiny ze světa akčních figurek. Vládci vesmíru. V kinech již od 3. června.
1: Zpátky k muzice. Evropa 2.

0: Posloucháte Evropu 2. Určitě znáte na vlastní kůži, proč některé písničky nejdou dostat z hlavy. Klasika, stačí pár tónů a je zlé. Refrén se vám usadí někde v hlavě, odmítá odejít, zatímco vy pracujete, řídíte nebo nakupujete někde v pozadí, tam stále dokola běží stejná melodie. A čím víc se jí snažíte zbavit, tak tím déle tam zůstává. Hudebníci i renomovaní psychologové už delší dobu zkoumají, proč se to děje. Ukazuje se, že největší šanci mají skladby s jednoduchou melodií, výrazným rytmem a chytlavým refrénem. Mozek si je snadno uloží a pak si je přehrává podobně jako nedokončený úkol, který nechce samozřejmě pustit z hlavy. Což je vlastně takový návod pro všechny muzikanty současný nebo i budoucí, jak nacpat svoji tvorbu do hlav lidí. Je teda zajímavý, že se to často stává ve chvílích, kdy děláme něco rutinního. Při úklidu, cestě autem nebo třeba ve sprše. Hlava najednou má volnou kapacitu a rozhodne se jí zaplnit právě skladbou, kterou slyšela před pár hodinama, nebo kterou si najednou vybaví, že jste jim poslouchali třeba i týden zpátky. Tak jestli vám během tohoto povídání naskočila nějaká konkrétní skladba, pardon, omlouvám se, na druhou stranu existují i horší, než mít celý den v hlavě jeden song. Třeba takovou reklamu na prací prášek, že jo?
1: Žhavý novinky Evropy 2.

0: Evropa 2. Maximum nový muziky.
1: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
2: Vyberte si třeba meloun vodní, kilo za 18,90 a květák bílý, kus za 36,90. Až do 9. června.
1: Čerstvé jako z Kauflandu.
0: Evropa 2. 88,2 a 105,5 FM.
3: Tahle nabídka na vás nepočká. Pevný internet od Vodafonu teď můžete mít už od 199 korun měsíčně na první rok, ale jen do konce června. Tak neváhejte ani minutu a skočte si pro pevný internet do naší prodejny nebo na Vodafone.cz. Vodafon.
0: Připoj se k WhatsApp kanálu Evropy 2. A jestli je ti to málo, rozjeli jsme to i na sociální síti Threads. Nech svůj telefon ožít s Evropou 2. Držíme ti flek i na WhatsAppu a Threads.

0: Jste s Evropou 2 a děláte velmi dobře, protože celý týden rozdáváme vagón vstupenek na festival Fingers Up. Nejpohodovější festival se skvělým jídlem, muzikou a taky atmosférou, ze které se vám rozhodně nebude chtít domů. A proto vám celý týden rozdáváme volňásky. Festival proběhne 19. a 20. června v Morava Campu v Mohelnici a čekají vás třeba Tata Boys, Tomáš Klus, Xindl X, Martina Pártlová, Prago Union, taky Red Z, Skyline, Koblížci nebo Mat 213. K tomu parádní foodzóna, atrakce a víkend, který bude chutnat líp než párek v rohlíku ve 3 ráno, i když ten má taky své kouzlo, že jo. Kdo se na kapelu Skyline dovolal jako třetí v pořadí na 257-400-888? Tady je Jakub, Evropa 2.
1: Ahoj, tady Lucka.
0: Nazdar, Lucko. Tak počasí se nám trochu pokazilo, mě k tomu začal haprovat hlas, takže pokud zním jako nějaká navigace po pádu do bazénu, je to součást programu. Jaký je pátek u tebe?
1: No, mohlo být lepší.
0: Já, nějaká katastrofa.
1: Ano, tak problémy s autem, parkováním a tak.
0: Stane se. Tak ber to tak, že máš určitě vybráno zase na nějakou dobu.
1: No, to doufám.
0: A já bych asi měl takovou i možná skvělou zprávu, jak ti ten den zlepšit, protože 4 vstupenky na Fingers Up jsou tvoje. A já ti gratuluju.
1: Skvělý. Super, děkuju moc.
0: 4 vstupenky na Fingers Up jsou samozřejmě tvoje. K tomu taky budeš mít místo pro stany. Máš představu, kterou partičku kamarádů sebou vezmeš?
1: Určitě mám. Rodinu.
0: Jo, tak to bude vyloženě rodinná divoká jízda.
1: Ano.
0: Vydrž mi na drátě, ať doladíme detaily. Já ti gratuluju a prosím tě, zapomeň na to, co se stalo. Víkend je před náma, všechno už bude zalitý sluncem.
1: Děkuju moc.
0: Měj se, díky. Zatím, ahoj.
2: Maximum Jakuba Štěpána. Evropa 2. Action. Novinky v kinech. Jsme zpátky.

0: ale také s nástrahami moderního světa sociálních sítí. Špatné rozhodnutí pak generuje definitivní cancel.
1: Chceme klást, šit muziku a trochu se teplit.
2: Proč jen trochu?
0: Ve Scary Movie nechybí ani bratři Vejencovi. Jejich vtipná série odstartuje hned trefou do nebinárních osob háklivých na zájmena.
3: Pro boha, on jí bodnul! No, ne jí! Mí zájmena jsou, oni je! Bodnul je!
0: A suchou nit tahle trojka nenechá ani na nedávných hororových hitech jako Megan, Hodina zmizení nebo Příšníci.
4: Mami, Santa mi dal urvanou ruku.
5: Tak hezky poděkuj.
0: Mediálním partnerem hororové komedie Scary Movie, v níž se starý známý s maskou Ghostface rozhodl, že pravidla přežití v hororu už dávno neplatí, je Evropa 2. Martina Sokolová, Evropa 2.
6: Evropa 2. 88.2 a 105.5 FM.
7: Ahoj, zdraví vás Mirka Topinková.
8: A Ondřej Synek. Zveme vás na legendární veslařský závod 113. čest primátorky.
7: Pojďte s námi první červnový víkend fandit na náplavku Rašínova nábřeží v Praze.
8: Program závodu najdete na primátorky.cz.
9: Natankujete v Praze, vystoupíte až u moře.
10: Plug-in hybridní model Link & Co 08 s revolučním kombinovaným dojezdem až 1100 km. Vyzkoušejte na vlastní kůži v novém showroomu v Čestlicích. Více na linkáč.cz. Sáno s Y.
11: Co na dřevo, aby vydrželo? Estetik Profi by to chtělo. Estetik Profi ochrání dřevo před počasím až 20 let. To je ověřeno akreditovanou laboratoří. Estetik Profi. Česká lazura budoucnosti, která oslní celé generace. Estetik Profi nově na českém trhu. Více na www.estetikprofi.cz.

0: Je čas na jídlo plné vitality a chuti troufnout se na cokoliv. Nebuď konzerva, vychutnávej život naplno. Franz Josef Kaiser, sponsor Časomíry.
1: 12.01 je aktuální čas, hladíte Evropu 2 a čerstvé zprávy připravila Káťa Říhová. Pojďme do nich.
2: Krásné poledne, byty v českých městech zdražily za posledních 5 let zhruba o polovinu. V Praze a Brně vzrostly tak moc, že se nedostupným stalo i pořízení garzonky. Zvláště obtížná je situace pro mladé lidi. Koupě vlastního bytu považuje většina z nich za nemožnou. Končí proto v drahých nájmech, kvůli čemuž následně obtížně vychází z penězi. V soutěži Zelená obec roku letos uspěly obce Prosetín na Chrudimsku, Bělotín na Přerovsku a Rožnov pod Radhoštěm na Vsetínsku. Ocenění sociální počin roku získali Šlapanice v okrese Brno-Venkov. Vítězové se mezi sebou rozdělí odměnu 1,4 milionu korun. Rozhodla o tom odborná porota. Teď už má slovo Zuzka.
3: Na Havlíčkobrodsku vznikla rezervace divokých koní. Je první na Vysočině a zároveň 18. v Česku. Na pozemek s rozlohou přes 20 hektarů u Loukova ochránci přírody přivezli 2 hřebce z Národního parku Podyjí. Do konce roku by tady mělo přibýt dalších 5 zvířat. Zuzka Kuzáková, Evropa 2.
2: Devastace Kuby se nadále zhoršuje. Španělský řetězec Melia zavírá více než třetinu svých hotelů. Od soboty nebudou na Kubě fungovat ani platební systémy Visa, Mastercard. Strádání Kuby vlivem americké ropné blokády zhoršuje propad hlavního odvětví kubánské ekonomiky turismu.
4: Evropa 2, kde to stojí?
2: Pozor na D10 mezi 54. a 53. kilometrem ve směru do Prahy. Probíhají tu práce na silnici a pravý jízdní pruh je uzavřený.
4: Každý den mydlíme na web Evropy 2 gigabajty zábavy pro tebe. Evropa2.cz. Všechno, co tě baví. Na Evropa2.cz. Evropa 2, jak je venku?
2: Máme zataženo a deštivo, přidává se déšť, teď už i na Moravě a ve Slezsku. Večer budou srážky ustávat a oblačnost ubývat až do vyjasnění. Nejvyšší teploty dnes 16 až 21 stupňů, na východě kolem 23. Zprávy jsou za námi, po nich pokračuje na Evropě 2 Kuba Štěpán.
1: Červen si vás blokty čeká večer plný smíchu a hudby v rámci Evropa 2 Comedy Tour a DJ's Dance Night. Vstupenky budou k mání, jakmile zazní aplaus. Podrobnosti hledejte i u nás na webu na adrese evropa2.cz.

0: ať už se nacházíte kdekoliv, posloucháte Evropu 2, držíme vám flag i na Comedy Tour a DJ Zen's Night. Naste Arde Moitano, trojice známá z pořadu Brzda Evropy 2, nebo jakoby show, dorazí do jedinečného prostředí pod širým nebem a nabídne návštěvníkům nezapomenutelný večer. Diváci se užijí porci stand-upu, improvizace, vtipů, zazní dokonce i pár songů, energie, humor, tlak. Tak by se dalo shrnout, že to všechno nabídne Evropa 2 Comedy Tour. Po dávce humoru se program plynule přehoupne do taneční party, kde se o pořádný mejdán postarají DJ z pořadu Dance Extravaganza Evropy 2 Michal Burian a DJ Flux, ale také DJka Andrea Pomeje. Nenechte si ujít spojení humoru a hudby na jednom místě na Evropa 2 Comedy Tour a DJ's Dance Night v pátek 24. července v amfiteátru Loket. Vstupenky jsou na ticketportal.cz. Soutěž přináší Vlny Music Agency. A kdo si právě teď odnese 4 volňásky? Tady je Jakub Evropa 2.
1: Ahoj, tady Honza.
0: Nazdar Honzo, ty seš v autě. Míříš z práce nebo do práce?
1: Je to tak. Tak na půl.
0: Co to znamená?
1: Práce domů na chvíli, na obídek a pak zase do práce.
0: No jo, to má někdo zařízený, skvělé. Jaký máš plány na červenec?
1: Nějaká rovča. Padne určitě. A jinak asi žádný.
0: Já věřím tomu, že léto se rozhodně zaplní a vím, že 24. července budeš na akci Evropa 2 Comedy Tour a DJ's Dance Night Block 3. 4 vstupenky jsou tvoje, gratuluju.
1: Tak super, děkuju, moc krát děkuju.
0: No nemáš za co, hned je ten pátek veselější, viď?
1: Je to hned hezčí.
0: Vydrž mi na lince, ať doladíme detaily a gratuluju. Zatím moc, ahoj.
1: Moc krát děkuju.
0: Čau, čau. Není odpoledne
2: jako odpoledne. No, ale teďka jsme se dofákali a teďka jsme se vůbec začít.
3: Teď to nakopnem.
4: Na Evropě 2 nikdy nevíš, co přijde.
3: Posloucháte. Show. Já mluvím.
2: A já to chtěl říct dřív.
4: Odpolední show s Tomášem.
2: Zástěra, zástěra, ty jsi ale sexy říkal, jo.
4: A Zorkou.
3: Redaktorka, doktorka Zorka Horka.
4: Odpoledne, kdy se dějou věci.
2: Atmosféra ve studiu je až nakažlivá. V dnešní době to je blbý říkat tohleto, viď?
4: No. Odpolední show s Tomášem a Zorkou.
2: Takže neopouštějte tuto stanici a tento kanál. Buďte v kanále, tady s námi pořád. Evropa 2.
4: Denně od 3 do 6 na Evropě 2.
5: Kaufland.
4: Jsou tady.
5: Jsou tady.
6: Jo, jsou tady.
7: Jsou tady.
5: Řekni to všem!
8: Ano, naše nové značky jsou tu. Krivit, Silvercrest, Parkside, Livarno, Esmara. Trvale v nabídce. Nově v Kauflandu.
5: Jsou ještě tady?
9: Jsou tady.
10: Často se nás ptáte, co je nového v Ačkách.
11: Tak teď třeba garantované jarní slevy až 100 000 korun. A k tomu výběr z více než 19 000 vozů, financování s úrokem už od 2,9% a možnost výměny vozu do 60 dnů.
10: Takže tak.
11: Volejte AAA Auto 800 110 800.
12: 14 slevových kupónů v Tetě. Ušetřete z kupóny, které platí na značky Ariel, Pampers, Nivea, Jar, Gliss a další. Zlevněte si své nákupy o stovky korun. Kupóny platí i na produkty v akci. Více na tetadrogerie.cz.
13: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
14: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
15: Ahoj! Tak nám v Česku padly skoro 3 miliardy v Eurojackpotu. Neuvěřitelný, co? Tak na nového miliardáře. Eurojackpot.
16: Tati, ETF je teď nejlepší věc.
17: Aha.
16: Nebo BTC, nebo NFT, i když to už...
17: A co SSB?
16: SSB? Co je SSB?
17: Garantované úročení, státní podpora, bonusy.
16: A to je nějaká nová investice?
17: To je stavební spoření od Buřinky.
16: Aha, a kde se to dá stáhnout?
17: No normálně v Georgii.
18: Stavební spoření od Buřinky. Jistota v jakékoliv době. Spolu s bonusy za 6 let dosáhnete ročního zhodnocení až 5,3%. Buřinka.cz.
19: Chráním tvůj domov před letními vedry. A jsem tak robustní, že odolám i bouřkám nebo zimním mrazům. A kdo jsem? Hliníková venkovní roleta Velux.
20: Sniž teplotu v podkroví a bydli komfortněji s řešeními Velux pro střešní okna Velux. Více informací na velux.cz.
7: Jaké boty a kabelky na léto? Na eobuv.cz vás čekají nejžhavější značky sezony. Guess, Skechers, Birkenstock a mnoho dalších. Protože eobuv ví, co nosit, když se blíží léto. Prohlédněte si nabídku na eobuv.cz, v aplikaci i v kamenných prodejnách. Eobuv ví.
9: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu vepřová pečeně bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Kanadské borůvky 400 gramů za 69,90. A Seco Bianco nebo Rosato 200 ml v ceně 13,27 při koupi 3 kusů. Lidl, to se vyplatí.
21: Svět off, rock on. Na festival Rock for People míří světové hvězdy. Gorillaz, Limp Bizkit, Bring Me The Horizon,

0: je na rockforpeople.cz.
1: Je tu nové číslo časopisu Žena a život s letním speciálem Chuťovka. Upečte ty nejlepší ovocné koláče a připravte se na letní grilovačku. Herec Vladimír Polívka prozradil: musím cíleně bojovat proti sfotrovatění. Plus praktický návod, jak nemuset makat do stovky. Nová Žena a život s letní chuťovkou právě v prodeji.
2: Vysoká škola finanční a správní. Ta správná univerzita pro vaše studium. vsfs.cz.
3: Co je?
4: Co je? Je Scary Movie v kině.
3: Jsme zpátky.
4: Horory všech zemí, bojte se. Přichází film, který vás nemilosrdně vykuchá.
5: Chceme chlast, šit muziku a trochu se teplit.
4: Scary Movie.
6: Proč jen trochu?
7: S dabingem i titulky v kinech od 4. června.
8: Zpátky k muzice.
9: Europa 2.

0: je Flashback.
1: Před námi je debutový single od Anastasie z roku 2000 I'm Out of Love, single, který zpěvačku vystřelil mezi výrazné hlasy popu. Je to rozchodová skladba, ale žádné ležení pod dekou, spíš takový ten moment, kdy si řeknete dobře, stačilo a odcházíte se vztyčenou hlavou. U nás i v Evropě z toho byl opravdu velký hit a dodnes funguje hlavně díky energii a hlasu, který prostě nejde přeslechnout. Takže jestli někdo momentálně řeší konec lásky, Anastasia k tomu dodává jednoduchý návod. Nebrečet a zaspívat si I'm Out of Love.
0: Evropa 2 Flashback.

0: Maximum nový muziky.
1: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
2: Vyberte si třeba meloun vodní, kilo za 18,90 a květák bílý, kus za 36,90. Až do 9. června.
1: Čerstvé jako z Kauflandu.
3: Co mají elektrikáři, kurýři a vůbec řemeslníci společné? Peugeot Boxer. Ať už potřebujete místo na paletu, štafle nebo spoustu zásilek, Boxer nabízí prostor a variabilitu přesně pro vaši práci. A teď navíc se zárukou na 5 let nebo 200 000 kilometrů. Peugeot Boxer. Spolehlivý parťák už od 499 000 bez DPH.
0: Evropa 2. 88.2 a 105.5 FM.
4: Jak vzniká elektřina? Potřebujeme ebonitovou tyč a liščí ohon.
5: V tom musí být celá liška.
6: A takže je. Nabíjíme koloběžku. Máme auto. I tramvaje, co mě vozí do školy.
7: No jasně, všechno u nás doma. I moje hračky.
6: Děkuju.
8: Vidíte nás v milionu podob. Poháníme vaše sny i každodenní maličkosti. Jsme pre.
9: Jsme energie tohoto města.
10: Máme pod palcem celou Prahu. Nestrácejte čas v dopravě. Richard Express vám do hodiny doveze elektro do Holešovic, na Letnou i Vinohrady z prodejny rovnou k vašim dveřím. Nakupte jednoduše online a doručení nechte na nás. Datart, váš rychlý elektrospecialista.
11: Do košíku jahody sami nazbíráme. Ve Vraňanech už to zraje, už na ně chuť máme.
12: Farma Vraňany aktuálně nabízí samosběr těch nejsladších jahod.
13: Vzala jsem děti a krásně jsme si to užili. Teď si vezeme domů kupu jahod a fantastickou zmrzlinu k tomu.
12: Farma Vraňany, vaše nejsladší jahody.
14: Výstava Titanic už jen do 28. června. Vstupte na palubu nejslavnější lodi světa a staňte se jedním z cestujících. Odhalte stovky originálních exponátů, zažijte atmosféru počátku 20. století a dotkněte se ledovce. Nenechte si ujít výstavu Titanic na PVA Expo Praha.
15: Už máš přečtený nejnovější drby? Tak šup na Evropa2.cz. Je jich tam fakt dost.
16: Festival Vysmátý léto je tady a letos přináší zábavu pro celou rodinu. Ben Crisovo, Monkey Business, Sofian Mežmež, Vohnout, Rytmus, Slza a mnoho dalších.

0: Lístky v aplikaci NFC Tron.
1: Časopis Apetit vás zve na Apetit Picnic. V sobotu 13. června v pražské Grébovce ochutnáte ikonická jídla, objevíte nové chutě a užijete si skvělý program. Dopřejte si i VIP zážitek s extra servisem. Apetit Picnic 13. června, Park Grébovka, Praha. Více na apetitpicnic.cz.
2: Konečně grilovačky.
3: To miluju.
2: Pohodička na zahradě a vůně grilu.
3: Udělám si sýr na pánev od Madety.
2: Na grilu není spíš na pánev?
3: Na mřížce by utekl, ale na plátu je boží. Hlavně ho pořádně rozpálit.
2: Sýr nebo grill?
3: Grill přece. Sýr má pak krásně zlatavou kůrku.
2: Jen to slyším a mám strašnou chuť. Takže sýr na pánev od Madety?
3: Jo, ten od Madety.

0: Ať už se nacházíte kdekoliv, posloucháte Evropu 2. Když si ráno čistíte zuby, máte mobil poblíž? A to když jdete na toaletu? Pokud jste momentálně odpověděli ano, nejste výjimka, právě naopak, moderní technologie se staly tak běžnou součástí života, že si bez nich spousta lidí neumí představit vlastně ani několik hodin. V Německu proto zkoumali, jak dlouho by lidé zvládli fungovat bez telefonů. A výsledek ukázal, že mnozí by začali být nervózní už během první půl hodiny. Přitom nejde ani tak o volání nebo zprávy. Chybí možnost zkontrolovat počasí, mapu, sociální sítě nebo prostě jenom bezdůvodně odemknout displej. Telefon se z praktického pomocníka stal něčím, co máme neustále po ruce. Často po něm saháme automaticky, že jo? Aniž bychom měli konkrétní důvod. A právě to řada lidí překvapilo úplně nejvíc. Když ho odložili, tak zjistili, kolikrát za den ho vlastně chtějí použít. Možná by tedy stálo za to zkusit malý experiment, na hodinu telefon vypnout a schovat. Jenom teda pozor, pokud opak budete hledat pomocí aplikace v telefonu, to předpokládám úplně fungovat nebude. Pro dnešek se loučím, za chvilku už s váma bude Jindra Ekl, tak hezký pátek přeju a zítra od 11 hodin je, to budeme mít ale dlouhou krasový jízdu mezi 11 a 19, se na vás budu těšit tady na Evropě 2. Ahoj!
1: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová pečeně bez kosti kilo za 79,90 a slunečnicový olej Gustona litr s apkou za 29,90. Albert. Dle srovnání k 27.5.
2: Evropa 2. 88.2 a 105,5 FM. Výstava Titanic už jen do 28. června. Vstupte na palubu nejslavnější lodi světa a staňte se jedním z cestujících. Odhalte stovky originálních exponátů, zažijte atmosféru počátku 20. století a dotkněte se ledovce. Nenechte si ujít výstavu Titanic na PVA Expo Praha. Každé úterý a neděli v 8 večer šlápneme na Evropě 2 na brzdu.
3: Jaký je arabský výraz pro zlost zbodnutí hmyzem?
2: Trojice, která vám pohne bránicí nebo žlučí.
3: Muhammad Komar na stát.
2: Brzda Evropy 2 a neb jakoby show.
4: Tak to je všechno. Ale dobrý to bylo.
2: Každé úterý a neděli v 8 večer na Evropě 2.
5: Časopis Appetit vás zve na Appetit Picnic. V sobotu 13. června v pražské Grébovce ochutnáte ikonická jídla, objevíte nové chutě a užijete si skvělý program. Dopřejte si i VIP zážitek s extra servisem. Appetit Picnic 13. června, Park Grébovka, Praha. Více na appetitpicnic.cz.
2: Na Evropě 2 ti rozumíme pořád. I večer.
0: Můžeme ti něco zahrát, co to bude?
6: No, Alena Walker, Three Faded. Three Faded.
3: Jo, Faded, Faded.
7: Hele, kluci, jak se tam zpívá to panda, panda.
0: Imagine Dragons.
7: Jo, to bude ono. Jo, přesně.
2: Řekni to po svým, stejně ti to zahrajem. Pondělí, úterý, středa a pátek večer na Evropě 2.
8: Auto z bazaru bude mít určitě nějaký skrytý vady.
9: Ale grepák, jsem Richard Topat a ručím za to, že v našem bazaru Škoda Plus a Dazvelt Auto kupujete ojetý vůz v top stavu. K autu vám dáme roční záruku a bonus až 30 000 korun. Při využití našeho financování navíc přidáme voucher v hodnotě 12 000 korun.
2: Auto Opat. Ojetý vůz s jistotami nového. Na Evropě 2 nehrajeme jenom za odměnu. Na Evropě 2 to můžete večer i někomu pěkně vytmavit.
10: Mýmu sousedovi, který na mě vyběh s vidlema.
2: Jestli vás dneska někdo takhle namíchnul, zahrajte mu song za trest.
11: Jsme sdíleli jeden pokoj a frajer tam v noci naběh a zebil mi postel.
2: Song za trest.
12: Jsem úplně vytočená, kluci.
2: Fackovacího panáka vyndáváme v pondělí, úterý, středu a pátek večer.
11: To je retard.
2: Na Evropě 2.
13: Letní shakespearovské slavnosti začínají už 24. června premiérou komedie Omylů. Hrají Marek Adamčík, Aneta Krejčíková, Marek Taclík, Erika Stárková, Dana Batulková, Jakub Kohák a další. Vstupenky prodává Ticketmaster. Generálním partnerem je skupina PPF. www.shakespeare.cz.

0: Je čas na jídlo plné vitality a chuti troufnout si na cokoliv. Nebuď konzerva, vychutnávej život naplno. Franz Josef Kaiser, sponsor Časomíry.
1: Pěkný den, posloucháte Evropu 2. Jedna hodina odbyla, pojďme na aktuální zprávy se Suskou na Evropě 2.
2: Dobré odpoledne. Odvody živnostníků na sociální pojistné zpětně klesnou na loňskou úroveň. Novelu zákona, kterou připravili představitelé vládní koalice, podepsal prezident Petr Pavel. Novela ruší letošní zvýšení měsíčního vyměřovacího základu živnostníků na 40% průměrné hrubé mzdy a vrací ho na loňských 35%. Živnostníci by tak mohli měsíčně ušetřit 715 korun. Liberecký kraj už je podle katastru nemovitostí vlastníkem horského hotelu a vysílače Ještěd. Památkově chráněnou budovu převzal od českých radiokomunikací i s unikátním nábytkem, který navrhl architekt Otakar Binár. Liberecký kraj zaplatil za budovu, pozemky a vybavení zhruba 185 milionů korun. Společně se podíváme za Luckou do Karviné.
3: Karviná chce posílit bezpečnost. V ulicích tak bude více pěších hlídek strážníků a vznikne pohotovostní hlídka městské policie. Opatření má podle magistrátu přispět k rychlejší reakci na podněty občanů, účinnější prevenci i lepšímu dohledu nad veřejným pořádkem. Lucie Hněvkovská, Evropa 2.
2: České volejbalistky na úvodním turnaji Ligy národů v Nankingu porazily 3-0 na sety Belgii. Svěřenkyně řeckého kouče Janise Atanasopoulose odehrály třetí zápas během 3 dnů a připsali si druhé vítězství.
4: Evropa 2, kde to stojí?
2: Na D35 se pozor na trase Lipník nad Bečvou Mohelnice. Na 283. kilometru došlo k nehodě. Nehodu pak hlásí i Havlíčkův Brod. U Cihláře se srazily dva vozy. V Písku máme nehodu v Kolárově ulici a v Českých Budějovicích v Novohradské bůrala taktéž dvě osobní vozidla.
4: Evropa 2, jak je venku?
2: Převážně oblačno až zataženo, na většině území s deštěm. Během odpoledne očekáváme částečné protrhávání oblačnosti, místy se budou objevovat přehánky už jen ojediněle, no a teploty tak ty se stále pohybují v rozmezí od 16 do 21 stupňů. Tolik zprávy, vy jste s Evropou 2 a 2 minuty po 13. Už slovo bere Jindra Ekl.
1: Ano, je to tak, tak vypadá to, že živnostníci se můžou trošičku radovat. Sice to vlastně třikrát zvýšili a pak to jednou ponížili, takže furt tam jsou ty dva schody nahoru, ale na druhou stranu dobrý. Furt to jakoby netrumfuje profesora Fialu, který se doteďka pamatuju, Reje Korantenga. On říká, a nebudete teda zvyšovat daně, on. Nebudeme zvyšovat daně a tečka. Úplně už se ho to jako naštvalo.
2: To je jako v té nesmrtelné tetě. No. Ne znamená ano a ano znamená ne.
1: Neuvěřitelný. Nesmrtelná teta se říkala, viď?
2: Ano,
1: no,
2: ano.
1: Jo, to je závist, že jo? Taky
2: je
1: říká.
2: To závist.
1: Ty bláho. No vidíte to, takovýhle témata ještě jsme ani nezačali. A to teprve, až začneme za chvíli. Tak držte vodu a hezký odpoledne se Evropou 2.
4: Evropa 2.

Posloucháte Evropu 2. Mám tu jednu takovou zajímavou věc, tedy z říše zvířat. Já jsem koukal, že představte si, co je prostě nejostřejší materiál normálně prakticky na světě. Jo? Myslel jsem si, že to je třeba safír. Viděl jsem to, jak dělají takový ty transplantace vlasů, tak mi říkali, jo, safírový nůž. To je prostě úplně, když se podíváte na ten řez mikroskopicky, na tu kůži, tak to je prostě krásně rovnej řez, kdežto když máte třeba cokoliv kovovýho a podívali byste se pod mikroskopem na ten řez, tak je to vlastně potrhaný paradoxně, jo, ta tkáň. No a tak jsem se koukal na net a představte si, je to neuvěřitelný, že jeden z nejostřejších materiálů na světě, tak jeho majitelé jsou vlastně ti prakticky nejvíc zranitelní. Jsou to, prosím vás, slimáci. Normálně obyčejný slimák, snail, prostě anglicky takový ten, jak má ten domeček, tak on má mikroskopický zuby. Nejen, že jsou teda mikro, ale ještě navíc jsou skutečně jedním z nejostřejších materiálů na světě. To jsem skutečně čuměl. A pak teda jsem ještě viděl jednu věc, která je taky z říše přírody, to fakt jako doporučuji, to týpek, takový namáklej černok z Ameriky, říká si myslím The Real Rambo, jo, nebo něco takový dlouho, ne, The Real Tarzan, ne Rambo, Tarzan. A frajer vlastně se specializuje na to, že ukazuje lidem jako na kameru různý samozřejmě ty zvířata, většinou ty ultra nebezpeční a zejména hady. Jako nikdy jsem neviděl frajera, který prostě stojí proti anakondě, která vlastně jako je hodně jako ve střehu a prakticky se tak nějak chystá ho jako kousnout. A on normálně má tak dobrý reflexy, že v tom útoku jí chytne prostě za krk, otevře jí tu hubu a teď vlastně ukáže, zakousne to jako, zachytí to jako za tričko ty zuby, zatáhne za ně, protože oni jsou jakoby v úhlu vlastně jakoby schovaný. A teď normálně vytáhne ty zuby toho hada, který vypadá normálně jak zuby vlčáka. Tak to jsem si říkal, aha, tak to jsem taky neměl znalosti dosti dobře doplněné, ještě že nežiju samozřejmě, nebo nežijeme v místech, kde takovýhle potůrky samozřejmě jsou. Tady narazíme na klasickou českou hodnou zmyji, jo, takovou snad nic se nestane, jo, člověk může být vlastně i rád, že jako se setkal s přírodou konečně. No tak vidíte to, tak takovýhle věci prostě z přírody máme aktuálně. Za chvíli se ještě potřebujeme ještě o jedno jméno, které je absolutně zásadní tady v tomhletom světě zvířat.

0: ti přináší nejlepší festáky v tuzemsku. Držíme ti flek v každém kotli. Festivalový léto s Evropou 2.
1: Kaufland.
2: Jsou tady.
1: Jsou tady.
3: Jo, jsou tady.
4: Jsou tady.
1: Řekni to všem!
5: Ano, naše nové značky jsou tu. Krivit, Silvercrest, Parkside, Livarno, Esmara. Trvale v nabídce. Nově v Kauflandu.
1: Jsou ještě tady?
6: Jsou tady.
7: Náš výkup je teď totální hardcore.
8: V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned. V hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
9: Léto je tady. Hodilo by se ti nové sportovní vybavení. S Bebe Dobré ráno hraješ každý týden v červnu o poukaz za 50 000 korun na výbavu podle tvého výběru. Navíc si 30 z vás odnese i letní zásobu svačin, Bebe a kapy. Soutěž běží na facebookové stránce Bebe Dobré ráno. Užij si léto v pohybu.
10: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu vepřová pečeně bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Kanadské borůvky 400 gramů za 69,90. A Seco Bianco nebo Rosato 200 ml v ceně 13,27 při koupicí kusů. Lidl, to se vyplatí.
11: Léto začíná na Orlenu. Plaťte kartou Visa na čerpacích stanicích Orlen a hrajte o gurmánský výlet do Toskánska pro dva. Ve hře jsou i grilly Weber, grilovací sety nebo burgery od Romana Staši. Zaplaťte kartou Visa, zaregistrujte kód z účtenky a jste ve hře. Více na soutěž Orlen.cz.
12: Ve Skontu pro vás nyní máme slevu 35% na nábytek. Až do pondělí u nás nakoupíte nábytek o 35% levněji. Platí i v e-shopu a na skonto.cz. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka. Skonto nábytek.
13: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
14: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
15: Jak byste si užili dovolenou za 100 000? Už dnes losujeme ve Sportce posledních 400 výherců dovolené za 100 000 korun. Stačí vsadit plný tiket a jste ve hře. Sportka od Olvinu.
16: U nás byle rozhodně, nakoupíte výhodně. Skočte si pro vepřovou krkovici bez kosti. Kilogram za 79,90 pouze v pátek. A Jakobs Velvet od 180 gramů v Byla klubu za 139,90. Byla. To dobré začíná u nás.
17: Youngblood vyráží se svým festivalem Bloodfest do světa a jedinou letošní zastávkou bude Hradecký park 360. Už 27. června 2026. Vedle něj vystoupí také Biffy Clyro, Primal Scream, Palais Royal a další. Vstupenky mizí. Neváhej a pozici tu svou na bloodfest.com.
18: Falcon uvádí...
19: Ten meč mi ukáže cestu domů.
18: Epické sci-fi dobrodružství plné akce a nostalgie.
1: Jsem mocný!
18: Nenechte si ujít hrdiny ze světa akčních figurek. Vládci vesmíru. V kinech již od 3. června.
4: Zpátky k muzice.
7: Evropa 2. The night is so young, but it's clear to me.

0: Den posloucháte Evropu 2, já jsem chtěl původně mluvit o Davidu Attenboroughovi, protože před chvíli jsme měli trošku takový téma z přírody, jak jsem chtěl prostě zmiňovat, tak ten pán je prostě fenomenální, kamkoliv přijde ve svých 100 letech aktuálně, tak všichni mu tleskají ve stoje a samozřejmě není se čemu divit, protože má za sebou úžasnou, úžasnou kariéru. Nejkrásnější moment, a to můžeme zazpomínat ještě s Kubou, který tady stále ještě zůstal po vysílání.
1: Ano, ano.
0: Prosím tě, nevím, jestli jsi to viděl, nebo jestli jsi to pamatuješ, koukal se na Davida Attenborough, ano. Ne, různý zázraky přírody a to. Tam byl jeden moment, člověče, kdy on, nebo on to jako popisuje, jakože nejsilnější moment za celou jeho historii vlastně toho, co dělá, což je velmi zajímavý, když máš vybrat jeden moment, kdy se vlastně potkal s gorilama. Jo, vlastně velmi míru milovný, prakticky stvoření. Byť ten samec Silverback, kdyby chtěl, tak tě vezme za každý takhle za ruce a doma tě vytrhá, že jo, s ramenou prakticky, jo. Když bych chtěl, jako cokoliv, není problém.
1: No, ono je to pro nás možná i nepředstavitelný spíš z toho hlediska, že když s těma zvířatama vlastně seš napojený na úplně jiný vlně.
0: Jasně, jasně.
1: Tak vlastně k tomu i úplně jinak přistupuje.
0: No samozřejmě, a on právě měl úplně velmi zajímavý setkání, je to pochopitelně i for free, normálně na internetu to najdete, kdy za ním přišly dvě samice, jo, jako goril. A samozřejmě ten Silverback tam jako byl někde vedle a oni vlastně mu projevili takovej, jako říká se, že to je nejvyšší možný projev jakoby nějakého přátelství od třeba goril, kdy vlastně oni tě jako očmuchají a zkoumají tě třeba, takže oni mu koukali do kapes, co tam má, a pak mu jedna z těch samic dokonce jakoby obličej mu zkoumala, strčela mu normálně prst do pusy, jestli co nemá třeba, víš, jako, že, a to je prej jako úplně ultimátní projev, že fakt jakoby seš, že tě berou naprosto prostě. Nevím, jestli bych chtěl jako, víš.
1: To je úplně stejný jako s kapsářema.
0: To je úplně stejný. Nový novinky Evropy 2.

0: Maximum nový muziky.
1: Značková kvalita za nízké ceny v Kauflandu. Tento týden mrož, zmrzlina jahodová s tvarohem za 13,90. Nescafé Gold, instantní káva, různé druhy za 177,90. A Velvet, toaletní papír, 9 rolí za 54,90. Až do 9. června. Kaufland.
0: Evropa 2. 88,2 a 105,5 FM.
2: Myslíte si, že do Krkonoš se jezdí jen v zimě? Omyl. I léto si můžete skvěle užít ve Špindlerově mlýně. Pěší výlety, cyklotrasy, naučné stezky, lanovky nebo raději borůvky či odpočinek ve wellness. Léto ve Špindlu je lákavé dobrodružství a nekonečno způsobů zábavy, které musíte zažít. Hory v létě nejsou kompromis, jsou ta nejlepší volba. Více na www.městošpindlerovmlin.cz.
0: Užij si ty nejlepší fóry z éteru Evropy 2. Pojď na europa2.cz a bav se na maximum.
3: Auto z bazaru bude mít určitě nějaký skrytý vady.
4: Ale grepák, jsem Richard Topat a ručím za to, že v našem bazaru Škoda Plus a Dazvelt Auto kupujete ojetý vůz v top stavu. K autu vám dáme roční záruku a bonus až 30 000 korun. Při využití našeho financování navíc přidáme voucher v hodnotě 12 000 korun.
0: Auto Opat. Ojetý vůz s jistotami nového.

0: Posloucháte Evropu 2, teď jsem se tady bavil ještě s kolegou Kubou, který už odešel, o tom, že vlastně byl v Albánii a já jsem začal mluvit o tom, říkám, hele, slyšel jsi o těch protestech, jak to tam teďkom frčí v Albánii mimochodem. A on, počkej, no tam jsem byl na dovolený teďkon. A právě, že tam byly obrovský protesty, jeli jsme kolem toho a nevěděl jsem, co se jako dělo a až doma jsme to vlastně zjistili. Jo, je to velmi zajímavý, tam už se několik dní, tedy opravdu ve velkým, tedy protestuje proti tedy svým způsobem jakoby developerským projektům, který tedy bohužel jakoby zasahují absolutně panenskou přírodu v Albánii. Ještě je to jako vlastně nějaký propojený, že to je tedy dcera Donalda Trumpa a její manžel Jared Kushner, který vlastně si tedy pořídili pozemky na dvou místech, nebo pozemky, v jednom případě to celý ostrov, konkrétně ostrov Sazan, což byl dřív ostrov, který byl využíván pro vojenské účely, parkoviště v uvozovkách pro ponorky. 20 let tam prakticky nevkročila noha, jo, myslím tím jako civilistická noha, civilní. A pak je tam ta druhá oblast, to jsou vlastně mokřady, plameňáky, vlastně je to jediný místo, je to respektive ne jediný, ale největší a nejzásadnější a nejvíc panenský prostě místo mokřad na celém Balkánu. Je to oblast Zvernec. No a tady na těch dvou místech budou jakože mega rezorty. Nebo budou, to je ještě otázka, protože právě Albánci ve velkým protestují proti premiérovi, protože samozřejmě je jasný, že kdo má prachy, tak ten je schopen ohnout. Před ním se ohýbají nejen tedy záda, ale i zákony. Takže samozřejmě jako legálně to všechno nějakým způsobem je odmávnutý a v těch chráněných zónách prostě tam jako se chce stavět ve velkým. Uvidíme, jak to dopadne. Albánie samozřejmě právem se stává novým a naprosto zásadním, tedy cestovní destinací, protože to tam mají samozřejmě krásný. Díky tomu, že ještě tím turismem jako to není tak úplně jako zaházený, tak to tam vypadá ještě víc jako panensky než třeba v Chorvatsku, anebo o kousek níž ještě v Řecku. No, asi se jim to jakoby nevyhne, no, ta turistická a developerská vlna, ale minimálně teda zatím bojují. Velmi, velmi udatně.
1: Evropa 2. Action! Novinky v kinech.
2: Sir, you can't do that.
3: Don't worry, the sword's mine.
4: Režii nové hrané verze Vládců vesmíru si na svá bedra vzal režisér Travis Knight. Tenhle týpek je podepsán pod filmy jako Bumblebee nebo Kubo a kouzelný meč. Vládci vesmíru se s rozpočtem 200 milionů dolarů natáčeli převážně v Anglii, dále v italských Dolomitech, v USA a na Islandu. A právě Island ve filmu představuje planetu Eternia.
5: I know most of you don't remember me.
4: Ve Vládcích vesmíru se neokoukaný Nicholas Galitzine představí jako princ Adam Glenn, který se po letech strávených jako smrtelný Američan dostává ke svému kouzelnému meči.
5: I know it sounds crazy, but that sword is gonna show me the way home.
4: S jeho pomocí se tak stává démonem a především mužem, který může ochránit vesmír před arcipadouchem Skeletorem.
6: I'm not too scared to use it.
5: Trust me. I know how to use it.
4: Camila Mendes se ujala role princovy věrné parťačky Týly. Idris Elba si zahrál jejího otce a Alison Brie si pak střihla roli pravé ruky hlavního záporáka.
7: This obsession with nerd stuff and sword things, it's not a good look for human resources.
4: V roli arci záporáka Skeletora s modrým tělem a holou letkou místo obličeje, jen se snaží ovládnout planetu Eternia, se objeví Oscarový herec Jared Leto. Mediálním partnerem kinopremiéry Vládci vesmíru je Evropa 2.
1: Evropa 2. 88.2 a 105.5 FM. Proč cestovat daleko? Na Dolní Moravě tě čeká svět nekonečných možností. Tohle nikde jinde nenajdeš. Světové unikáty Skybridge 721 a stezka v oblacích. Dětské parky s obřím mamutem, nejdelší bobovka v Česku nebo famózní bike park. Navíc nový aquapark s tobogány a největší wellness na českých horách. Na skok nebo na víkend. Světová dovolená má letos adresu na www.dolnimorava.cz.

0: Je čas na jídlo plné vitality a chuti troufnout si na cokoliv. Nebuď konzerva, vychutnávej život naplno. Franz Josef Kaiser, sponsor Časomíry.
1: Pěkný den, posloucháte Evropu 2. Máme po druhé hodině, jsou tu aktuální zprávy se Zuzkou Kozákovou. Pojďme tedy na ně.
2: Dobré odpoledne. V restauracích po celé Evropské unii skončí jednorázové plastové sáčky s omáčkami a kořením. Nařízení o zákazu jednorázových obalů bylo schváleno již v únoru minulého roku. V platnost vstoupí letos 12. srpna. Dotkne se produktů, jako je kečup, tatarka, majonéza či sojová omáčka. Podniky je tak nejspíše budou muset nahradit dávkovači či opakovaně použitelnými nádobami. Pražští policisté při kontrolách motocyklů, mopedů, elektrokol a elektrokoloběžek tento týden udělili pokuty za 57 tisíc korun. Z 94 zkontrolovaných vozidel dostalo pokutu 21 řidičů. Dalších 10 policisté nahlásili správnímu orgánu. Nejčastějším přestupkem byl nevyhovující technický stav vozidla. Teď už se nám hlásí Lucka.
3: Pavilon Expa odmítly také Pardubice. Po Hradci Králové jde tak o druhou krajskou metropoli východních Čech, která myšlenku na přesun dřevostavby schodila ze stolu. Na využití stavby prý nepanovala odborná ani politická shoda a město tak nebude dávat peníze nutné k jejímu přesunu a umístění. Lucie Hněvkovská, Evropa 2.
2: Fotbalové kluby Dynamo České Budějovice a MFK Chrudim nezískali licenci pro druhou ligu a v příští sezóně se tak představí o patroníž. Druhou nejvyšší soutěž si naopak zahrají vítězové skupin České fotbalové ligy Kladno a Česká Lípa a rovněž Jihlava, která původně sestoupila.
0: Evropa 2, kde to stojí?
2: Nehoda se došetřuje na D35 na trase Lipník nad Bečvou Mohelnice na 282. kilometru. S nehodou počítejte v Hradci Králové v ulici Bratří Štefanů, taktéž v Břeclavi v ulici Národních hrdinů a v Písku se došetřuje nehoda v Kolárově ulici.
0: Nemusíš sjíždět milion pages pro nejnovější zprávy ze showbizu, zákulisní drby nebo exkluzivní hudební premči. Všechno je na Facebooku Evropy 2. Evropa 2, jak je venku?
2: Venku je oblačno až zataženo s teplotami do 21 stupňů Celsia. Zítra ráno se ojediněle objeví mlhy, jinak bude zpočátku jasno až polojasno. Až postupně během dne od jihozápadu očekáváme oblačnost a k večeru na jihozápadě Čech by mohlo pršet. Na teploměrech naměříme od 21 do 25 stupňů. Ze zpráv Evropy 2 je to vše a slovo opět přebírá Jindra Ekl.
1: Je to tak a já mám pro vás tedy další zajímavosti v následující hodině, tak držte vlnu, zcela jistě hezký odpoledne přejem s Evropou 2.
0: Evropa 2.

0: Evropy 2.
1: Ano, je tu dnešní kultovka, nostalgický návrat do historie muziky, dneska britský projekt Lighthouse Family, který měli nádherné věci, rok 2002 a jejich track Happy. Pojďme se ho tedy dnes připomenout v rámci kultovky na Evropě 2.

0: občas mi zapomene, že máš mámu.
1: Mámu je třeba vytáčet denně.
0: Ale já jsem zase vytočená.
1: Říká Tomáš Zástěra.
0: Ano, synáčku.
2: Nazdar.
0: Ahoj.
1: Hodný synek, co každé odpoledne volá mámě.
0: Kdyby si se líp učil, ty pitomče, kdyby jsi dneska mohl bej.
1: A vy jste vždycky u toho.
0: Ať to ty lidi trochu baví, to vysílání.
1: Vytoč mámu. Kultovní telefonáty Tomáše a jeho mamky. Každé všední odpoledne na Evropě 2.
0: A dnes a přijeď, hele.
2: Jo.
0: Nazdar.
3: Vše pro vaši grilovačku pořídíte u nás. Tento týden Chodura špekáček s uzenou slaninou 100 gramů za 13,90. Vodňanské kuře, smažené kuřecí hranolky se sýrem nebo popcorn za 129,90. A Olma, Florian nebo Míša mléčný nápoj za 16,90. Až do 9. června. Kaufland.
4: Často se nás ptáte, co je nového v Ačkách.
5: Tak teď třeba garantované jarní slevy až 100 000 korun. A k tomu výběr z více než 19 000 vozů, financování s úrokem už od 2,9% a možnost výměny vozu do 60 dnů.
4: Takže tak.
5: Volejte AAA Auto 800 110 800.
6: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
7: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
8: Potkáváte je každý den, když jedou do práce. Jsou to vaši sousedé na procházce? Nebo vaši kolegové? Díky Olvinu můžete být milionářem i vy. Tvoříme až 600 nových milionářů ročně. Olvin.
9: Přibalte dětem na prázdniny vyletněný balíček od Vodafonu. K mobilnímu tarifu dostanete neomezená data na léto a chytrý lokátor jen za korunu. Stavte se u nás v prodejně nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
10: Léto volá. Voda, hory, lesy. Sbírejte body v Albertu od 13.5. do 28.7. a vydejte se do přírody se značkovou výbavou Jaté se slevou až 61%. Stany, karimatky, nepromokavé vaky a spousta dalších vychytávek pro pohodový čas v přírodě. Albert.
11: Co je?
12: Co je?
11: Je scary movie v kině.
12: Jsme zpátky.
11: Horory všech zemí, bojte se.
13: Přichází film, který vás nemilosrdně vykuchá.
14: Na tohle se připravuju roky.
11: Scary Movie.
15: Já ti dám, že se budeš smát.
13: S dabingem i titulky v kinech od 4. června.
16: Zpátky k muzice.

Fajnu slyšíš na Evropě 2 to, co tady celou dobu pode mnou hraje. Runway. Beats for Love. První 4 červencový dny v Ostravě. Exkluzivně s Evropou 2.

0: Pěkný den, posloucháte Evropu 2, 2,9 miliardy korun. To byla ona výhra, která se nedávno tedy vyloupla na světlo světa. A evidentně už se ví tedy, kdo nejspíš to vyhrál. Aspoň Olvin to nějakým způsobem komentovali v rámci toho, že poslali snad výherci e-mail. Nevíme zatím, jestli se už přihlásil nebo ne. Víme každopádně, že to je tady někdo z České republiky. Obrovský štěstí. Kdybyste to počítali, co by za to všechno mohlo být, co to velmi zajímavý počty. Koukal jsem třeba, že jenom ten plat 100 000 měsíčně, kdyby si to člověk chtěl tak jako dát v uvozovkách jako na leasing opačný, tak by to bylo nějakých 24 000 měsíců. Čili to je na mnoho a mnoho životů. Jinak může to být i případně jako náraz. Já jsem vlastně viděl nedávno jeden velmi zajímavý podcast, Diary of CEO se to jmenuje, byla tam nejvíc citovaná odbornice na dopamin. Ona vlastně říkala, že pro lidi, kteří vlastně vyhrajou velké částky, je to velmi jako zajímavá potom horská dráha. Většina z nich se mimochodem vrací třeba do roka na ten svůj původní jako baseline štěstí, jo? Že vlastně zjistí během toho roku, že třeba ty peníze jako vyřešily spousty problémů a spousty problémů naopak třeba nevyřešily. Což může být mnohdy vlastně jako zklamání, jo? Zjištění, které úplně nepotěší. Mimochodem Olvin Česko právě nabízí všem výhercům vyšších částek psychologický, právní a finanční poradenství. Jo? Ta velká výhra samozřejmě znamená i velkou změnu v životě, je to radost, ale právě příležitost splnit ty své sny a tak dále. Ale zároveň je to ta odpovědnost, ona, o který jsem jako mluvil, nebo odpovědnost, prostě věci, které najednou jsou potřeba řešit, předtím nebyly tyhle ty starosti a pak jsou samozřejmě velké starosti. Takže právní a finanční poradenství vám samozřejmě pomůže naplánovat a nastavit to, jak s penězi naložit, ujasníte si, co potřebujete udělat i po právní stránce, pokud si přejete část výhry darovat blízkým osobám nebo třeba na charitu. Ne každý z nás je odborník na finanční produkty a investice, každý má jiný vztah taky k riziku, tak si tedy dejte ten čas a zvažte využití odborných poradenství od spolehlivých odborníků, které vám Olvin pomůže zprostředkovat, pakliže tady vyhrajete. Držíme palce. Jsme Evropa 2.
1: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
2: Vyberte si třeba meloun vodní, kilo za 18,90 a květák bílý, kus za 36,90. Až do 9. června.
1: Čerstvé jako z Kauflandu.
3: Evropa 2. 88,2 a 105,5 FM.
4: Ahoj, zdraví vás Mirka Topinková.
5: A Ondřej Synek. Zveme vás na legendární veslařský závod 113. čest primátorky.
4: Pojďte s námi první červnový víkend fandit na náplavku Rašínova nábřeží v Praze.
5: Program závodu najdete na primátorky.cz.
6: Natankujete v Praze, vystoupíte až u moře. Plug-in hybridní model Link & Co 08 s revolučním kombinovaným dojezdem až 1100 km. Vyzkoušejte na vlastní kůži v novém showroomu v Čestlicích. Více na linkáč.cz. Sános Y.
7: Lazura Estetic Profi chrání dřevo venku až 20 let. To je vyzkoušeno a ověřeno akreditovanou laboratoří. S Estetic Profi už nemusíš pořád dokola natírat. Česká lazura budoucnosti, která oslní celé generace. Estetic Profi. Nově na českém trhu. Více na www.esteticprofi.cz.

Třetí hodina se neúprosně blíží. Mě tedy vystřídá Tomáš se Zorkou s jejich odpolední show. A posléze tady kluci vybere si na maximum. Tak tolik je dnešní program na Evropě 2. Mějte parádní víkend. Těším se na vás zase v pondělí v jednu. Tady na Eva. Tak ahoj. Evropa 2.

0: Je čas na jídlo plné vitality a chuti troufnout si na cokoliv. Nebuď konzerva, vychutnávej život naplno. Franz Josef Kaiser, sponsor Časomíry.
1: Startujeme dnešní odpolední show na Evropě 2 a zprávy po 15. hodině má pro nás Zuzka Kozáková. Jsme Evropa 2.
2: Dobré odpoledne. Výši předporodního rodičovského příspěvku si nastávající matka nebude moci zvolit. Stát bude vyplácet v pevné částce 15 000 korun měsíčně. Navíc se odloží s následným postupným náběhem digitalizace dávek státní sociální podpory, která má podle platného zákona nastat od letošního července. Novelu dnes podepsal prezident Petr Pavel. Někteří obyvatelé Barcelony žijící v jejím centru nabízejí k pronájmu své balkony na 10. června. Ten den totiž katalánskou metropoli navštíví papež Lev XIV., který před obřadem v chrámu Sagrada Familia projede městem v papamobilu. A právě balkony, z nichž bude na jeho trasu výhled, jsou nyní k pronájmu od 100 eur za osobu. Společně se podíváme za Luckou.
3: V Ústí nad Labem dnes ráno skolabovala doprava. Důvodem je zúžení před křižovatkou u Benešova mostu, který dělníci opravují. Řidiči ze Střekova, pro které vede jediná cesta přes řeku přes Mariánský most, stáli v ranní špičce v koloně i 45 minut. Policejní mluvčí Veronika Hišplerová řekla, že policisté budou řídit dopravu na místo semaforů. Lucie Hněvkovská, Evropa 2.
2: O držitelích bronzových medailí v lize basketbalistů se rozhodne až v sobotu. Série mezi Opavou a Brnem je po dvou zápasech vyrovnaná 1-1. Slezané ve čtvrtek ve své hale odpověděli na pondělní těsnou porážku drtivým vítězstvím 96-65. Poslední duel je na programu v Brně.
0: Evropa 2, kde to stojí?
2: Dejte pozor na D3. Na trase Kaplice Mezno je odstavené nákladní vozidlo na stém 34,5 kilometru. Opatrnost se vyplatí v Liberci, bourané vozidlo je v sousedské ulici a na Chebsku se bouralo na silnici 21 na vjezdu do obce Dolní Žandov.
0: Evropa 2, jak je venku?
2: Převládá oblačnost, místy je zataženo a poprchává. Postupně se začne vyjasňovat a srážky ustanou. Teploty nepřekračují 21 stupňů. Zítra ráno se mohou ojediněle objevit mlhy, jinak bude jasno až polojasno. Postupně během dne od jihozápadu očekáváme oblačnost. Mohou se objevit přehánky, zejména večer na jihu Čech. Teploty se dostanou na 21 až 25 stupňů. Ze zpráv Evropy 2 je to vše a právě teď už startuje odpolední show s Tomášem Zástěrou a Zorkou Hejdou.
1: Startujeme páteční odpolední show a pobavíme se o zajímavém fenoménu, proč si čínské páry fotí své svatební fotky nejradši v Praze.
4: No tak to jsem zvědavý, ale já to vím zároveň.

0: posloucháte odpolední show na Evropě 2 a já chci mluvit o specifické čínské tradici, kterou jistě dobře znáte, která se váže na naše hlavní město Prahu. Protože jsem tuhle projížděla poměrně v brzkých ranních hodinách naším hlavním městem, centrem, a opět jsem viděla asijské páry, která si fotí ty svatební fotky, že jo?
1: No to je ten fenomén, který vznikl, já jsem o tom četl, nějak kdysi dávno, už nebo kdysi dávno, pár let tomu zpátky, možná 10 klidně, kdy jste natáčel nějaký romantický čínský seriál.
0: Který byl strašně slavný v Číně.
1: Byl v Číně slavný a tím pádem se řada párů zhlídla v tom, že chtějí mít fotografie z místa, který viděli v tom seriálu, což je teda Praha. Mm. A tím pádem si často jezdí právě čínský páry fotit fotky sem k nám.
0: Jo. U nich je ta tradice předsvatebního focení, kdy ještě dlouho tomu, relativně dlouho tomu před samotnou svatbou, oni takhle někam odletí se fotit ty fotky, ale právě Praha je jedna z těch nejpopulárnějších destinací. Jo. Mm. A teď já samozřejmě se kamarádím s vizážistkama, který často ty asijský nevěsty třeba líčí.
1: Oni nemají svoje vizážistky.
0: Ne, oni si normálně najmou tady v Praze prostě. Aha. A oni to samozřejmě jako má svoje příkoří, že jo, ty vstáváš třeba ve 3 ráno, protože oni to chtějí většinou za prvé, aby bylo centrum Prahy prázdné.
1: No jasně.
0: Aby byli sami na těch fotkách.
1: Za druhý to je ten jejich čas, kdy oni stávají, protože mají jetlag ještě.
0: To je další věc. A do toho prostě chceš mít ten východ slunce krásný, to světlo raní, že jo, takže to normálně jako přináší spoustu obětí.
1: No to fotí Japonci ráno brzo, protože jsou zvyklí z té země vycházejícího slunce, že jo.
0: Je to tak,
1: Číňani fotí o trochu později.
0: A já jsem chtěla jenom konstatovat, že je to vlastně nepředstavitelné, jak některé ty tradice jsou tak vzdálené těm našim. Vem si českýho chlapa versus tady asijského ženicha. Jak prostě kolik teda toho je ochoten asijský ženich podstoupit, aby měli ty krásné svatební fotky. Vem si ten český ženich, ten je prostě většinou jako rád spruzený, nesnáší to ty chlapy, že jo. Takže jako je ochotný se třeba nevím, 15 minut fotit, a už to je dost. A teď ty asijský muži.
1: To asi díl, no, protože ženu dělá jako co taky chlap tady v Čechách, jo, ale
0: no jak tady. No jak... Ale prostě vem si to, že oni letí úplně do jiné země, teď všechny ty přípravy a teď tady třeba půl dne obcházejí ty různý místa a fotí se. No
1: tak já si myslím, že v té Asii to je jinak, že ty chlapy jsou tam zaměřený i na ten vzhled a že jsou rádi, že se fotí.
0: Že ty fotky mají, že to dělá
1: no,
0: dobře.
1: No jasně, já si myslím, že tam je to možná naopak, jestli oni netahají tu ženu se fotit, jo, ještě.
0: Takhle.
1: Že v tý, já to teda nevím, ale je to možný. Mm. A jak jsi říkala, že oni ty fotky mají dlouho dopředu před tou svatbou ještě.
0: No.
1: Tak a víš, proč to je tak je?
0: Proč?
1: No, protože chtějí, aby na těch fotkách vypadali opravdu šťastný.
0: To dává rozum.
1: To tak?
0: Ano.
1: Tak to dělíme taky.
0: Tato
1: tak,
0: přátelé. Tradice se dá aplikovat i tady.
1: Evropa 2.
2: Evropa 2 uvádí Evropa 2 Comedy Tour a neb brzda naživo.
3: V zábavním parku, že budeš koukat na robota, jak metá salta a bojska je hop.
2: Evropa 2 jede za tebou. Nasty, Arny, Vojtáno a Petr Říbal ti rozhýbou bránici už 24. července v amfiteátru Loket.
3: Já napřímám mě ještě.
2: A ty budeš s Evropou 2 u toho. Zahraj si každý den o 4 lupeny na Evropě 2. Může to přijít kdykoliv. Evropa 2 Comedy Tour and DJ's Night. 24. července v amfiteátru Loket.
4: Kaufland.
5: Jsou tady.
4: Jsou tady.
6: Jo, jsou tady.
7: Jsou tady.
4: Řekni to všem!
7: Ano, naše nové značky jsou tu. Krivit, Silvercrest, Parkside, Livarno, Esmara. Trvale v nabídce. Nově v Kauflandu.
4: Jsou ještě tady?
8: Jsou tady.
9: Objevte prémiové smartfony Xiaomi 17T a 17T Pro. Pětinásobný optický teleobjektiv Leica, revoluční baterie a Hyper AI v češtině. Xiaomi řady 17T se slevou až 3 500, elektrickou koloběžkou nebo tabletem za recenzi a k výkupu až 1000 korun. Navštivte značkové prodejny Xiaomi nebo mi.com/cz.
10: Náš výkup je teď totální hardcore.
11: V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
12: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
13: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
14: Ahoj! Tak nám v Česku padly skoro 3 miliardy v Eurojackpotu. Neuvěřitelný, co? Tak na nového miliardáře. Eurojackpot.
15: Léto začíná na Orlenu. Plaťte kartou Visa na čerpacích stanicích Orlen a hrajte o gurmánský výlet do Toskánska pro dva. Ve hře jsou i grilly Weber, grilovací sety nebo burgery od Romana Staši. Zaplaťte kartou Visa, zaregistrujte kód z účtenky a jste ve hře. Více na soutěž Orlen.cz.
5: Jaké boty a kabelky na léto? Na e-obuv.cz vás čekají nejžhavější značky sezony. Guess, Skechers, Birkenstock a mnoho dalších. Protože e-obuv ví, co nosit, když se blíží léto. Prohlédněte si nabídku na e-obuv.cz v aplikaci i v kamenných prodejnách. E-obuv ví.
8: Tady se vám blíží splátečka a další, a další, a další, a další, a další.
16: A dost. Převeďte si půjčky k nám do Komerční banky a můžete ušetřit. Více na KBCZ. Komerční banka.
17: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu vepřová pečeně bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Kanadské borůvky 400 gramů za 69,90. A Seco Bianco nebo Rosato 200 ml v ceně 13,27 při koupi 3 kusů. Lidl, to se vyplatí.
18: Svět off, rock on! Na festival Rock for People míří světové hvězdy. Gorillaz, Limp Bizkit, Bring Me the Horizon, Halsey, Iron Maiden a přes 100 dalších kapel. Od 10. do 14. června 2026 v Hradeckém parku 360. Vstupenky rychle mizí. Najdeš je na rockforpeople.cz.
19: A teď vykouzlíme výhodnější elektřinu a plyn.
20: Už je vykouzleno. Svět se zbláznil, ale ceny u EPET zůstávají stabilní.
21: Žádná kouzla?
20: Kouzla ne, ale chytrý formulář. Nahrajte své vyúčtování a do 3 minut máte hotovo. Navíc nyní sleva 1000 korun při sjednání online. Více na epet.cz.
22: Co je?
23: Co je?
22: Je Scary Movie v kině.
23: Jsme zpátky!
22: Horory všech zemí, bojte se!
24: Přichází film, který vás nemilosrdně vykuchá.
25: Chceme chlast, šit muziku a trochu se teplit.
22: Scary Movie.
26: Proč jen trochu?
24: S dabingem i titulky v kinech od 4. června.
27: Zpátky k muzice.
28: Evropa 2.

0: Posloucháte odpolední show na Evropě 2. Je fascinující, kam až ta doba spěje. Máme spoustu technologií, které nám mají pomáhat v tom žít lépe. Než se dostanu k tomu, co vyvinuli,
1: ano.
0: Tak vlastně jsem někde četl, jak je vtipný, že máme spoustu různých pomocníků z řad strojů. To znamená třeba v domácnosti, vem si pračka, myčka.
1: Kuchyňský roboti,
0: žehlička, která je jako se, už jako poměrně sofistikovaná a tak dále. Jasně. A otázkou, má nám to pomoct? Abychom měli více času. Máš víc času, Zorko?
1: Ne. No protože zajímavý, pochopitelně ne? Člověk ten čas využije zase někde jinde.
0: No právě, že to vlastně ono ti nepomůže. Ono ti to jenom jakoby nahradí to, že můžeš dělat něco jiného a vlastně se pořád připadáš, že něco nestíháš.
1: Je to tak. Takže to si děláme my lidi sami, ale.
0: To, co nám mělo pomoci, abychom měli více času a odpočívali, tak vůbec neodpočíváme. Naopak dáš něco prát, rychle děláš něco dalšího. Pak musíš tu pračku rychle vyndat, naložit myčku. No prostě je to vlastně jako stres. Jo.
1: No jasně.
0: A teďka se budeme bavit o věci, která ale zachraňuje životy, a je to podle mě geniální vynález, který nechápu, že nevznikl dřív.
1: Ano.
0: A je to vlastně motor. Záchranný kruh. V podstatě se to dá přirovnat. Dá se to přirovnat k dronu nebo k lodi řízený na vysílačku, ale je to normálně záchranný kruh.
1: No jasně, který hodíš prostě, člověk do něj vleze a oni už si tě přitáhnou.
0: No on tě najde, on má senzory a tak
1: nebo
0: dále.
1: Tak?
0: Protože vem si, jaká je nízká pravděpodobnost, my jsme to řešili, jaká je nízká pravděpodobnost záchrany. Když třeba spadneš na té výletní lodi.
1: Někdo ti hodí záchranný kruh.
0: Tak tam máš třeba plácnu asi 20%, 10%, že se to podaří, jo? Že ti hodí tě záchranný kruh, že ty ho chytneš, že tě pak najdou, než to otočej.
1: Jasně.
0: Nebo že ten kruh bude pípat správně. Vysílat tvoji polohu, jo. Tady ten kruh funguje daleko líp, má kamery, senzory, má vlastně tepelný senzory, takže tě najde i v těch vlnách.
1: To je hustý.
0: Dokáže utáhnout snad až 2 tuny opravdu, jo, takže i loď nějakou menší. Jo?
1: To je hustý.
0: A normálně se na něj položíš, máš tam nějaký základní věci a jedeš. A on se přitáhne zpátky vysílačkou, co tě přitáhne, nebo GPSkou udržuje polohu. Chápeš to?
1: To je geniální.
0: No je to fascinující, Zorko.
1: Je.
0: Evropa 2. Žhavý novinky Evropy 2.

0: Právě. Maximum nový muziky.
1: Vše pro vaši grilovačku pořídíte u nás. Tento týden Chodura špekáček s uzenou slaninou 100 gramů za 13,90. Vodňanské kuře, smažené kuřecí hranolky se sírem nebo popcorn za 129,90. A Olma, Florian nebo Míša mléčný nápoj za 16,90. Až do 9. června. Kaufland.
2: Toyota letos představuje 8 automobilových premiér. Lídr v elektrifikovaných pohonech přináší premiéru číslo 3. Nová Toyota RAV4. Nejmodernější a spolehlivý hybrid a plug-in hybrid s výkonem až 309 koní. Pořiďte si ji během Toyota týdne 1. až 6. června. Více na toyota.cz.
3: Falcon uvádí
4: Ten meč mi ukáže cestu domů.
3: Epické sci-fi dobrodružství plné akce a nostalgie.
5: Jsem mocný!
3: Nenechte si ujít hrdiny ze světa akčních figurek. Vládci vesmíru. V kinech již od 3. června.
0: Evropa 2, 88.2 a 105.5 FM.
6: Vyberte si u cestovní kanceláře Fisher z nejširší nabídky last minute zájezdů za skvělé ceny. A leďte k moři klidně už zítra. Na výběr máme více než 55 oblíbených letních destinací, včetně zájezdů s dětským klubem Fantázie. Více na fisher.cz.
7: Tahle nabídka na vás nepočká. Pevný internet od Vodafonu teď můžete mít už od 199 korun měsíčně na první rok, ale jen do konce června. Tak neváhejte ani minutu a skočte si pro pevný internet do naší prodejny nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
8: Poznáváte to?
9: To je jízda po Kbelské ulici v Praze.
8: Ale s tím bude konec.
9: Už od druhé poloviny srpna bude nová, hladší a bez vyjetých kolejí.
8: Oprava začne už 2. července a proto prosíme řidiče, ať se tomuto úseku vyhnou a využijí navigaci.
9: Aby se všechny práce stihly dokončit o prázdninách, budeme pracovat 24 hodin denně, 7 dní v týdnu.
8: Aktuální informace najdete na opravujeme.to.
9: Děkujeme za trpělivost.
8: Vaše hlavní město Praha.
0: Výstava Titanic už jen do 28. června. Vstupte na palubu nejslavnější lodi světa a staňte se jedním z cestujících. Odhalte stovky originálních exponátů, zažijte atmosféru počátku 20. století a dotkněte se ledovce. Nenechte si ujít výstavu Titanic na PVA Expo Praha.
10: Časopis Appetit vás zve na Appetit Picnic. V sobotu 13. června v pražské Grébovce ochutnáte ikonická jídla, objevíte nové chutě a užijete si skvělý program. Dopřejte si i VIP zážitek s extra servisem. Appetit Picnic 13. června, Park Grébovka Praha. Více na appetitpicnic.cz.
11: Sledujte atraktivní podcasty Vysoké školy finanční a správní na YouRadio Talk. Vše, co jste potřebovali vědět o bitcoinech, vysvětlí docent Petr Budinský.
12: V České republice nemá takový program obdobu, tak jak je navržen, přináší nejmodernější trendy.
11: Vysoká škola finanční a správní, ta správná univerzita pro vaše studium. Více na vsfs.cz a na YouRadio Talk.
13: Auto z bazaru bude mít určitě nějaký skrytý vady.
14: Ale grepák, jsem Richard Opát a ručím za to, že v našem bazaru Škoda Plus a Dazvelt Auto kupujete ojetý vůz top stavu. K autu vám dáme roční záruku a bonus až 30 000 korun. Při využití našeho financování navíc přidáme voucher v hodnotě 12 000 korun.
15: Auto Opát. Ojetý vůz s jistotami nového.
16: Komedie omylů je snad nejrychlejší Shakespeareova komedie. Je tak rychlá, že ji chcete zažít znovu a znovu a znovu a znovu. Tak si ji nenechte ujít. Je to novinka Shakespeareovských slavností. Váš Marek Adamčík.
17: Generálním partnerem letních Shakespeareovských slavností je skupina PPF. www.shakespeare.cz.

0: pátek, odpolední show na Evropě 2 a my děláme mámě pro tento týden pápa tímto telefonátem.
1: A dalo by se říci i pátek, máma má opět svátek.
0: Jo, takhle, jakože je blázen.
1: No jasně. To jsi snad věděl, ne?
0: Tak já to tušil, ale
1: gratulovat jí radši nebudem.
0: Jsou lidi, kteří to vědí, podle mě, no. A vy patříte možná mezi ně, tak vytáčím.
2: Haló.
0: Nazdar.
1: Haló. Páteček.
2: Nechci říkat, chci se odstěhovat někam. Celý život prostě jsem nedoceněná, no. Jako. Mm.
0: Tak se někam odstěhuj, ale existuje jediné místo, kam ne, a to je můj byt.
1: Takhle, já bych věděla o další.
0: Jo.
2: Ale já se nebavím o bytě, nebo o tohle, já se bavím s kým v tom bytě bydlím.
0: Jako,
2: to není normální, já prostě si na to za celých 40 let prostě nevzniknu, nezvyknu. Já to
0: nechápu.
2: Proč ty chlapi si prostě neumějí zapamatovat aspoň tři základní pravidla?
1: A to jsou?
2: Přijdu do pokoje, zeptám se, sluší mi to, chlap má odpovědět, ano. Nezdá se ti, že jsem přibrala? Samozřejmě ani bez mrknutím voka řeknu ne.
0: Ne, nezdá se mi to, to je pravda.
2: No, měla bych si ty boty koupit, ano. Vždyť je to doháje tak jednoduchý, když to není jaderná fyzika, aby si to ten pitomec nemohl zapamatovat.
1: Matko. Takhle, buď si můžete doufat a věřit to, že oni si zapamatují tyhle tři pravidla, nebo my si zapamatujeme to jedno, nikdy se na ty věci neptat.
0: No, taky no. Ale hlavně, matko, pro boha, když už tenkrát si mu řekla, až se tě zeptaj, tak řekni ano, a on to udělal a stalo ho to vlastně celý život a utrpení. Tak on prostě už se bojí říkat ano.
2: Hele, já jsem na to měla, já na to mám svůj systém už 40 let. Já jsem si prostě začala dělat ranní kávu s novou značkou neperlivý vody, jmenuje se Finlandia.
0: Prosíme, nikoho neberte vážně,
1: ne,
0: to, co říká tato žena.
1: Ne, vůbec ne. Nenabádáme k alkoholismu a alkohol je zakázán do 18 let a ani potom to není dobrá cesta.
0: Škodí zdraví. Škodí. Nejlepší upozornění, proč nepít alkohol, slyšíte právě.
1: Je to tak.
2: No.
0: Ahoj.
2: Jo,
1: tak nejlepší prevence.
2: Buď alkohol, nebo se nevdávat. Myslím si, že za B je správně.
0: Čau.
1: Čau.
3: Vytoč mámu. Každý všední odpoledne na Evropě 2. Evropa 2.
4: Action.
3: Novinky v kinech.
4: Jsme spáli.

0: citlivých na zájmena.
1: Proboha, on jí bodnul! No, ne jí! Mí zájmena jsou, oni je! Bodnul je!
0: A suchou nit tahle trojka nenechá ani na nedávných hororových hitech jako Megan, Hodina zmizení nebo Příšníci.
2: Mami, Santa mi dal urvanou ruku.
3: Tak hezky poděkuj.
0: Mediálním partnerem hororové komedie Scary Movie, v níž se starý známý s maskou Ghostface rozhodl, že pravidla přežití v hororu už dávno neplatí, je Evropa 2. Martina Sokolová, Evropa 2.
4: Značková kvalita za nízké ceny v Kauflandu. Tento týden mrož, zmrzlina jahodová s tvarohem za 13,90. Nescafé Gold, instantní káva, různé druhy za 177,90. A Velvet, toaletní papír, 9 rolí za 54,90. Až do 9. června. Kaufland.
5: Co mají elektrikáři, kurýři a vůbec řemeslníci společné? Peugeot Boxer. Ať už potřebujete místo na paletu, štafle nebo spoustu zásilek, Boxer nabízí prostor a variabilitu přesně pro vaši práci. A teď navíc se zárukou na 5 let nebo 200 000 kilometrů. Peugeot Boxer. Spolehlivý parťák už od 499 000 bez DPH.
6: Evropa 2. 88,2 a 105,5 FM.
7: Využijte nejvýhodnější ceny a nejširší nabídku last minute zájezdu od Exim Tours a už zítra si můžete užívat pohodu u moře. Vybírat můžete z více než 55 oblíbených letních destinací, včetně zájezdů s dětským klubem Mango. Více na eximtours.cz.
8: Tři kouzelná slova, která potěší všechny firmy i živnostníky? Odložená? Splatnost? Faktur? Alza pro firmy teď nabízí klid pro váš rozpočet. Zboží máte hned a fakturu zaplatíte později. Přesné podmínky a další výhody jsou na alzaprofirmy.cz.
9: Časopis Apetit vás zve na Apetit Picnic. V sobotu 13. června v pražské Grébovce ochutnáte ikonická jídla, objevíte nové chutě a užijete si skvělý program. Dopřejte si i VIP zážitek s extra servisem. Apetit Picnic 13. června, Park Grébovka, Praha. Více na apetitpicnic.cz.
10: Na Evropě 2 ti rozumíme pořád. I večer.
11: Můžeme ti něco zahrát, co to bude?
12: No, Alena Walker, Faded.
11: Jo, Faded.
13: Hletil si, jak se tam zpívá to panda.
11: Imagine Dragons.
13: Jo, to bude ono. Jo, přesně.
10: Řekni to po svým, stejně ti to zahrajem. Pondělí, úterý, středa a pátek večer na Evropě 2.
14: Blesk tlapky. Zábava pro vaše psí kamarády. Sobota 6.6. od 11. Louka na Vypichu v Praze. Sportovní aktivity, soutěže, zábavný program. Vystoupí Olga Lounová, Monika Absolonová, Jan Bendik, Heidi Janků a další. Blesk tlapky. Sobota 6.6. Praha.
10: Každé úterý a neděli v 8 večer.
15: Brzda Evropy 2, Nasty, Arno, Vojtáno.
10: Trojice, která vám pohne bránicí nebo žlučí.
15: A tak tomu s hrdostí říkáme nejtrapnější rubrika českého éteru.
10: Každé úterý a neděli v 8 večer.
16: A tak je to věta o jednom slově. Věta volá debilní původní.
10: Na Evropě 2.
17: Sledujte atraktivní podcasty Vysoké školy finanční a správní na Eurodeal.talk. Vše, co jste potřebovali vědět o bitcoinech, vysvětlí docent Petr Budinský.
18: V České republice nemá takový program obdobu, tak jak je navržen, přináší nejmodernější trendy.
17: Vysoká škola finanční a správní, ta správná univerzita pro vaše studium. Více na vsfs.cz a na Eurodeal.talk.
19: Hello, přátelé. Rád bych vás pozval na Shakespeareovské slavnosti, hlavně tedy na komedii Omylu, kde řádíme s mým drahým kolegou Markem Taclíkem. Těšíme se na vás, váš Jakub Kohák, Zlatník Angelo.
20: Generálním partnerem letních Shakespeareovských slavností je skupina PPF. www.shakespeare.cz.

0: čas na jídlo plné vitality a chuti troufnout si na cokoliv. Nebuď konzerva, vychutnávej život naplno. Franz Josef Kaiser, sponzor Časomíry.
1: Posloucháte odpolední show na Evropě 2, jsou tu další aktuální zprávy a s nimi přichází Zuzka Kozáková. Jsme Evropa 2.
2: Hezké páteční odpoledne. Odvody živnostníků na sociální pojistné zpětně klesnou na loňskou úroveň. Novelu zákona, kterou připravili představitelé vládní koalice, podepsal prezident Petr Pavel. Novela ruší letošní zvýšení měsíčního vyměřovacího základu živnostníků na 40% průměrné hrubé mzdy a vrací ho na loňských 35%. Živnostníci by tak mohli měsíčně ušetřit 715 korun. Liberecký kraj už je podle katastru nemovitostí vlastníkem horského hotelu a vysílače Ještěd. Památkově chráněnou budovu převzal od českých radiokomunikací s unikátním nábytkem, který navrhl architekt Otakar Binar. Liberecký kraj zaplatil za budovu, pozemky a vybavení zhruba 185 milionů korun. Společně se podíváme za Luckou do Karviné.
3: Karviná chce posílit bezpečnost. V ulicích tak bude více pěších hlídek strážníků a vznikne pohotovostní hlídka městské policie. Opatření má podle magistrátu přispět k rychlejší reakci na podněty občanů, účinnější prevenci i lepšímu dohledu nad veřejným pořádkem. Lucie Hněvkovská, Evropa 2.
2: České volejbalistky na úvodním turnaji Ligy národů v Nankingu porazily 3-0 na sety Belgii. Svěřenkyně řeckého kouče Janise Atanasopulose odehrály třetí zápas během 3 dnů a připsali si druhé vítězství.
4: Evropa 2, kde to stojí?
2: Na dálnici D11 na trase Praha-Jaroměř-Sever na 38. kilometru je nepojízdné nákladní vozidlo. Na Svitavsku dejte pozor na silnici 35 na vjezdu do obce Cerekvice nad Loučnou, kde se srazil autobus s osobním vozem.
4: Bav se s Evropou 2 24/7. Stáhni si apku Evropy 2 a měj nás pořád u sebe. Evropa 2. Držíme ti flek i online. Evropa 2. Jak je venku?
2: Oblačno až zataženo, postupně se začne vyjasňovat a přehánky taktéž ustanou, teploty nepřekračují 21 stupňů Celsia. Zítra ráno se mohou ojediněle objevit mlhy, jinak bude jasno až polojasno, až postupně během dne od jihozápadu dorazí oblačnost a může pršet k večeru na jihozápadě Čech. Nejvyšší denní teploty 21 až 25 stupňů. Ode mě je to vše, vy jste stále s Evropou 2 a krátce po 16. pokračuje odpolední show s Tomášem Zástěrou a Zorkou Hejdovou.
1: Nerozumíte vašemu pejskovi nebo kočičce?
5: Nerozumím,
1: no,
5: často.
1: Tak brzo se možná ta doba změní.
5: No tak, abych se toho dožila.
1: Více za chvíli na Evropě 2.
4: Evropa 2.

0: posloucháte odpolední show na Evropě 2. Prosím vás, tady máme zařízení, které ještě nespatřilo světlo světa a už má 10 000 objednávek ta firma.
1: No nepovídej.
0: Je to čínský startup, který slibuje revoluční zařízení, které jsme mohli vidět naposledy podle mě v seriálu Arabella se vrací.
1: Aha.
0: Kdy tam podle mě měli zvířata na krku speciální obojek, který překládal řeč zvířat do lidské řeči. A jsme ve fázi, kdy to možná bude skutečnost.
1: To by bylo geniální.
0: Tato čínská firma slibuje zařízení, které překládá na 95% úspěšně štěkot a mňoukání zvířat, tedy koček a psů. A to pozor, a to oběma směry. Znamená to, že ten pes zaštěká a ono to přeloží prostě.
2: A to sami čounát,
0: nevím, jo. Ale zpětně, když řekneš prostě sedni a ani se nehni, tak mu to přeloží. A on to pochopí. Jakoby.
1: Fakt jo, takovýhle komunikační kanál. No. Překladač prostě zvířat.
0: Prostě překladač skutečně.
1: Mě na tom jenom mrzí jedna věc, že se zase myslí jenom na psy a kočky, já to chápu. Ale prostě to takový akvarijní rybičky. Když se napo... nebo zvířatům, který opravdu prostě nemají, jak nám říct, co je trápí.
0: Přesně, jako aby nám řekli, že nechtějí být spláchnutý do záchodu po smrti.
1: Nechci na tento bogán znova.
0: Já nebyla mrtvá.
1: Nechci, já nechci do akvaparku.

0: for people.
1: Ne, nemusím nic.
2: Doprčit.
0: Vysmátý léto. Na poplach. Fingers up. Let it roll.
1: Oh my god, I can feel it.
0: Evropa 2 ti přináší nejlepší festáky v tuzemsku. Držíme ti flek v každém kotli. Festivalový léto s Evropou 2.
3: Kaufland.
4: Jsou tady.
3: Jsou tady.
5: Jo, jsou tady.
6: Jsou tady.
3: Řekni to všem!
6: Ano, naše nové značky jsou tu. Krivit, Silvercrest, Parkside, Livarno, Esmara. Trvale v nabídce. Nově v Kauflandu.
3: Jsou ještě tady?
7: Jsou tady.
8: Objevte prémiové smartfony Xiaomi 17T a 17T Pro. Pětinásobný optický teleobjektiv Leica, revoluční baterie a Hyper AI v češtině. Xiaomi řady 17T se slevou až 3,5 tisíce, elektrickou koloběžkou nebo tabletem za recenzi a k výkup až 1000 korun. Navštivte značkové prodejny Xiaomi nebo mi.com/cz.
9: Často se nás ptáte, co je nového v Ačkách.
10: Tak teď třeba garantované jarní slevy až 100 000 korun. A k tomu výběr z více než 19 000 vozů, financování s úrokem už od 2,9% a možnost výměny vozu do 60 dnů.
9: Takže tak.
10: Volejte AAA Auto 800 110 800.
11: Léto je tady. Hodilo by se ti nové sportovní vybavení. S Bebe Dobré ráno hraješ každý týden v červnu o poukaz za 50 000 korun na výbavu podle tvého výběru. Navíc si 30 z vás odnese i letní zásobu svačin Bebe a Kapi. Soutěž běží na facebookové stránce Bebe Dobré ráno. Užij si léto v pohybu.
12: Chcete si sednout tady? Nebo asi spíš na zahrádce?
13: V pohodě, já ji přivážu k barovce.
14: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na KBCZ.
15: A opět je tu soutěž Chcete být gumařem. Pane Jiří, jak se jmenuje nejlepší český výrobce gumového těsnění, profilů, desek a dalších gumových výrobků? Vyberte možnost A, B nebo C.
16: Myslím, že to bude za C. Gumák.
15: To byl chyták, pane Jiří. Správná odpověď je za G. Aditek, čili G jako guma.
17: Aditek, to je český výrobce gumového těsnění, profilů a dalších gumových výrobků. Aditek, těsní hned.
18: Ve Skontu pro vás nyní máme slevu 35% na nábytek. Až do pondělí u nás nakoupíte nábytek o 35% levněji. Platí i v e-shopu a na skonto.cz. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka. Skonto nábytek.
19: Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Trvanlivé plnotučné mléko Albert litr s apkou za 12,90. A Pilsner Urquell půl litru jen za 25,90. Albert. Dle srovnání k 27.5.
20: Youngblood vyráží se svým festivalem Bloodfest do světa a jedinou letošní zastávkou bude Hradecký park 360. Už 27. června 2026. Vedle něj vystoupí také Biffy Clyro, Primal Scream, Palai Royal a další. Vstupenky mizí. Neváhej a pořiď si tu svou na bloodfest.com.
9: Teď se fotím já.
6: Řekni Epet.
21: Nejdřív vyfotím vyúčtování. Epet má teď elektřinu i plyn za extra výhodnou cenu. Tak abych to stihnul.
6: Vždyť se mu sjedná jistě než do 3 minut.
21: Taková změna se neodkládá. Sjednejte si výhodnou elektřinu a plyn od stabilního dodavatele na epet.cz. Epet. Život s lepší energií již 20 let.
22: Falcon uvádí.
23: Ten meč mi ukáže cestu domů.
22: Epické sci-fi dobrodružství plné akce a nostalgie.
24: Jsem mocný!
22: Nenechte si ujít hrdiny ze světa akčních figurek. Vládci vesmíru. V kinech již od 3. června.
25: Zpátky k muzice.
26: Evropa 2.

0: Posloucháte odpolední show na Evropě 2. Mám tady test, který bude jak pro Zorku, tak pro vás posluchače. Není to až takový test, spíš typovačka.
1: Ano.
0: Jedná se o barvu očí. Já jsem tady našel článek o tom, jak vzácné jsou jednotlivé barvy očí na světě. V zastoupení populace, myslím.
1: Tak nejvzácnější bude...
0: Počkej, ne, budeme typovat, já ti budu říkat barvy a ty řekneš, jak je vzácná, jo.
1: Jako procentuálně?
0: Nebo... Procentuálně, kolik procent lidí na světě jí má zhruba.
1: Dobře, dobře.
0: Tak,
1: dobře.
0: Pojďme na to, i vy si typujte.
1: Ano.
0: Hnědá barva očí. Hnědá.
1: To je dlouhý, jo.
0: No ne, nemusíš tak přemýšlet.
1: Dobře, 55%.
0: Jseš docela blízko, je to nejpravděpodobnější barva, 70 až 80%.
1: Wow, tolik, jo.
0: Skoro 80% světa má hnědou barvu očí skutečně.
1: Pustý.
0: Pak tady máme modrá.
1: 20.
0: Modrá je daleko méně, je to zhruba 8 až 10. Mm-hmm. Je poměrně vzácná.
1: Tak to jsem teda vzácný tvor.
0: No, ale jako není zase, je druhá hned jako po hnědý, jo. Tím jsem napověděl, že jdeme asi se stupně. Oříšková.
1: Ježíš, co to je za barvu oříšková, tak to se snad řadím do hnědejch, ne?
0: No ale ta hnědá, ta nemá žádný takový jako odlesky, tady to je trochu dvoubarevný, vnitřek je hnědej,
1: dobře, vnitřek no, trochu zelený. Tak oříšková 2%.
0: 5% lidí. Potom je jantarová, to je taková nažloutlá. To fakt, jantarová tady píšu, nažloutlá.
1: To mají sovy, ne?
0: Vypadá trochu jako sova ten člověk.
1: Procento.
0: 5%.
1: 5% lidí má jantarový oči.
0: Zelená.
1: 3%.
0: 2%, no, to už víš, pochopila si princip, že jdeme dolů.
1: Teď už jsem takhle, tak to trvalo mi to, ale už jsem to pochopila.
0: 2% pouze zelená barva očí.
1: Pak je šedá.
0: A šedá, přesně tak.
1: A víš, že ty máš šedý oči?
0: A víš, že ty taky, Zorko?
1: Ne, mám modrý, co kecáš.
0: No, ty jsi vlastně druhá nejběžnější.
1: Držu.
0: Nejzácnější jsou šedé oči, Zorko. A ty mám právě já. A teď je čas, abys mě konečně začala...
1: Jsi šedej vlok normálně.
0: Abys se konečně začala vážit. Šedé oči nejsou jen světle modré, mají míň melaninu a víc kolagenu, takže světlo vytváří spíš stříbrný než modrý odstín a jsou nejvíce vzácné na světě. Šedé oči, představte
1: si to. Fakt vzácný tvor. A to jsi si vzal schválně to tričko, a aby ti to ladilo, jakože máš všechno šedý, vlasy, oči, triko.
2: Žhavý novinky Evropy 2.

0: Maximum nový muziky.
1: Udrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
2: Vyberte si třeba meloun vodní, kilo za 18,90 a květák bílý, kus za 36,90. Až do 9. června.
1: Čerstvé jako z Kauflandu.
3: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
4: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
5: Jak byste si užili dovolenou za 100 000? Už dnes losujeme ve Sportce posledních 400 výherců dovolené za 100 000 korun. Stačí vsadit plný tiket a jste ve hře. Sportka od Olvinu.
0: Evropa 2. 88.2 a 105.5 FM.
6: Vyberte si u cestovní kanceláře Fisher z nejširší nabídky last minute zájezdů za skvělé ceny. A leďte k moři klidně už zítra. Na výběr máme více než 55 oblíbených letních destinací, včetně zájezdů s dětským klubem Fantázie. Více na fisher.cz.
0: Užívej si Evropu 2 až do večera.
7: A startuje večer na maximum.
0: Songy na přání.
8: Já bych si přál,

0: vyhrál mi Bránka. On mi furt žere nějaký sladkosti.
1: Večer na Maximum s Petrem a Ondrou. Pondělí, úterý, středa, pátek, 6 až 8 večer na Evropě 2.
2: Podnikejte efektivně a techniku nechte na nás. V programu Datart pro podnikání získáte výhodné ceny a plnou záruku 2 roky i na iPhony a MacBooky. Vaši objednávku doručíme s Richlard Express po celé Praze už do hodiny. Datart, partner pro vaše úspěšné podnikání.
3: Můžeme ti něco zahrát, co to bude?
4: No, Alena Volkra, Tří, Spider.
3: Jo, faded, faded.
0: Hele, kluci, jak se tam zpívá to panda, panda.
3: Imagine Dragons.
0: Jo, to bude ono. Jo, přesně.
1: Řekni to po svým, stejně ti to zahrajem. Pondělí, úterý, středa a pátek večer na Evropě 2.
5: Jak vzniká elektřina? Potřebujeme ebonitovou tyč a liščí ohon.
6: V tom musí být celá liška.
7: A takže je, nabíjíme koloběžku, mámě auto, i tramvaje, co mě vozí do školy. No jasně, všechno u nás doma, i moje hračky. Děkuju!
8: Vidíte nás v milionu podob. Poháníme vaše sny i každodenní maličkosti. Jsme pre.
9: Energie tohoto města.
1: Nemusíš sjíždět milion pages pro nejnovější zprávy ze showbizu, zákulisní drby nebo exkluzivní hudební premči. Všechno je na Facebooku Evropy 2 a k tomu navíc přihazuje moderátory, jak je jinde neuvidíš. A taky fotky ze zákulisí Evropy 2 a spoustu dalšího bizáru a zábavy. Skoro milion z vás sjíždí facebookový profily Evropy 2 a ranní show Evropy 2.
10: Blesk tlapky. Zábava pro vaše psí kamarády. Sobota 6.6. od 11. Louka na Vypichu v Praze. Sportovní aktivity, soutěže, zábavný program. Vystoupí Olga Lounová, Monika Absolonová, Jan Bendik, Heidi Janků a další. Blesk tlapky. Sobota 6.6. Praha.

0: Posloucháte odpolední show na Evropě 2. Výjimečně se stala situace, kdy jsme oba dva přišli se stejným tématem. To znamená, že se výjimečně stalo, že nás oba se Zorkou zaujalo stejné téma.
1: Je to tak.
0: A to se neděje běžně, protože Zorka tam má úplně jiná témata, které jí zajímají.
1: Je to tak.
0: A můžeš prozradit, která tě zajímají? Třeba Zorku zajímá, to já můžu. Móda. Fine dining. Potom ještě luxusní móda.
1: Ale co kecáš,
0: a ještě finest dining.
1: Ale co kecáš, dalek... že se zajímám hodně o lifestyle prostě celkově. No well-being.
0: No.
1: Jo. Longevity. Těch témat je spoustu. Každopádně nás zaujalo téma, které se týká totiž úplně nás všech, a to je, kolikrát se člověk za život zamiluje. Ale doopravdicky.
0: Ano. Já mám pocit, teďka si nejsem jistý, jak se zpívá v textu Františka a Honzy Nedvědů. Mm. Kolikrát se člověk zamiluje, že jo? Jednou či dvakrát, jednou je dost, něco takovýhleho. A ono se ukazuje, že se trefili. Já jsem tu písničku kdysi bral, jakože to je hrozně málo, víš, když jsem to poslouchal.
1: Mně to taky přijde málo, ten výzkum mně přijde málo.
0: Kdy rodiče poslouchali Nedvědy svýho času chvilku.
1: Ano.
0: A právě jsem slyšel tu písničku, jakoby, kolikrát má člověk rád opravdu z lásky, co to
1: no, jasně, no.
0: A já jsem říkal, jednou nebo dvakrát je hrozně málo. A teďka ten výzkum skutečně hovoří o tom, že dvakrát průměru každý se zamiluje jako naplno.
1: Ano.
0: Fakt opravdově.
1: Je to tak, no.
0: Že to ostatní už není opravdová láska, ale dvakrát zažijete fakt shoření.
1: A 11% lidí, tuším tam bylo psané, že se nezamiluje nikdy.
0: 11%? Jsou nějaký jako příliš racionální možná, nebo se obávají.
1: Asi jo, no. Ale přece jenom pojďme se k tomu vrátit. No jednou, dvakrát, tak jsme byli všichni zamilovaní víckrát, ne už? Nebo, jako já to chápu, že oni myslí tu opravdickou lásku.
0: To zahoření
1: úplný. Zahoření úplný, tu vášnivou romantickou lásku prostě, ale tak já nevím, jo.
0: Tak Zorka mluví tak, že to nezačala ještě ani jednou. A to je vdaná.
1: Já na to pořád čekám. Jsem blbej.
2: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny. Vyberte si třeba meloun vodní, kilo za 18,90 a květák bílý, kus za 36,90. Až do 9. června. Čerstvé jako z Kauflandu.
3: Chráním tvůj domov před letními vedry a jsem tak robustní, že odolám i bouřkám nebo zimním mrazům. A kdo jsem? Hliníková venkovní roleta Velux.
4: Sníž teplotu v podkroví a bydli komfortněji s řešeními Velux pro střešní okna Velux. Více informací na velux.cz.
5: Evropa 2, 88.2 a 105.5 FM.
6: Co na dřevo, aby vydrželo? Esthetic Profi by to chtělo. Esthetic Profi ochrání dřevo před počasím až 20 let. To je ověřeno akreditovanou laboratoří. Esthetic Profi, česká lazura budoucnosti, která oslní celé generace. Esthetic Profi nově na českém trhu. Více na www.estheticprofi.cz.
5: Každé úterý a neděli v 8 večer.
7: Tam se občas není čemu zasmát.
5: Šlápneme na Evropě 2 na brzdu. Trojice, která vám pohne bránicí a občas vám šlápne na kuří oko.
7: Jo. A že máš triko, který si na sobě měl v 15, no, to si vzít já, tak jsou to tanga.
5: Brzda Evropy 2 a nep jakoby show.
8: Hele, budeme si spolu povídat a on říká, no tak jak se jmenuješ? On říká, prší. A ty? Já jsem kanasta. On říká, no tak mi vykládej.
5: Každé úterý a neděli v 8 večer na Evropě 2.
9: Ahoj, zdraví vás Mirka Topinková.
10: A Ondřej Synek. Zveme vás na legendární vesařský závod 113. čes primátorky.
9: Pojďte s námi první červnový víkend fandit na náplavku Rašínova nábřeží v Praze.
10: Program závodu najdete na primátorky.cz.
5: Připoj se k WhatsApp kanálu Evropy 2 a buď součástí rostoucí komunity. A jestli je ti to málo, rozjeli jsme to i na sociální síti Threads. Sleduj nás a dostávej nejžhavější novinky, pohledy do zákulisí vysílání a exkluzivní soutěže, který jinde nenajdeš. Nech svůj telefon ožít s Evropou 2. Držíme ti flek i na WhatsAppu a Threads.
11: Natankujete v Praze, vystoupíte až u moře. Plug-in hybridní model Link & Co 08 s revolučním kombinovaným dojezdem až 1100 km. Vyzkoušejte na vlastní kůži v novém showroomu v Čestlicích. Více na linkáč.cz. Psáno s Y.
5: Evropa 2 žije na maximum i na YouTube.
12: Užij si videoreporty z vymazlených akcí. Exkluzivní rozhovory se světovými i domácími stars. Pohledy do zákulisí Evropy 2 a spoustu dalších oblíbených actions. Tak potvrď odběr, ať už ti nic neunikne. YouTube kanál Evropy 2 jede na maximum.
13: Proč cestovat daleko? Na Dolní Moravě tě čeká svět nekonečných možností. Tohle nikde jinde nenajdeš. Světové unikáty Skybridge 721 a stezka v oblacích. Dětské parky s obřím mamutem, nejdelší bobovka v Česku nebo famózní bike park. Navíc nový aquapark s tobogány a největší wellness na českých horách. Na skok nebo na víkend. Světová dovolená má letos adresu na www.dolnimorava.cz.

0: Je čas na jídlo plné vitality a chuti troufnout se na cokoliv. Nebuď konzerva. Vychutnávej život naplno. Franz Josef Kaiser, sponzor Časomíry.
1: I po 17. hodině jsou připraveny aktuální zprávy na Evropě 2. Už má slovo Zuzka Kozáková. Pojďme na ně.
2: Vítejte u zpráv. V restauracích po celé Evropské unii skončí jednorázové plastové sáčky s omáčkami a kořením. Nařízení o zákazu jednorázových obalů bylo schváleno již v únoru minulého roku. V platnost vstoupí letos 12. srpna. Dotkne se produktů, jako je kečup, tatarka, majonéza či sojová omáčka. Podniky je tak nejspíše budou muset nahradit dávkovači či opakovaně použitelnými nádobami. Pražští policisté při kontrolách motocyklů, mopedů, elektrokol a elektrokoloběžek tento týden udělili pokuty za 57 tisíc korun. Z 94 zkontrolovaných vozidel dostalo pokutu 21 řidičů. Dalších 10 policisté nahlásili správnímu orgánu. Nejčastějším přestupkem byl nevyhovující technický stav vozidla. Teď už se nám hlásí Lucka.
3: Pavilon Expa odmítly také Pardubice. Po Hradci Králové jde tak o druhou krajskou metropoli východních Čech, která myšlenku na přesun dřevostavby schodila ze stolu. Na využití stavby prý nepanovala odborná ani politická shoda a město tak nebude dávat peníze nutné k jejímu přesunu a umístění. Lucie Hněvkovská, Evropa 2.
2: Fotbalové kluby Dynamo České Budějovice a MFK Chrudim nezískaly licenci pro druhou ligu a v příští sezóně se tak představí o patro níž. Druhou nejvyšší soutěž si naopak zahrají vítězové skupin České fotbalové ligy Kladno a Česká Lípa a rovněž Jihlava, která původně sestoupila.
0: Evropa 2, kde to stojí?
2: Pozor si dejte na D1 před Brnem, na 182. kilometru se nárazově můžete dostat do kolony. Na Frýdecko-Místecku jsou komplikace v Třinci, vyprošťovací práce probíhají v Tyršově ulici.

0: začíná se vyjasňovat, počítejte s tím, že srážky ustanou, teploty nepřekračují 21 stupňů. Zítra ráno očekáváme, že by se mohly ojediněle objevit mlhy, mohlo by být jasno až polojasno. Postupně během dne od jeho západu očekáváme oblačnost a pršet může k večeru na jihozápadě Čech. Co se teplo týče, dostanou se na 21 až 25 stupňů Celsia. Ode mě je to vše, ladíte páteční Evropu 2 a taky odpolední show s Tomášem Zástěrou a Zorkou Hejdovou.
1: Z pikantnějšího soudku i jedna erotická platforma slaví jedno zásadní výročí. Pobavíme se o tom.
2: No tak jo, buďte s námi, Evropa 2.

0: Posloucháte odpolední show na Evropě 2. Přestože pouštíme podcast z 50 odstínů šedi, což znamená, že to bude pikantní, tak původně projekt, o kterém budeme hovořit, nebyl brán jako to, co aktuálně je.
1: Bavíme se o OnlyFans.
0: Ano. Projekt, který vznikal tak...
1: Jako nenápadná platforma pro placený obsah všeho druhu.
0: Pro tvůrce, to znamená pro umělce, písničkáře, kreslíře, humoristy.
1: Tito lidé se někam vytratili a to v momentě, kdy...
0: Nevytratili, akorát se slékli. To jsou pořád ty samý. Akorát jsou byly šaty.
1: Akorát jsou slečeny. No, no. Protože zkrátka v momentě, kdy lidstvo prostě zjistilo, že na rozdíl od Instagramu a dalších platform, tady skutečně není žádná cenzura v rámci sexuálního nebo nějakého explicitního obsahu, tak se to samozřejmě zvrtlo a dneska už OnlyFans má tu nálepku, kterou má.
0: Ano, navíc tvůrce, který to vymyslel, zemřel. Poměrně velmi mladý a celkem nedávno.
1: To ani nevím,
0: no,
1: fakt jo.
0: Myslím, že jo, no. Ta zpráva proběhla.
1: Jo, a jo, vlastně četla jsem to.
0: Takže ten už to má za sebou a přitom bylo podle mě takových 47 let, ani ne možná. A ty jsi říkala, že má nějaký výročí OnlyFans, nebo
1: no,
0: co?
1: No právě to mě fascinuje, že já, nevím, já jsem si jako říkala, že OnlyFans, tak jako známe dneska, že o něm slýchám tak poslední 3-4 roky. Ale proč o tom mluvíme? Protože vznikl už v roce 2016 a slaví právě teď 10letý výročí, chápeš to?
0: 10 let?
1: 10 let.
0: Já mám pocit, že jsem tam 11. Možná se pletu.
1: To přepočítej.
2: Užívej si Evropu 2 až do večera.
3: Myslím, že jsem je sama mluvit.
4: Jo, já taky děkuji, že jste to zvedli.
2: Songy na psání.
5: Co ti můžem zahrát?
3: Cože?
5: A pro koho to bude?
3: Cože?
2: Nebo legendární song za trest.
3: Já jsem teda nemocný a v pátek jsem hodil v tramvaj šavle.
2: Super večer na Maximum s Petrem a Ondrou.
6: Podívej, co to dělá s náma dvěma.
7: Pojď sem, ty draku.
2: Pondělí, úterý, středa, pátek, 6 až 8 večer na Evropě 2.
6: Tohle je možný jenom tady.
8: Kaufland.
9: Jsou tady.
8: Jsou tady.
10: Jo, jsou tady.
11: Jsou tady.
8: Řekni to všem.
12: Ano, naše nové značky jsou tu. Krivit, Silvercrest, Parkside, Livarno, Esmara. Trvale v nabídce. Nově v Kauflandu.
8: Jsou ještě tady?
13: Jsou tady.
14: Náš výkup je teď totální hardcore.
15: V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned. V hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
16: Tati, ETF je teď nejlepší věc.
17: Aha.
16: Nebo BTC, nebo NFT, i když to už...
17: A co SSB?
16: SSB? Co je SSB?
17: Garantované úročení, státní podpora, bonusy.
16: A to je nějaká nová investice?
17: To je stavební spoření od Buřinky.
16: Aha, a kde se to dá stáhnout?
17: No normálně v Georgii.
15: Stavební spoření od Buřinky. Jistota v jakékoliv době. Spolu s bonusy za 6 let dosáhnete ročního zhodnocení až 5,3%. Buřinka.cz.
18: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
19: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
20: Potkáváte je každý den, když jedou do práce. Jsou to vaši sousedé na procházce? Nebo vaši kolegové? Díky Olvinu můžete být milionářem i vy. Tvoříme až 600 nových milionářů ročně. Olvin.
21: Toyota letos představuje 8 automobilových premiér. Lídr v elektrifikovaných pohonech přináší premiéru číslo 3. Nová Toyota RAV4. Nejmodernější a spolehlivý hybrid a plug-in hybrid s výkonem až 309 koní. Pořiďte si ji během Toyota týdne 1. až 6. června. Více na Toyota.cz.
22: A teď vykouzlíme výhodnější elektřinu a plyn.
23: Už je vykouzleno. Svět se zbláznil, ale ceny u EPET zůstávají stabilní.
24: Žádná kouzla?
23: Kouzla ne, ale chytrý formulář. Nahrajte své vyúčtování a do 3 minut máte hotovo. Navíc nyní sleva 1000 korun při sjednání online. Více na EPET.cz.
25: Co je?
26: Co je?
25: Je scary movie v kině.
26: Jsme zpátky!
25: Horory všech zemí, bojte se!
26: Přichází film, který vás nemilosrdně vykuchá.
27: Na tohle se připravuju roky.
26: Scary movie.
28: Já ti dám, že se budeš smát!
26: S dabingem i titulky v kinech od 4. června.
2: Zpátky k muzice.
29: Evropa 2.

0: pátek, odpolední show na Evropě 2 a my děláme mámě pro tento týden pápa tímto telefonátem.
1: A dalo by se říci i pátek, máma má opět svátek.
0: Jo, takhle, jakože je blázen.
1: No jasně, to jsi snad věděl, ne?
0: Tak já to tušil, ale...
1: Ale gratulovat ti radši nebudem.
0: Jsou lidi, kteří to vědí, podle mě, no. A vy patříte možná mezi ně, tak vytáčím.
2: Haló.
0: Nazdar.
1: Haló.
2: Čau.
1: Páteček.
2: Nechci říkat, chci se odstěhovat někam. Celý život prostě jsem nedoceněná, no. Jako. Mm.
0: Tak se někam odstěhuj, ale existuje jediné místo, kam ne, a to je můj byt.
1: Takhle, já bych věděla o další.
0: Jo.
2: Hele, já se nebavím o bytě, nebo o tohle, co já se bavím, s kým v tom bytě bydlím. To není normální, já prostě si na to za celých 40 let prostě nevzniknu, nezvyknu. Já to
0: nechápu.
2: Proč ty chlapi si prostě neumějí zapamatovat aspoň tři základní pravidla?
1: A to jsou?
2: Přijdu do pokoje, zeptám se, sluší mi to, chlap má odpovědět, ano. Nezdá se ti, že jsem přibrala? Samozřejmě ani bez mrknutím oka řeknu ne.
0: Ne, nezdá se mi to, je pravda.
2: No, měla bych si ty boty koupit, ano. Vždyť je to do háje tak jednoduchý, když to není jaderná fyzika, aby si to ten pitomec nemohl zapamatovat.
0: Matko.
1: Takhle, buď si můžete doufat a věřit v to, že oni si zapamatují tyhle tři pravidla, nebo my si zapamatujeme to jedno, nikdy se na ty věci neptat.
0: Tak no. Ale hlavně, matko, pro boha, když už tenkrát si mu řekla, až se tě zeptaj, tak řekni ano, a on to udělal a stalo ho to vlastně celý život a utrpení. Tak on prostě už se bojí říkat ano.
2: Hele, já jsem na to měla, já na to mám svůj systém už 40 let. Hmm. Já jsem si prostě začala dělat ranní kávu s novou značkou neperlivý vody, jmenuje se Finlandia.
0: Prosíme, nikoho neberte vážně,
1: ne,
0: to, co říká tato žena.
1: Ne, vůbec nenabádáme k alkoholismu a alkohol je zakázán do 18 let a ani potom to není dobrá cesta.
0: Škodí zdraví. Škodí. Nejlepší upozornění, proč nepít alkohol, slyšíte právě.
1: Je to tak.
2: No.
0: Ahoj.
2: Jo,
1: tak nejlepší tohle, prevence.
2: Buď alkohol, nebo se nevdávat. Myslím si, že za B je správně.
0: Čau.
1: Čau.
3: Vytoč mámu. Každý všední odpoledne na Evropě 2. Žhavý novinky Evropy 2.

0: Evropa 2. Maximum nový muziky.
1: Dovolená u moře s Blue Style, expertkou na cestování Lenkou Pátek a huňatým parťákem Bluem.
2: Ahoj, jsem Blue. Miluji, když na dovolené nejen odpočíváte, ale i objevujete a poznáváte. Lenka také chvilku neposedí.
3: Albánie se stala oblíbenou destinací. Tato rozmanitá země je vhodná jak pro aktivní dovolenou, tak lenošení na dlouhých písčitých plážích. K výletům lákají hory a nedotčená příroda. Milovníci historie ocení množství starověkých památek, některé najdeme i na seznamu UNESCO. Gurmáni ocení zdejší kuchyni, která čerpá inspiraci ze středomořských a balkánských chutí. Díky pozvolnému vstupu do moře je Albánie ideální pro rodiny s dětmi i starší cestovatele. Třešničkou na dortu jsou necelé 2 hodiny letu, ať už z Prahy, Pardubic, Brna nebo Ostravy. Příjemné ceny jsou dalším velkým lákadlem. Proč tedy nevyužít nabídky Last Minute Léto a nestrávit prázdniny třeba v Albánii?
2: Blue!
4: Svou vysněnou dovolenou hledejte na bluestyle.cz.
0: Evropa 2, 88.2 a 105.5 FM.
5: Rodinný den na výstavišti.
6: To je odpoledne plné zábavy,
7: hudby,
6: sportu
7: a setkávání. Přijďte si užít pestrý program pro malé i velké.
6: V neděli 7. června od 13 do 19 hodin.
7: Čekají vás workshopy,
6: sportovní aktivity,
7: hudba, divadlo a interaktivní zóny pro děti.
6: Ale i mobilní raketa Spacebus, díky které zažijete vesmír na vlastní kůži.
7: Na akci vás zve hlavní město Praha a výstaviště Praha.
6: Vstup je zdarma. Více na stránkách na výstaviště.cz.
0: Každé úterý a neděli v 8 večer šlápneme na Evropě 2 na brzdu.
8: Jaký je arabský výraz pro zlost zbodnutí hmyzem?
0: Trojice, která vám pohne bránicí nebo žlučí.
8: Muhammad Komar na stát.
0: Brzda Evropy 2 a neb jakoby show.
9: Tak to je všechno. Ale dobrý to bylo.
0: Každé úterý a neděli v 8 večer na Evropě 2.
10: 3 kouzelná slova, která potěší všechny firmy i živnostníky. Odložená, splatnost, faktur. Alza pro firmy teď nabízí klid pro váš rozpočet. Zboží máte hned a fakturu zaplatíte později. Přesné podmínky a další výhody jsou na alzaprofirmy.cz.
11: Můžeme ti něco zahrát, co to bude?
12: No, od Alena Walkera,
13: Panda.
0: Řekni to po svým, stejně ti to zahrajem. Pondělí, úterý, středa a pátek večer na Evropě 2.
7: Využijte nejvýhodnější ceny a nejširší nabídku Last Minute zájezdu od Exim Tours a už zítra si můžete užívat pohodu u moře. Vybírat můžete z více než 55 oblíbených letních destinací, včetně zájezdu s dětským klubem Mango. Více na eximtours.cz.
0: Na Evropě 2 nehrajeme jenom za odměnu. Na Evropě 2 to můžete večer i někomu pěkně vytmavit.
14: Mýmu sousedovi, který na mě vypěk s vidlema.
0: Jestli vás dneska někdo takhle namíchnul, zahrajte mu song za trest.
14: Sdíleli jeden pokoj a frajer tam v noci naběh a zebil mi postel.
0: Song za trest.
15: Jsem úplně vytočená, kluci.
0: Fackovacího panáka vyndáváme v pondělí, úterý, středu a pátek večer.
14: To je retard.
0: Na Evropě 2.
16: Do košíku jahody sami nazbíráme, ve Vraňanech už to zraje, už na ně chuť máme.
17: Farma Vraňany aktuálně nabízí samozběr těch nejsladších jahod.
18: Vzala jsem děti a krásně jsme si to užili. Teď si vezeme domů kupu jahod a fantastickou zmrzlinu k tomu.
17: Farma Vraňany, vaše nejsladší jahody.

0: Na Evropě 2 a byť je to smutné, je čas se opět rozloučit. Nastává víkend.
1: A vy se jistě těšíte stejně tak jako my, pochopitelně, byť pro nás tato práce znamená mnohé, znamená pro nás
0: radost,
1: štěstí, zářivé úsměvy, tučná konta.
0: Jo.
1: No.
0: Máš asi jiný plat, takže
1: já. Já mám jiný konto.
0: Jo, ty máš jiný konto.
1: Takový uší. Tam se toho vejde míň a tím pádem máš pocit, že je plný.
0: Že je tučný.
1: No, že je tučný plný. Aha, no.
0: Jo.
1: Zorko, zeptám se tě takovou tu zajímavou otázku. Kde se vidí Zorka Hejdová za tři dny?
0: Za tři dny v Monaku se vidím.
1: V Monaku se vidíš?
0: Já se vidím v Monaku.
1: No.
0: Tak snad to klapne.
1: Tak to se o tom popovídáme potom. A kde se vidíš za čtyři dny?
0: Za čtyři, no to se tady sedět. Za čtyři vůz je tady, no.
1: Skutečně, já nikdy na to nedokážu odpovědět. Když se mě ptají, kde se vidí Tomáš Zástěr za nějaký časový úsek, tak to nedokážu vůbec říct. A ty jsi tak šikovná a schopná.
0: Jo, já vím každý den, kde se vidím.
1: Super, super. Mm. Zorko, tak ať se vidíme brzy. Přeju ti hezký prodloužený víkend právě v tomto království.
0: Jo. No všechno probereme.
1: Probereme v úterý. Těšíme se na vás a já v pondělí pochopitelně běžně od 15. hodiny sám.
0: Tak to zvládni, Tomáš.
1: Děkuju. Ahoj.
0: Ahoj.
2: Evropa 2, 88.2 a 105.5 FM. Maximum tvé muziky.

0: Je 6. Posloucháte Evropu 2, večer na maximum za chvilku. Mimochodem, dneska budeme soutěžit o 2 lístky na mistrovství světa ve fotbale. Předtím ale zprávy.
1: Je čas na jídlo plné vitality a chuti troufnout se na cokoliv. Nebuď konzerva, vychutnávej život naplno. Franz Josef Kaiser, sponsor Časomíry.
0: Tak bude o víkendu pršet nebo nebude? Co je nového, to všechno ví Zuzka Kozáková. Tady je Evropa 2 a aktuální zprávy.
2: Dobrý podvečer. Výši předporodního rodičovského příspěvku si nastávající matka nebude moci zvolit. Stát jí bude vyplácet v pevné částce 15 000 korun měsíčně. Navíc odloží s následným postupným náběhem digitalizace dávek státní sociální podpory, která má podle platného zákona nastat od letošního července. Novelu dnes podepsal prezident Petr Pavel. Někteří obyvatelé Barcelony žijící v jejím centru nabízejí k pronájmu své balkony na 10. června. Ten den totiž katalánskou metropoli navštíví papež Lev XIV., který před obřadem v chrámu Sagrada Familia projede městem v papamobilu. A právě balkony, z nichž bude na jeho trasu výhled, jsou nyní k pronájmu od 100 eur za osobu. Společně se podíváme za Luckou.
3: V Ústí nad Labem dnes ráno skolabovala doprava. Důvodem je zúžení před křižovatkou u Benešova mostu, který dělníci opravují. Řidiči ze Střekova, pro které vede jediná cesta přes řeku přes Mariánský most, stáli v ranní špičce v koloně i 45 minut. Policejní mluvčí Veronika Hišplerová řekla, že policisté budou řídit dopravu na místo semaforů. Lucie Hněvkovská, Evropa 2.
2: O držitelích bronzových medailí v lize basketbalistů se rozhodne až v sobotu. Série mezi Opavou a Brnem je po dvou zápasech vyrovnaná 1-1. Slezané ve čtvrtek ve své hale odpověděli na pondělní těsnou porážku drtivým vítězstvím 96-65. Poslední duel je na programu v Brně.
1: Evropa 2, kde to stojí?
2: Pozor si dejte určitě na D5 ve směru na Plzeň. Sraženou zvěř máme na 48. a 5. kilometru. Na Písecku jsou komplikace na silnici 20 na vjezdu do obce Dobev, kde bourala dodávka. Komplikace jsou taktéž na Chrudimsku na vjezdu do obce Orel. I v tomto případě evidujeme nehodu. A srážka dvou vozů a nákladního vozu se došetřuje v Praze v ulici 5. května.
1: Každý den mydlíme na web Evropy 2 gigabajty zábavy pro tebe. Evropa2.cz. Všechno, co tě baví. Na Evropa2.cz. Evropa 2, jak je venku.
2: Aktuálně ustávají srážky, začíná se vyjasňovat na většině území. Česká teploty nepřekračují 21 stupňů. Zítra ráno se ojediněle objeví mlhy. Začne to jasnou až polojasnou oblohou, ovšem během dne se to pokazí, od jihozápadu dorazí oblačnost a pršet pak bude k večeru na jihozápadě Čech. Na teploměrech naměříme od 21 do 25 stupňů. Tolik ode mě, tolik dnešní poslední zprávy. Vyladíte Evropu 2 a teď už taky večer na maximum s Petrem Říbalem a Ondrou Urbanem.
4: A my pro vás dneska večer máme bombu. Soutěž o vstupenky na fotbalové mistrovství světa.
0: Česko versus Mexiko. Evropa 2.

0: 6 hodin a 6 minut, tradiční čas, kdy startuje večer na Maximum Evropy 2.
1: A dneska myslím si, že tím leitmotivem, tím hlavním, co budeme probírat, je fakt, že mezi 18. a 20. pro vás máme dva lístky na mistrovství světa ve fotbale. Navíc na náš český nároďák.
0: No, budeme hrát proti Mexiku, bude to přímo v Mexiku. Celý týden jsme o tom mluvili a dneska už je to tady.
1: Dneska
0: už je to tady. Už je to tady. Už je to tady.
1: Já jsem teda koukal dneska odpoledne a dohledával jsem to a ověřoval jsem to. A ty lístky, které máme my, stojí kolem 45 tisíc. Dokonce se dají na černém trhu koupit za mnohem, ale mnohem víc. A taky je otázkou, jaký ty lístky koupíte, abyste se potom na ten staďák vůbec dostali. Mimochodem je to teda cena za lístek. Za lístek.
0: No a my pro vás na Evropě 2 máme dva lístky, jenom za jeden obyčejný telefonát. Tak jak ty lístky získat? A další podrobnosti k tomu dáme za chvilku. K tomu klasicky songy na přání, song za trest a za chvilku i Petr Švancara.
1: Ano, a probereme, jak díky umělý inteligenci můžete přijít o práci. Evropa 2.
2: 18 až 20.

0: žádný švanci. Na Evropě 2.
1: Je tu pátek, večer na Maximum Evropě 2 a taky švanci.
2: Zdravím všechny, zdarec.
3: Hoši, mám tady kuriózní důvod, jak přijít o práci. Jedna Rakušanka byla nemocná, jenomže kolegové zlověstně vytvořili v AI video, jak si užívá u moře.
2: Ano.
3: Poustli to na internet.
2: Během té nemoci.
3: Jo, ona ano. Fakt ležela doma nemocná.
2: Ano.
3: Oni to poustli na internet, šéf to viděl, naštval se a vyhodil jí.
2: Tak to je hrozný. A tohle se podle mě, to nebude ojedinělý video, takhle to přesně bude.
3: Teď se to samozřejmě provalilo a řeší se to, takže to odskáčou zřejmě ti kolegové. No, ale
2: a ona povýší. Takhle, já jsem zítra nemocný, tak se zítra se mnou nepočítejte.
1: No, zítra je sobota, tak co s tebou nepočítá?
2: A jo? ale až vy dva budete nemocní, tak očekávejte video. Zdravím šéfa.
1: Já jsem viděl video, jak si hrál fotbal a dal si dva góly za Říčany. Že to taky nebyla pravda.
2: AI. To je čistý fucker, najdeš to na YouTube. Ahoj.

0: Čtvrt na sedm, večer na maximum na Evropě 2. Hned po muzice na přání vám řekneme, jak dneska u nás můžete vyhrát dva lístky na mistrovství světa ve fotbale na zápas Česko-Mexiko.
1: Teď ale slibovaná písnička na přání. Dneska poprvé vytáčíte 257-400-888. A my jsme zvědaví, kdo bude dneska první a kdo to otevře.
0: Tak to je otázka. Halo, Evropa 2.
1: Halo, bonjour.
2: Zdravím, tady Filip.
1: Ahoj Filipe.
0: Filipe, čau.
1: Co ti můžem zahrát?
2: Já bych poprosil od Lana Del Rey písničku Radio.
1: Radio, když jsme v tom rádiu, tak Radio. A vlastně nevím, jestli to máme od Lany, tohle.
0: Hledám to tady, Video Games, co se hodně hrálo. Radio tady nevidím.
1: Tak můžem něco jiného od Lany. Nevadí.
2: Klidně.
1: OK. A pro koho bude tahle ta éterická hudebnice?
2: Pro moji bývalou přítelkyni.
1: A nějaký vzkaz pro ní?
2: Že mě to mrzí, ale že jí děkuju a přeju jí hodně štěstí.
1: OK.
0: Ty kráso, ty jsi zlomenej.
2: Jsem.
1: byla tam nějaká chyba asi?
2: Jo, z mojí strany asi víceméně.
0: Aj. Držíme palce.
1: Třeba se to ještě spraví. Měj se hezky, krásný víkend.
2: Díky.
1: Čau.
0: Ahoj, čus.

0: Ladíte Evropu 2, páteční večer na maximum. A dnešní večer bude hodně dramatický, ale zároveň hodně slavnostní, protože máme tady fantastickou soutěž.
1: Tak tady sedíme, koukáme na sebe s Ondrou a říkáme si, ono se to děje. Jednak naše česká fotbalová reprezentace po 20 letech postoupila na mistrovství světa ve fotbale.
0: Zázrak.
1: Aleluja. A navíc my pro vás máme lístky a navíc o ně hrajeme v rámci Večera na maximum.
0: Je potřeba říct, že ty lístky tady máme díky společnosti Hisense, které moc děkujeme a ještě si o ní budeme dneska určitě povídat, ale ty lístky tady prostě jsou a já jsem normálně nervózní, jak to dneska dopadne.
1: Je to tak, že musíte v našem vysílání vychytat soutěžní song. Pak se dovolat jako třetí na 257-408-88. A teď ještě nesoutěžíme, já tady koukám na naší linku a je full obsazeno. A to nesoutěžíme. Takže evidentně je o ně zájem.
0: No a ten výherní song nemůže být nic jiného než oficiální hymna letošního světového šampionátu.
1: A něco ti řeknu. Když jsme to hráli poprvé a podruhé, tak jsem si říkal, tyjo, letos ta hymna je slabá. Ale teď, v souvislosti s tím, že rozdáváme lístky, ty vole.
0: Je to velký. Jakmile zazní single Lighter, volejte 257-400-888. No a pak je před vámi ještě soutěžní otázka. Když jí zodpovíte, dvě vstupenky na fotbalový zápas Česko-Mexiko, respektive Mexiko-Česko, protože se to hraje v Mexiku, budou vaše.
1: Tak děkujeme Hisense a vám držíme palce.

0: zábavním parku, že budeš koukat na robota, jak metá salta. A budeš říkat, je, hop.
1: Evropa 2 jede za tebou. Nasty, Arny, Vojtáno a Petr Říbal ti rozhýbou bránici už 24. července v amfiteátru Loket.
0: Já napíšu mámě ještě.
1: A ty budeš s Evropou 2 u toho. Zahraj si každý den o 4 lupeny na Evropě 2. Může to přijít kdykoliv. Evropa 2 Comedy Tour and DJ's Night. 24. července v amfiteátru Loket.
2: Toyota letos představuje 8 automobilových premiér. Lídr v elektrifikovaných pohonech přináší premiéru číslo 3. Nová Toyota RAV4. Nejmodernější a spolehlivý hybrid a plug-in hybrid s výkonem až 309 koní. Pořiďte si ji během Toyota týdne 1. až 6. června. Více na toyota.cz.
3: Léto volá, voda, hory, lesy. Sbírejte body v Albertu od 13.5. do 28.7. a vydejte se do přírody se značkovou výbavou Jaté se slevou až 61%. Stany, karimatky, nepromokavé vaky a spousta dalších vychytávek pro pohodový čas v přírodě. Albert.

0: 18.26, večer na Maximum, na Evropě 2, páteční.
1: 257-400-888, telefonní číslo do éteru Evropy 2, nejenom kvůli soutěži o dvě vstupenky na fotbalové mistrovství světa, ale také kvůli písničkám na přání.
0: Kdo se dovolal? Halo, Evropa 2.
1: Já se bojím, že bude zklamání teď. Halo?
2: Dobrý den.
1: Dobrý den, kdo tam?
2: Tady Patrik.
1: Čau Patriku. Máš písničku na přání, je to v pohodě?
2: To je bomba.
0: To je bomba. No, zároveň my pro tebe samozřejmě máme dva lístky na fotbal, na utkání Ledeč nad Sázavou, Havlíčkův Brod.
2: Super, tak jedu.
1: No, tak pojďme k té muzice, co by si chtěl zahrát?
2: Hele, tak já bych tam pustil asi, nevím, před jakou dobou to hrálo, ten song na tu... pro to mistrovství, jestli hrál teďkom někdy, tak mi to tam asi nepustíte.
1: Počkej, a víš, že soutěžíme o lístky na fotbal, na mistrovství?
2: No, vím, vím.
1: No, a to je výherní song?
0: To je výherní song?
1: No, to by nebylo takticky správně, kdybys teď si to nechal zahrát.
0: Takhle, kdybys ty lístky chtěl vyhrát, nedělej to, jestli ti můžu radit.
2: OK, ale tak a znáte tu písničku od toho I Show Speeda, co naspíval taky pro to mistrovství, máte to tam?
1: Známe, já jsem to slyšel na Instagramu, je to dobrý, možná bych řekl třeba i lepší než tady ta oficiální hymna.
0: Fakt?
1: Lighter, ale nemáme to, no, bohužel to tady ještě není u nás. Tak...
0: My to budeme mít po mistrovství.
1: Ne, to ne.
2: Ale tak něco od Chainsmokers třeba.
1: OK, dobře.
0: Super, super.
1: A chceš ještě někoho pozdravit?
2: Chci pozdravit všechny a zároveň nepozdravit všechny, co chcou vyhrát ty lístky.
1: Rozumím ti. Tak Paťáku, my ti držíme palce, třeba to prorveš ještě jednou a budeš mít štěstí. Měj se, ahoj.
2: Jo.
0: Ahoj, čus.

0: 18.32, posloucháte Večer na Maximum na Evropě 2.
1: Dneska si hodně povídáme o fotbale, protože soutěžíme o dvě vstupenky na mistrovství světa, na zápas Mexiko-Česko. Až skončí mistrovství, budeme znát vítěze, tak dostane tu velkou zlatou trofej. Ona je jako krásná, ta trofej pro vítěze fotbalového
0: mistrovství. Myslím, že ten FIFA World Cup pohár, že tak jako všichni obecně znají, když jsou ty ikonické fotky, jak to drží v ruce. Navíc on je tak jako hezky tvarovaný, že se dobře drží v ruce.
1: Messi s tím spal v posteli. A to bylo asi tak jediné, co s tou originální trofej mohl udělat, protože říká se, že týmy, které vyhrají šampionát, mají tu trofej jenom první noc po tom finále. A pak ten originál odevzdají a dostanou nějakou repliku, protože ten originál je strašně drahý. Typni si, kolik stojí.
0: A fakt je to ze zlata?
1: Je to opravdu ze zlata, protože je to sakramensky drahý.
0: Tak to navíc je vlastně i měkký. To zlato je takový, že do toho můžeš i rejpnout a zůstane to. No zlato je měkký.
1: Aha, to nevím.
0: No nevím, jestli až úplně jako na rejpnutí, ale zlato je měkký kov.
1: No a stojí ta trofej pro vítěze mistrovství světa kolik?
0: Velká. Myslím si, že stojí 150 milionů.
1: Korun.
0: No.
1: Ne, je to 20 milionů dolarů, to je v přepočtu asi 400 milionů korun.
0: 400 míčů.
1: No, to myslím si, že je odvážný, že jim to vlastně půjčí na tu první noc, na tu oslavu.
0: Říkej, Messi a 400 milionů, to je jako směšný. On 400 milionů dává Diško. Takže myslím si, že nehrozí, že by to jako ukradl.
1: Ale kdybychom to vyhráli my,
0: nazdar,
1: tak to je hodnotnější než celý náš tým.
0: Zastavárna na Žižkově.
2: 18 až 20. Ondra Urban a Petr Hříbal.
3: Toyota letos představuje 8 automobilových premiér. Lídr v elektrifikovaných pohonech přináší premiéru číslo 3. Nová Toyota RAV4. Nejmodernější a spolehlivý hybrid a plug-in hybrid s výkonem až 309 koní. Pořiďte si ji během Toyota týdne 1. až 6. června. Více na toyota.cz.
2: Evropa 2. 18

0: talk about.
1: Madonna, Sabrina Carpenter tady u nás v rámci Večera na Maximum na Evropě 2.
2: Madonna mia! Dneska soutěžíme o lístky na fotbalové mistrovství světa, ale ještě než se dostaneme k této soutěži, bude tady song za trest.
1: A teď si představ situaci. Dovoláš se na Evropu 2, vyhraješ lupeny na zápas Česko-Mexiko a manželka tě třeba nepustí. To je důvod zahrát song za trest.
2: To by snad neudělala tohle. Toto. Takhle šéf v práci, to bych pochopil.
1: Ne. Víš, manželka, koho bereš sebou? A ty, no kamoše, milujem to fotbal. Jo, tak ty bereš kámoše. Nazdar, nikam nepojedeš, měl si vzít mě.
2: Kamaráde, ty to máš doma přísný teda.
1: To si piš. No, taky je manželka na dovolený sama teďka. Proč si myslíš, že já jsem doma?
2: Tak jestli vás někdo naštval, provedl něco nepěkného, berte telefon, vytáčejte 257 400 888 a pojďte si objednat song za trest na Evropě 2.
3: Evropa 2. Večer na

0: za trest.
1: Evropa 2 večer na maximum, je tady páteční song za trest.
2: Kdo bude trestat dneska 5. června? Haló, Evropa 2?
3: Ahoj, tady Petr ze Žďáru.
2: Ahoj Petře, zdravím do Žďáru, mimochodem to je teda náhoda, já tam taky zítra jedu.
1: To budeš taky Petr ze Žďáru zítra.
2: Taky budu zítra Petr ze Žďáru.
1: Tak povídej, koho budeme trestat a proč?
3: No, tak budeme trestat jeden nejmenovaný řetězec prodejní. Konkrétně v Jihlavě, ale nebudu to jmenovat. To je jedno. Důvod je takovej, dělám rekonstrukci bytu. No a dělám podlahy vinylový a nějaký ty obklady na koupelny. No. Tak jsem to nějak jako nechal spočítat známou, ale nějak to nevyšlo, tak jsem to jen chtěl dokoupit večer. Jo. Hodinu před zavíračkou, jo. Tak jsem tam přijel. Tam, kde byl ten vinyl, ta podlaha, no tak tam už nebyl. Říkám, co se děje, tak mi řekli, že došel, že další jim dovezou v září, jo. Tak říkám, jo, to je docela nemilý.
2: Pustý,
3: jo. A aby toho nebylo teda málo, no tak měli na internetu asi 10 balíčků ještě toho obkladu, tak se to tam vydali jako hledat. Jsem dal tu paletu ze zvrcha, no ani tam nebylo, jo. Tak mě tam 3/4 hodiny nechali čekat a pak mi řekli, že to není.
2: Takže ty jsi tam ze Žďáru, hodinu jel, dorazil jsi tam.
3: Já jsem rychlejc.
2: Jo takhle.
3: Já jsem tam byl asi za 30 minut, jo.
2: Opatrně.
3: Ono teďka tam je dobrá cesta.
2: Pak jsi tam hodinu čekal a odjížděl si domů s prázdnou. Nemáš ani vinyl, ani obklad.
3: Přesně.
2: No tak, super.
1: Takže uprostřed pokoje bude díra a uprostřed koupelny nebude zeď.
3: Nevím, já musím se nějak poradit. No.
2: Tam doma je udusej bahno. Hlínu.
1: No nebo tam udělej tam krb třeba.
2: No uprostřed prostě. No.
1: Ohniště.
3: Nebo tam zrcadla, já nevím.
2: Přesně. A navíc, hele, jestli to teda bude v září, tak se pořád máš na co těšit, víš?
3: Jo, tohle to uteče.
2: Ne, je to hrozný, já to chápu, že když jsme rekonstruovali, pamatuju, že jsem vždycky koukal jako online, kde co mají. Oni mi to ještě po telefonu kolikrát schválili a ve finále nic. Takže chápeme, no.
1: Tak jim můžeš teď přes éter Evropy 2 něco vzkázat, pojď na to.
3: No tak chci jim vzkázat, ať si to pořádně hlídají, když na tom internetu to mají a ve skutečnosti to nemají, ať si to taky o to trochu starají, že to je hrozně. Song
2: za trest. Myslím, že v rámci budování, stavění, opravování, tohle je ideální song.
1: Jo, to je celkem hezký koníček, musím říct, když takhle opravuješ byt a najednou zjistíš, že ti něco chybí a nemáš to.
2: No tak co, když třeba měl Petr černou podlahu, tak by koupil nějakou takovou šedivou, když do kontrastu, no. Nebo šachovnici by si udělal bílou.
1: Nebo vezme tempery a namaluje, třeba to.
2: Je potřeba si poradit.
1: Tak jo, ta volba dnešního songu za trest je jasná. Ivan Mládek se svým banjo bandem, tady je song za trest na Evropě 2.

hladu. Každého dne po šichtě tráví volno na lichtě. Napájí se dvanáctkou, prokládá to hanáckou. Pro alkohol nežiju, nežiju.

0: To jsem dlouho neslyšel a bylo to prýma. Ivan Mládek, Sousedovic, Toníček, dnešní song za trest Evropy 2.
1: Bylo to pro jeden hobby market v Jihlavě, kam dojel náš posluchač Petr ze Žďáru, protože si myslel, na základě toho, že to někde na internetu bylo napsaný, nebo volal tam? Bylo to napsaný na internetu.
0: Napsaný.
1: Že budou mít vinylovou podlahu. Dojel, neměli. Řekli mu, že ji budou mít až v září, pak tam měli mít nějaký obklad, neměli. Tak jel zase do Žďáru s prázdnou a nemůže rekonstruovat.
0: No tak mu držíme palce, ať to dobře dopadne. A palce držíme taky vám, kdo dneska soutěžíte o lístky na fotbalové mistrovství světa.
1: Dámy a pánové, Evropa 2 večer na maximum je 18.51 a je jasný, že do 8 hodin musíme rozdat dva lístky na fotbalový šampionát, konkrétně na zápas Mexiko Česká republika.
0: Výherní song je oficiální hymna, single Lider. Jakmile zazní, volejte 257-400-888.
1: Pak pro vás máme soutěžní otázku, která teda, přiznáváme se, není jednoduchá, ale jde o dva lístky na mistrovství světa ve fotbale. Když tohleto všechno zmáknete, splníte, odpovíte, tak vyrážíte do Mexika.
0: Tak, dneska to ještě bude napínavý, držíme vám palce a teď pro vás máme ještě novinky v kinech na Evropě 2.
2: Evropa 2. Action. Novinky v kinech.
3: Sir, you can't do that.
4: Don't worry. The sword's mine.
5: Režii nové hrané verze Vládců vesmíru si na svá bedra vzal režisér Travis Knight. Tenhle týpek je podepsán pod filmy jako Bumblebee nebo Kubo a kouzelný meč. Vládci vesmíru se s rozpočtem 200 milionů dolarů natáčeli převážně v Anglii, dále v italských Dolomitech, USA a na Islandu. A právě Island ve filmu představuje planetu Eternia.
6: I know most of you. Don't remember me.
5: Ve Vládcích vesmíru se neokoukaný Nicholas Galitzine představí jako princ Adam Glenn, který se po letech strávených jako smrtelný Američan dostává ke svému kouzelnému meči.
6: I know it sounds crazy, but that sword is gonna show me the way home.
5: S jeho pomocí se tak stává He-Manem a především mužem, který může ochránit vesmír před arcipadouchem Skeletorem.
6: I know how to use it.
5: Camila Mendes se ujala role princovy věrné parťačky Týly. Idris Elba si zahrál jejího otce a Alison Brie si pak střihla roli pravé ruky hlavního záporáka.
7: This obsession with nerd stuff and sword things, it's not a good look for human resources.
5: V roli arci záporáka Skeletora s modrým tělem a holou lebkou místo obličeje, jen se snaží ovládnout planetu Eternia, se objeví Oscarový herec Jared Leto. Mediálním partnerem kinopremiéry Vládci vesmíru je Evropa 2.
8: Toyota letos představuje 8 automobilových premiér. Lídr v elektrifikovaných pohonech přináší premiéru číslo 3. Nová Toyota RAV4. Nejmodernější a spolehlivý hybrid a plug-in hybrid s výkonem až 309 koní. Pořiďte si ji během Toyota týdne 1. až 6. června. Více na toyota.cz.
9: Využijte výprodeje na Zalandu. Ušetřete až 50% na stylových kouscích, které oživí váš šatník.
10: Co si vezmu na sebe, když jdu venčit psa? Co si vezmu na sebe na víkend na chalupu?
9: Vyberte si ten pravý outfit na jakoukoliv příležitost a ušetřete až 50% ve výprodeji na Zalandu.
10: Co si vezmu na sebe?
9: Zalando.
11: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu vepřová pečeně bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Kanadské borůvky 400 gramů za 69,90. A Seco Bianco nebo Rosato 200 ml v ceně 13,27 při koupi 3 kusů. Lidl, to se vyplatí.
2: Evropa 2.

0: Je čas na jídlo plné vitality a chuti troufnout si na cokoliv. Nebuď konzerva. Vychutnávej život naplno. Franz Josef Kaiser, sponzor Časomíry.
1: Je přesně 7 hodin a na Evropě 2 pokračuje páteční večer na maximum.

0: 7 hodin a 3 minuty, ladíte páteční večer na Maximum Evropy 2 a je vlastně jasný, že v této hodině mezi 19. a 20. už padnou ty lístky na mistrovství světa.
1: No tak jenom si pojďme říct, že jakmile zazní hymna letošního světového šampionátu, tedy tenhle song, točte Evropu 2, když budete třetí, dostanete soutěžní otázku. No, relativně těžkou a pak můžete dostat i ty lupeny.
0: Budeme vám držet palce.
1: No, já jsem chtěl říct jinou věc. Já se dneska vezu na pozitivní vlně, která začala zhruba tak v 10:30. Kamaráde, já jsem si dneska koupil jídlo.
0: Teda ty ses najedl tolik radosti.
1: Vždycky, ty víš, že vlastně moc neobjednávám jídlo, že vždycky si někde něco zkusím jako ukuchtit sám, že mám z toho radost, ale dneska, protože vlastně manželka je pryč, tak hlídám malou, jsem se rozhodl, že objednám jídlo. Pro mě, pro babičku i pro dědečka. Mm-hmm. A představ si, koupil jsem podle mě nejlepší jídlo na světě za nejlepší cenu na světě. Mm-hmm. Mě to udělalo takovou radost. Ledeč nad Sázavou, náměstí, tam je taková jako masná a teď tam můžeš jít na jídlo. Mm-hmm. A dneska výběr. Nivová omáčka, kuřecí plátky a rýže. Mm-hmm. Já jsem měl výpečky, zelí a knedlík bramborovej.
0: Dobrá volba.
1: No. A nebo řízek a salát. Ale fantastický. A víš, kolik tam stojí jídlo? Mimochodem je to porce, že to nesníme. A my máme rádi velký porce. Mně to udělalo takovou radost. Já jsem se fantasticky najet a stálo to 110 korun.
0: 110?
1: Říkej, 110.
0: S pitím a s polívkou nebo jenom to jídlo?
1: No počkej.
0: Jenom to jídlo?
1: Jenom to jídlo.
0: No tak to není až tak dobrý.
1: Fakt?
0: No tak. To z dlouho nikde neobjednával teda.
1: Nekaž mi to, já jsem z toho úplně nadšenej. Já měl pocit, že čím víc jim, tím víc šetřím.
0: A seš nejezenej až doteď.
1: No tak to si piš.
0: Ano, přátelé, Petr Zíbal, nenažraný na Evropě 2.

0: Posloucháte Večer na Maximum na Evropě 2, tedy Swims za námi, možná, že fotbalová hymna před námi, uvidíme. 257-400-888, teď konkrétně budete muziku diktovat vy.
1: No, teď ta hymna asi ještě hrát nebude, ale co bude hrát, to se ptáme vás. Kdo je na drátě? Haló.
2: Dobrý den.
1: Dobrý den. Jak se jmenuješ?
2: Kevin.
1: Čau, Kevine. To je super jméno. A ty jsi měl svátek nedávno.
2: Já jsem se dovolal.
1: Tento týden, Kevine, že jsi měl svátek?
2: Jo.
1: Jo, tak my ti gratulujeme, přejeme všechno nejlepší.
0: Kevine, ahoj.
1: Co ti můžeme zahrát?
2: Čau. Co?
1: Můžeme ti zahrát písničku na přání. Jaká to bude? Co chceš zahrát?
2: Aha, já myslel to na mistrovství světa.
1: No, ještě ne, Kevčo. To je ještě brzo, ještě nebyla výherní písnička.
0: Ještě ne.
2: Aha.
1: O, to mě mrzí. Tak co? Tak co máš rád? Posloucháš český písničky nebo něco zahraničního?
2: Já nevím.
0: Ale tak Kevine, jestli nechceš, tak ahoj.
2: Tak letnou.
1: No, je to fotbalový.
0: Ale tak jako výjimečně, když máme ten fotbalový večer, co?
1: Jo, dáme Rohonyho teda. No. Tak ty asi fandíš Spartě, předpokládám. To je dobře. A koho chceš pozdravit?
2: A dědu.
1: Dědu, super. Tak
0: super. Zdravíme, Kevine, měj se hezky, ahoj.
2: Ahoj.
1: Čau.

0: Večer na Maximum na Evropě 2, takhle hrajeme, když na to máte chuť. Rohony Manene, Letná.
1: Stále čekáme na výherní song, který někomu přinese dvě vstupenky na zápas fotbalového mistrovství Česko-Mexiko 24. října Mexico City Stadium. Tak se to teď oficiálně jmenuje, ale dřív ten stadion se jmenoval Estadio Azteca, neboli Aztécký stadion.
0: Je to ale hezký.
1: Je to největší stadion v Jižní Americe. Má kapacitu 87 523 lidí. Ale v historii měl dokonce větší. Tam je rekord fotbalový z roku 68, kdy na zápase Mexiko-Brazílie bylo 119 tisíc lidí 853.
0: Počkej, 119 tisíc lidí, ale, to si jenom představ.
1: No ale počkej, v roce 1993 tam byl boxerský zápas, box, no. A to tam tehdy bylo 132 tisíc lidí.
0: Protože využili i tu plochu.
1: Je to tak?
0: Jasně.
1: No prostě je to stavba neuvěřitelně velká a vy na ní budete.
0: No tak dejme tomu, že budeme říkat 90 tisíc.

0: 87.
1: 87 tisíc lidí, no ale bez vás by tam bylo 86 998. No. My ty dva doplníme.
2: A pro fotbalové fančmekry ještě jedna zajímavost. Tohle je stadion, kde legendární Diego Maradona dal boží ruku v zápase proti Anglii. Tak tam se to stalo.
1: To je to místo.
2: Estadio Azteca.
1: To je to místo. A jestli tam chcete. Evropa 2. Tohle je ten song.
3: Je to tady!

0: Je to tady. Celý týden jsme mluvili o tom, že na Evropě 2 budete moct v pátek večer vyhrát vstupenky na fotbalové mistrovství světa. A teď je to tady.
1: Já tak nějak v paměti projíždím celou svoji kariéru na Evropě 2 a nikdy jsme nesoutěžili o nic většího. My konkrétně. Dva lístky na fotbalový mistrovství světa.
0: Tuhle soutěž vám přináší Hisense, oficiální partner FIFA World Cup 2026. Užijte si špičkový obraz na televizorech Hisense a zažijte fotbal jako na stadionu přímo u vás doma.
1: My dneska soutěžíme o dvě vstupenky kategorie 2, což je pecka. Mimochodem to si zjistěte, vidíte, kde sedíte a kategorie 2 je pecka. Na zápas Česko versus Mexiko na FIFA World Cup 2026 v Mexico City a ten zápas se uskuteční 24. června 2026.
0: Šampionát začíná už za 6 dní, ve čtvrtek 11. června a někdo z vás bude velkou součástí tady té největší sportovní akce na světě.
1: První věc. 257 400 888. A vy se musíte dovolat jako třetí sem k nám na Evropu 2. Bliká to tady teda pořádně. Jako třetí se právě teď

0: Dovolal kdo?
1: Dovolal kdo? Honza, zdravíčko.
2: Zdravíčko, Honzíku.
3: Honzo, ahoj.
2: Kam jedeš, Honzo?
1: Čau, čau. No popravdě jedu akorát vyzvednout děti.
2: Já jsem nerozuměl.
0: Vyzvednout děti.
2: Jo, vyzvednout děti. A taky můžeš brzy jet do Mexika.
1: No to by bylo úplně skvělý.
0: Bacha na to parkování, bacha na to parkování.
2: Ne, to byl kardiostimulátor, že dostane infarkt.
0: To bylo srdce.
2: Honzo, jsi fanoušek fotbalu?
1: Samozřejmě, kdo není?
2: A jaký je tvůj oblíbený tým?
1: Zrovna akorát nastoupil kamarád, dovolal jsem se do Evropy 2.
2: Ahoj kamaráde, ahoj, Honza může vyhrát lístky do Mexika, čověče.
1: Ahoj. Chceme.
0: Dobrý je, že jste dva. A počkej, teď teda, když ten kamarád nasedl, je to ten kamarád, který ho by si vzal sebou, protože ty lístky jsou dva?
2: To je těžká otázka teď teda.
1: Proč ne? Velice rád pojede, to je fotbalista taky, určitě.
2: Jo. No a komu teda fandíte?
1: Hele, já jsem Sparťan.
4: Já jsem taky Sparťan.
2: Dva Sparťani, jo.
0: No tak ještě, abychom tomu dali tu váhu, ještě jednou opakujeme. Dneska soutěžíme o dvě vstupenky na zápas Česko-Mexiko na světovém šampionátu právě v Mexiku, Americe a Kanadě. Tenhle zápas se odehraje 24. června v Mexico City na stadionu, který má kapacitu, já bych řekl 90 tisíc, ale Ondra správně řekl 87.
2: 87 500.
0: No.
2: Tak ale Honzo, ty lístky můžeš získat pouze, pokud zodpovíš správně soutěžní otázku. Jsi na ní připravený?
1: Doufejme nějakou nápovědu.
2: No máme možnosti, to je jediné, co ti můžem dát.
1: Okay,
2: tak jo. Soutěžní otázka zní takto. Jakou roli má značka Hisense ve spojení s FIFA World Cup 2026, neboli s mistrovstvím světa?
0: Za A. Oficiální partner FIFA World Cup 2026 a výrobce oficiálních fotbalových míčů. Za B. Oficiální partner FIFA World Cup a dodavatel VAR systému. Za C. Generální partner české reprezentace.
1: OK.
2: Já se Honzovi nedivím, že si dává čas na rozmyšlenou, tak bych to promyslel.
1: Co bylo za B, prosím tě ještě jednou, jestli můžu.
2: Bčko bylo, Hisense je oficiální partner FIFA World Cup 2026 a dodavatel VAR systému.
1: Proč ne, asi tyhle, jsou to nějaký RGB technologie a takovýhle.
0: Ale ty RGB technologie, jsou to ty nejlepší televize.
1: Myslím si, no, zkusíme Bčko.
2: Zlatá střední cesta, že by bylo Bčko.
0: Bčko, Honzíku milý a kamaráde nastoupivší do auta. Jde o dva lístky na mistrák ve fotbale, kam se naše repre dostala po 20 letech. Obecně pro fotbalový svět je to ta největší událost. Říkáš teda Bčko, že spojení Hisense a FIFA World Cup je to, že je to oficiální partner FIFA World Cup a taky dodavatel VAR systému. Jedeš! Jedeš!
1: Jedem.
2: Jede to do Mexika na fotbal!
0: Hoši, je to tam!
1: Super, jestli to.
2: Hoši, bude tequila, nachos a k tomu fotbálek, co?
0: Ty bláho.
1: Bude.
2: Co na to říkáš, Honzo, co na to říkáš?
1: Hele, poprvý v životě jsem se dovolal, poprvý v životě prostě něco takového jsem vysoutěžil a jsme blázni, takže pojedeme.
0: Počkej, to je pecka.
2: Je to za 19 dní, dostanete volno v práci, doma od manželky a tak dál?
1: Já jsem takový flexibilní člověk, Péťa určitě taky, takže já si myslím, že to zvládneme.
0: Ale super. Je to pecka. Myslím si teda, že to bude mexický peklo, protože Mexiko hraje doma, ale věřím, že ty vaše dva hlasy a dalších asi pár českých tam rozhodně bude slyšet, že na nás budete vzpomínat.
1: Tak fajné. Co pro to dál můžeme udělat?
2: No, zůstaň nám na lince, vezmeme si tvoje údaje je to tvoje,
0: no,
2: Honzo.
0: A teď musíš přísahat ještě do vysílání, okay, že už nikdy, nikdy v životě nebudeš poslouchat jiný rádio než Evropu 2.
1: Ale já ani nic jiného naladěného nemám, takže ani jiný rádio neznám.
2: No, hodnej, hodnej.
0: No, proto, no, proto.
2: Honzo, gratulujeme, měj se, ahoj. 18 až 20.
0: Ondra Urban a Petr Hříbal. Evropa 2. Ty kráso. No tak, dva lístky mají svýho majitele.
2: Dobře to dopadlo. Gratulujeme Honzovi z Evropy 2. Kde je?

0: Všichni jsou už v Mexiku. Před chvilkou to bylo tak krásný. Jsme rozdali dva lístky na zápas Česko-Mexiko na fotbalový šampionát.
1: Mám jeden poznatek, který se týká následujícího víkendu. Dneska je pátek 5. Zítra je sobota 6. A potom je neděle 7.
0: Že to jako sedí s tím dnem v týdnu. Že jako neděle je 7, tak je jako 7.
1: Dobrý, jo. To jsem úplně nemyslel, ale taky dobrý.
0: A jak jsi to myslel?
1: Řeknu to ještě jednou. Sobota 6, neděle 7. Zkusím to v angličtině. Sobota je June 6, neděle je June 7.
0: Jako 6-7?
1: To je první víkend od té doby, kdy tento trend nastal, kdy je 6-7 víkend.
0: Jo. Jenom za chvilku se k tomu vrátíme.
1: 6-7 víkend.
0: Ty jsi myslel, že mi to dojde jako ze soboty a neděle, jak jsi mi to říkal, jo?
1: No.
0: No, tak to jo.
1: 6. a 7.
0: A teď teda 6-7. A furt to ještě jako frčí 6-7?
1: No ježišmarja.
0: Fakt?
1: Mezi mladýma je to pecka.
0: A co budem dělat teda 6-7 o víkendu? Co bych měl dělat jako mladý?
1: Flexit, chillovat. Vibit.
0: Jo. Že to dostává úplně jiný rozměr, ten

0: přináší nejlepší festáky v tuzemsku. Držíme ti flek v každém kotli. Festivalový léto s Evropou 2.
1: Toyota letos představuje 8 automobilových premiér. Lídr v elektrifikovaných pohonech přináší premiéru číslo 3. Nová Toyota RAV4. Nejmodernější a spolehlivý hybrid a plug-in hybrid s výkonem až 309 koní. Pořiďte si ji během Toyota týdne 1. až 6. června. Více na toyota.cz.
2: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová pečeně bez kosti, kilo za 79,90. A slunečnicový olej Gustona, litr s apkou za 29,90. Albert. Dle srovnání k 27.5.
3: Ve Skontu pro vás nyní máme slevu 35% na nábytek. Až do pondělí u nás nakoupíte nábytek o 35% levněji. Platí i v e-shopu a na skonto.cz. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka. Skonto nábytek.
0: Zpátky k muzice.
4: Evropa 2. We were staring down disaster. That night we almost called it quits.

0: Pět minut po půl osmé, posloucháte Evropu 2 večer na maximum.
1: 257-400-888, to je číslo sem k nám. Pojďme ještě, než začne víkend, na dobro to odpálíme, pojďme ještě pokecat. Haló, kdo tam?
2: Tady mami.
1: No, a je to.
0: Konečně ahoj. Může začít víkend, když se dovolal i David. Davča. Jak se daří dneska, Davčo, co?
2: Dobrý, ale jak jste mluvili s těch 7, to všichni opakují, že to trapný.
0: Co se opakuje?
2: Six Seven.
0: Ty už to nejedeš, Six Seven?
2: Ne, to už si trapný, všichni to opakují, jak blbce.
0: No, protože je to asi trendy, tak to všichni opakují, no. No, ale je to první víkend prostě, tento víkend, co bude, je první Six Seven od té doby, co tady ten trend vznikl. Takže
1: ještě prostě žádnej Six Seven víkend neexistoval.
2: Vlastně.
0: No nic, pojďme k muzice, co chceš zahrát?
2: Jaj. Tak jak se tam zpívá to a pace, o.
0: Jasně, Bruno Mars a Rosie, pro koho to bude?
2: Jenom pro vás.
0: Skvělý. No a aby posluchači byli spokojení, máš připraven vtip?
2: Jo, to víte, že mám.
1: No tak jiné, pojď.
2: Takhle paní učitelka se ptá, děti, co vám dává nám dává slebička vajíčka? Co nám dává kráva? Domácí úkol!
0: Krásný školní, takhle na víkend, hezký. Ale
1: takhle s tím uzavřít vlastně školní a... pracovní týden, super. Dejme ahoj.
2: A to už je láskol, tohleto?
0: Ne, ten bude ještě.
1: Ten teprve bude.
0: To je brzo na láskole. Měj se hezky, ahoj.
2: Čau, Evropa je nejlepší.
0: Díky. Evropa 2.

0: Večer na Maximum Evropa 2, za chvilku 7:45.
1: Dneska to bylo opravdu nabité, rozdali jsme lístky na fotbalové mistrovství světa, ale dokončíme to songem na přání. Teď je tady Last Call.
0: Haló?
2: Dobrý den.
0: Dobrý den. Kdo uzavře tento pracovní týden? Pátek 5. června, kdo tam?
2: Meda.
1: Ahoj Medo.
0: Ahoj, to je hezký jméno.
1: Co ti můžem zahrát, Medi?
2: Prosila bych K-pop.
1: Takže třeba Blackpink.
0: Nebo Huntrix.
2: Golden,
1: no, jasně.
0: Huntrix, je to tam, už to tady připravujeme.
1: Pro koho to bude?
2: Pro moji ségru.
1: Dobře. To je hezký.
0: Taky zdravíme nápovědu, zdravíme celou tvoji rodinu, mějte se hezky, užívej víkend. Ahoj.
2: Naschledanou.
1: Čau.
0: Ahoj.

0: Večer na Maximum na Evropě 2, 7:45 a před námi velké finále.
1: O to finále se tradičně postará Petr Švancara. Dneska to téma bude ještě pracovní, když končí pracovní týden, ale bude to trošku o práci. No,
0: vlastně je to pracovně definitivní téma, kdy dokonce někdo může ukončit vaši pracovní kariéru, aniž byste o tom věděli.
1: No tak, podrobnosti za chvilku a probereme to s brněnským borcem Petrem Švancarou.
0: Teď pozvánka, třeba o víkendu by se to mohlo hodit do kina.
2: Evropa 2. Action! Novinky v kinech.
3: Jsme zpátky!

0: ale také s nástrahami moderního světa sociálních sítí. Špatné rozhodnutí pak generuje definitivní cancel.
1: Chceme klást, šit muziku a trochu se teplit.
2: Proč jen trochu?
0: Ve Scary Movie nechybí ani bratři Vejencovi. Jejich vtipná série odstartuje hned trefou do nebinárních osob háklivých na zájmena.
3: Pro boha, on ji bodnul! Neji! Mí zájmena jsou, oni je! Bodnul je!
0: A suchou nit tahle trojka nenechá ani na nedávných hororových hitech jako Megan, Hodina zmizení nebo Příšníci.
4: Mami, Santa mi dal urvanou ruku!
5: Tak hezky poděkuj.
0: Mediálním partnerem hororové komedie Scary Movie, v níž se starý známý s maskou Ghostface rozhodl, že pravidla přežití v hororu už dávno neplatí, je Evropa 2. Martina Sokolová, Evropa 2.
6: Evropa 2. 8.

0: žádný švanci. Na Evropě 2.
1: Je tu pátek, večer na Maximum Evropy 2 a taky švanci.
2: Zdravím všechny, zdarec.
1: Hoši, mám tady kuriózní důvod, jak přijít o práci. Jedna Rakušanka byla nemocná, jenomže kolegové zlověstně vytvořili v AI video, jak si užívá u moře.
2: Ano.
1: Poustli to na internet.
2: Během té nemoci.
1: Jo, ona fakt ležela doma nemocná.
2: Ano.
1: Oni to poustli na internet, šéf to viděl, naštval se a vyhodil jí.
2: Tak to je hrozný. A tohle se podle mě, to nebude ojedinělý video, takhle to přesně bude.
1: Teď se to samozřejmě provalilo a řeší se to, takže to odskáčou zřejmě ti kolegové. No, ale
2: a ona povýší. Takhle, já jsem zítra nemocný, tak se zítra se mnou nepočítejte.
3: No, zítra je sobota, tak se s tebou nepočítá.
2: A jo.
3: ale až vy dva budete nemocní, tak očekávejte video. Zdravím šéfa.
4: Já jsem viděl video, jak si hrál fotbal a dal si dva góly za Říčany. Že to taky nebyla pravda.
2: AI. To je čistý fake, najdeš to na YouTube. Ahoj.
0: 18 až 20. Ondra Urban a Petr Hříbal.
4: No a v tento moment už vlastně začíná víkend.
1: Pravdu máš, končí páteční večer na Maximum. Díky za vaše uši a my se těšíme zase příští týden
4: na Evropě 2.

0: až se budeš v sobotu a v neděli jen tak poflakovat. Vzpomeň si, že tvůj parťák Evropa 2 jede na maximum i o víkendu. Nabitý víkendy na Evropě 2 s Katkou, Ondrou, Kubou a Chuckem Norrisem.
1: To není náhoda.
0: Dance Extravaganza, Music Chart, brzda, soutěže a spousta dalších víkendových vylomenin. Ani o víkendu nejsme normální rádio.
2: Díky moc, ahoj.
0: Jsme Evropa 2.
3: Chráním tvůj domov před letními vedry a jsem tak robustní, že odolám i bouřkám nebo zimním mrazům. A kdo jsem? Hliníková venkovní roleta Velux.
4: Sníž teplotu v podkroví a bydli komfortněji s řešeními Velux pro střešní okna Velux. Více informací na velux.cz.
5: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu vepřová pečeně bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Kanadské borůvky 400 gramů za 69,90. A Seco Bianco nebo Rosato 200 ml v ceně 13,27 při koupicí kusů. Lidl, to se vyplatí.
0: Zpátky k muzice.

0: Evropy 2.
1: Let's go. Sounds good. Real good.

0: Evropa 2 uvádí Evropa 2 Comedy Tour a neb brzda naživo.
1: V zábavním parku, že budeš koukat na robota, jak metá salta a bojska je hop.
0: Evropa 2 jede za tebou. Nasty, Arny, Vojtáno a Petr Říbal ti rozhýbou bránici už 24. července v amfiteátru Loket.
1: Já napíšu mám ještě.
0: A ty budeš s Evropou 2 u toho. Zahraj si každý den o 4 lupeny na Evropě 2. Může to přijít kdykoliv. Evropa 2 Comedy Tour and DJ's Night. 24. července v amfiteátru Loket.
2: A opět je tu soutěž Chcete být gumařem. Pane Jiří, jak se jmenuje nejlepší český výrobce gumového těsnění, profilů, desek a dalších gumových výrobků? Vyberte možnost A, B nebo C.
3: Myslím, že to bude za C. Gumák.
2: To byl chyták, pane Jiří. Správná odpověď je za G. Aditec G, čili G jako guma.
4: Aditec, to je český výrobce gumového těsnění, profilů a dalších gumových výrobků. Aditec, těsní hned.

ti přináší nejlepší festáky v tuzemsku. Držíme ti flek v každém kotli. Festivalový léto s Evropou 2.

0: Evropa 2. Maximum emocí každý den.
1: Evropa 2.
2: Ježiš, to tam já do prdě, ale ne.
3: Co? Halo, kdo?
1: Halo.
2: Iveta, ahoj.
3: Kecáš! Ne! Kecáš!
1: Ty jsi ta Iveta, která chtěla toho Šírena.
3: Ne.
1: Ne.
2: To je na infarkt.
3: Iveta!
4: Ty jsi dobrá!
3: Iveta!
0: Nejsme normální rádio.
2: Dobrý,
1: to se nemožný.
0: Jsme Evropa 2.

0: úterý a neděli v 8 večer. Šlápneme na Evropě 2 na brzdu. Nasty, Arny, Vojtáno. Trojka, co umí rozhejbat vaši bránici.
1: Novou sochu prvního československého prezidenta odhalili ve dvoře Králové. U zoo se k nebi tyčí Tomáš Garrigue Safarik.
0: Brzda Evropy 2 a neb jakoby show.
2: Zůstřeba ještě jedno.
0: Každé úterý a neděli v 8 večer na Evropě 2.

0: Posluchač Evropy 2 nezná hranice.
1: Pro koho a proč song za trest?
2: Pro místní panamské protestanty, protože vám volám z Panamy.
1: Cože, jsi Panamy?
3: Odkud nám voláte?
4: Dobrý den, já volám ze Španělska, z Barcelona.
1: Hustý. Pozor, teďka nám někdo telefonuje ze strašně velký dálky. To vypadá, že to je z oběžný dráhy nebo z Marsu. Halo?
5: Halo, halo. To není z Marsu, z oběžný dráhy. Německa.
0: Frontschaft Besuch. Evropa 2. Držíme ti flek po celé planetě.
6: Jalo!

2. Maximum nový muziky. Evropa 2. 88.2 a 105.5 FM. Maximum tvý muziky. Evropa 2.

éteru Evropy 2 a hraj každý den o 4 lupeny a exkluzivní merch. A v pátek s tebe uděláme VIPku. 4 VIPka na Činasky a merch ve hře. Činasky Open Air léto 2026. Od června do září po celé republice. Exkluzivně s Evropou 2. You shot me so-

si na Evropě 2 u Pavla Cejnara. Uhlídáš tohle Sweet Chili. Jdeš s pěti kámošema na vysmátý léto zadara. Celý tento týden na Evropě 2.

0: maximum muziky. Evropa 2.
1: Look at you and me, imagine.